čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
1: Rádio Čas.

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Radio Čas.

0: Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Čas. Rádio Čas.

0: Radio Čas. Hity, které milujete.
1: Tak jsem vděčnej za tu šanci, že přijde po životě ráj, kde ti suchou
0: Radio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete.

Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax. Hity, které miluje.

Rádio Čas. Hity, které milujete. This is a mission impossible. Hity, které milujete.

0: potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Čokoládu Milka mléčnou, bublinovou, bílou a další druhy až 100 gramů za 32,90. Poctivé české špekáčky Prantl Premium 100 gramů za výtečných 16,90. Fernet Štok Original Citrus či Blood Orange půl litru za 159,90. Nebo oblíbenou kofolu Original Nulka Citrus nebo Vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na moje hruska.cz.
1: Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
1: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.

0: Ráďo, už to zapni, už máme 5:59 na rádiu čas.
1: Ještě světla zapnu.
0: A ještě zapni tohle. To vypadá, jako bychom to tady dělali teď na poslední chvíli, ale není to pravda, přátelé. My zase tady od 3/4 už makáme jako šroubci.
1: Jo, my už jsme v tvůrčím procesu a to se člověk zapomene, že jsem to počítal a najednou tram taradá, čerstvé zprávy, tedy s Honzou, no další hity, které milujete a hlavně Radní dvojka, zase o něco blíž víkendu, počasí navzdory, Lenča Líšková.
0: Radím se Beslav Bednář.
1: Takže hezký nový den ve čtvrtek 11. června 2026.
0: No a zprávy má kdo dneska?
1: Honzinka.
0: Jo, já jsem nikoho nepotkala v chodbě.
1: Byl právě na chodbě, jo takhle, on byl na chodbě, ale šel na tu onu místnost.
0: Takže tak. Honza Kavalčík.
2: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tula Mordiu, 3x destilovaná irská whisky, žádná 0,7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
3: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: $200,000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
7: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
8: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
9: Farmy už spustily samosběry jahod. Ostrava bude mít nový divadelní sál. Basketbalisté Nymburka se slučují s pražskou Slavií. Dobré čtvrteční ráno u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. V Česku naplno začíná sezona samosběrů jahod. První farmy otevřely už v posledním květnovém týdnu. Další spouští sběr v těchto dnech. Ve většině regionu letos lidé zaplatí za kilogram nasbíraných jahod něco málo přes 90 korun.
8: Morava aktuálně.
9: Národní divadlo Moravskoslezské v Ostravě nabídne další lákadlo. Zahájilo rekonstrukci bývalého pavilonu G na výstavišti Černá louka. Do konce roku 2028 tu vznikne nová multifunkční divadelní a kulturní scéna zhruba pro 500 diváků. V Jihomoravském kraji se udělovaly ceny v soutěži Vesnice roku. Zlatou stuhu si odnesla obec Čejič. Co porotu zaujalo, to už nám řekla mluvčí hejtmanství Martina Žítková.
10: Hodnotitelskou komisi zaujala především silnou komunitou, aktivním spolkovým životem, citlivým přístupem k rozvoji obce i péči o krajinu a veřejná prostranství. Obec dlouhodobě rozvíjí vinařské tradice, podporuje kulturní život a do péče o veřejný prostor zapojuje také místní školu a obyvatele napříč generacemi. Čejič navíc získala také historicky první ocenění vinařská obec, které letos rozšířilo soutěžní kategorie.
8: Rádio Čas, sport.
9: Basketbalisty Nymburka čeká změna. 20násobný český šampion se od nové sezony sloučí s pražskou Slaví. Nový klub SK Slavia Praha era NBK bude hrát své zápasy v české metropoli. V lize teď nastupuje ve sportovním centru Nymburce. Obloha u nás na Moravě a ve Slezsku bude dneska oblačná až polojasná, sem tam sprchne, objevit se můžou taky bouřky. Nejvyšší teploty se mají pohybovat od 14 do 19 stupňů. Tolik zprávy, po 6. začíná čtvrteční Dobré ráno Moravo na Rádiu Čas.
7: Rádiu Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Tak tedy ještě jednou čtvrtek 11. června, počasí je, jaké je, meteorologové nám říkali, takže nikdo není překvapený a teda jako vydatně místy poprchává, ale ty říkáš, Leni, že se to projevilo i na nezájmu některých řidičů přesouvat se autem, je to tak?
0: Ano, dneska byly silnice úplně, ale úplně volné. Včera bylo nasekáno, asi všichni vyjeli autem, ale dneska je to úplná pohodička, tedy alespoň mezi Příborem a Ostravou.
1: Nicméně v kalendáři asi nějaké jméno bude?
0: Jo, dneska slavíme.
1: My dva?
0: Ne.
1: Takže mám hádat, nebo...
0: No, náš kocour nový slaví dneska. Ale ty si asi nepamatuješ, jak se jmenuje, že?
1: Hm? On je taky od Bčka, že jo?
0: On je taky od B.
1: Berťa...
0: Berťa je první.
1: Ale není to typické... Bruno?
0: Ano!
1: Berťa a Bruno, počkej, a když Berťa je vlastně Albert, ne?
0: Ano.
1: Jo, takže tak to není od B, ale rozumíme si po domácku Berťa, ne, protože já vím, že tam jako bylo něco jako Brigitte Bardot, ano, přesně.
0: Ano, ale on je Albert, ale my mu říkáme Bertík, no a Bruno je Bruník. A dneska slaví Bruno.
1: Mimochodem, ty první dny seznamování byly logické, takové kočičí a dneska už jakoby jako siamská dvojčata na Slovensku, nebo...
0: Tak siamská dvojčata úplně nejsou, ale jsou úplně v pohodě a jsou Barťáci a už mají i gang na objevování pamlsků, no. A rozkusávání kapsiček a podobně.
1: Vychytané to máte, chlapci, takže třikrát mňau, hezký svátek a hity, které milujete na Rádiu Čas.
11: Někdy je to tak a nezmůžeš s tím nic.

0: Lenča, Radim, čtvrteční pohoda, Brunům pěkný svátek na Rádiu Čas. Mimochodem, než jako trošku zbilancujeme včerejšek, tak jenom připomínka toho, že opět budeme mít velmi hravé ráno, protože počasí, nepočasí, asi víte, jak venku je, otvíráme nebo pokoušíme se otevřít skřítku v poklad, to je jedna věc.
1: Dvakrát za ráno a jednou budeme hrát zase opět o krásnou cenu o 10 vstupů do Termalparku v Dunajské Středě.
0: A ještě jsme vám slibovali, ať jste hodně ve střehu, hlavně po včerejším kulturním šoku, protože jste byli hodně emotivní, co se týče vlastně koncertu, který bude už pozítří, že jo?
1: Ano, v sobotu 13. června první, můžu to říct, ne? Protože včera jsme to hráli.
0: No, jasně.
1: Takže první koncert v Edenu Evy Farné a dva lístky máme.
0: No, ještě pořád máme, tak logicky to nerozdáme asi v sobotu, že jo? Takže buďte ve střehu, začínáme nový den, ten včerejší, něco přines, něco odnes, nebo tak nějak jako zlatá střední cesta.
1: Já myslím, že včerejšek byl takový poklidný, relativně. Hodně komunikativní, hodně komunikační se spoustou lidí, ale hodně poklidný, protože pršelo a nebylo moc co dělat a já jsem byla vlastně jenom v posilce a hotovo.
0: Díky bohu za ty dary.
1: Co ty?
0: Já cestoval takhle v druhá část cesty. To už je zase jiný příběh, co se týče vlaků, OK. Akorát jsem zjistil cestou naspátek, víš, jaké bylo včera počasí, no. Že úplně jedno, jestli v některých jakoby vozech máš doleva jakože modré, že bude chladit a doprava jakože teplo.
1: To ne. Nefunguje většinou.
0: Ne, nefunguje a včera jsem měl teda naspátek studený odchov, ale zatím funguje. Takže venku studená je to zvláštní, tak to si už člověk potom poodsedává.
1: Ráďa byl v Brně a na vlastní oči viděl na Mendlově náměstí hrášek.
0: Ano, jenom připomínáme, ve Víš, nevíš, jsem nevěděl, kde je hrášek, přitom kolem něj chodím poslední rok, no minimálně jako několikrát za měsíc.
1: No tak protože to nevypadá jako hrášek, no. Že jo?
0: Ne, pro mě jsou to prostě jako lidičky, které se tak jako plácají, no nebo takhle, jakoby do takové, jakoby prostě družstvo.
1: Napodobně. A to je Brno. Mě už se stýská, já už bych zase jela.
0: Takže letem světem jsme probrali úplně všechno, ale to nejpodstatnější, my jsme pro vás třeba i na CZ Radio CZ a plní muziky.

0: Ranní čas s Lenčou Radimem na Rádio Čas. Lenča hodně nostalgicky vzpomíná hlavně na začátek letošního roku, kdy byl několik týdnů v kuse velmi pozitivní náš dvorní astrolog Milan Gellner.
1: On byl úplně, já si myslím, že měl nějakou novou lásku nebo něco takového, protože to nám ty planety pořád jenom hrály do kroku samé šťastné dny, byli jsme pozitivní a pořád jsme měli štěstí.
0: Teď už tam máme zase takovou hezkou houpačku nahoru, dolů, ale nevíme, co dnes, my jsme to neposlouchali, tak tímto zdravíme všechny ranní skřivany dnes.
1: Možná je to nějaká první krize v tom vztahu.
0: Ježiši, ty to vždycky na ten vztah svali.
1: No.
0: Hele, jako vzhledem k tomu, co jsem slyšel, dejme tomu už od února a dál, jo, tak si myslím, že to musely být dva rozchody a tři nové partnerky, že jo, a podobně.
1: No tak jako jo. Možné to je,
0: a tak
1: že?
0: To je život sám, tak Milan má šarm, to se musí nechat, nicméně je to profík a vy na něj čekáte, tak tady ho máte.
2: Rádio Čas. Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Protek přinese vyrovnaný poměr hvězdných aspektů souladných vítaných a těch problémových konfliktních. Potrápit nás mohou především milostné a citové vztahy, kdy budeme podrážděni a můžeme vylétávat jako čertík z krabičky. Skvěle by nám ale přitom měla fungovat intuice. Co se týká jednotlivých znamení, tak radci hravě zvládnou všechny domácí překážky. Štíři by měli čelit poklesu fyzické i psychické síly, a ryby při tvůrčích aktivitách mohou zápasit se svými emocemi. Střelci budou svým nadšením nakažlibí pro celé okolí. Zberany mohou přehnaně cloumat emoce a u lvů se může probudit touha po nové lásce nebo alespoň sexu. Panám pojedou mozkové závity na plné obrátky. Býci dokážou silou svých argumentů přesvědčit i největší skeptiky a kozorozy mohou mít radost nečekaných úspěchů. Blíženci dokážou ustát jakoukoliv situaci. Váhy mohou inklinovat ke svým zlozvykům a vodnáři budou čelit tlakům z několika stran najednou. Hvězdný čtvrtek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gellner.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo.

0: další muzika připravená. My dva taky, tak nějak jako, my jsme v poločase rozpadu, nebo spíš jako v poločase se skládávání sama sebe, protože mimo vysílání Rádia Čas děláme ještě nějaké pracovní věci a to vždycky tak člověk odejde z těla a věnuje se jenom se tomu svému projektu. Nicméně teď je teď, Lenča Radim, 6.21 a co je nového, ptám se.
1: Letem světem internetem, moje oblíbená rubrika, kde se teď podíváme do Číny, kde se jedna žena a tak nějak trošku rozčílila v řetězci rychlého občerstvení.
0: Ani jsem neviděl, ani jsem nečetl, nechám se překvapit.
1: Ona nedostala brčka ke svým nápojům a místo toho, aby teda přišla a zeptala se, jestli si je může vzít a podobně, tak se trošku rozzuřila na prodavače a začala po něm házet těmi plastovými brčky, které byly umístěny na pultu. Mm-hmm. Jo, tam jich bylo hodně. No a ona ho napadla a házela po něm ty plastová brčka.
0: That's all.
1: No, that's all.
0: Ne, já jsem nejenom
1: ale pozor, v dnešní době po někom házet plastové brčko, no tak to už je jako velká aféra, ne?
0: Právě, že mi přijde, že ne, tam musí být nějaká zapeklitost, nebo ne?
1: Není.
0: Víš, to jsem čekal totiž, to vůbec jako neschazuju to, že to říkáš ty, ale já jsem čekal, jako, že právě ho dělala tak nešťastně, že mu třeba jakoby vypíchla oko, víš,
1: ne,
0: nebo si mu strefila do oka. Jo, plastová brčka,
1: no?
0: Jakože nesmí být plastová brčka, ne.
1: Takže to je kontroverzní, ne, že mají plastová brčka a ona ho napadla plastovými brčky. Mohla by být považována za nějakého ničitele jako životního prostředí, chápeš?
0: Jo, takhle.
1: No.
0: No, nicméně tohletou zajímavostí se hlavně upozornilo na to, že v tom řetězci je mají, že jo?
1: No, takže, navíc. Ale tam je to asi povolené. Každopádně další zajímavostí tady o tomto případu je, ona je teda opravdu hodně neurvalá a arrogantní a fakt jako se rozčilila hodně. Asi měla špatný den, ale já jí chápu, že měla špatný den, protože potom vlastně ten podnik a policie identifikovala, o koho šlo a je to paní učitelka z místní školy.
0: Mm-hmm. Hajská, já tomu říkám hajská od té doby, co jsem viděl seriál My všichni školu povinní.
1: Ano.
0: Naprosto vás chápu, vydržte, protože za pár týdnů budete mít zase jakoby dva měsíce pomyslné pauzy.
1: Ale to je pravda, že je červen, to už je vysoké datum na učitele, to už se možná těm brčkům ani nedivím.
0: Mám pocit, že ti chytřejší už uzavřeli známky a takový ti ne méně chytří.

0: trošku jako změklého toho, proto tak divně mluvím, změklého, no zlízátka toho dřívka a podobně, tak úplně to stejné, když to potom měkne v té puse, to se nedá.
1: No, já to nemám ráda. A taky jak lidi můžu pít i bez brčka, to jako není problém. Ale papírové brčko, no problém je, že když to dostanu do té limonády třeba, jo, někde vypadá to hezky, že? Ale za 10 minut...
0: Říkám, chvilku to vydrží a potom je to jakoby pán po 60. Asi tak.
1: Ano, kde udělali soudruzi chybu, asi tak.

0: Tak to víte, že vás každé ráno ňuňáme, informujeme, ale taky se o něco zajímáme a výjimkou nebude ani čtvrtek 11. června. Ještě jednou za rádio Čas Lenča a Radim.
1: A svátek slaví Bruno, takže všechno nejlepší všem Brunům. No a dneska se ptáme celý den na to, čeho si na opačném pohlaví všímáte jako první. Mm-hmm. Tak co?
0: Duše?
1: Jasně.
0: Já jsem si říkal, teď se mi vybavila opravdu historka, kolik to bude, 15 nebo více let, kdy jedna posluchačka napsala, jako, že už je to moc, takže já to nechci takhle říkat. Já si...
1: Počkej, když ti to napsala ta posluchačka?
0: Když jsem byl upřímný, já už jsem kdysi na to odpovídal, a je to hodně dávno.
1: Ano, jako, ty jsi říkal, že 15 let?
0: No možná jo, no.
1: No ale tak před 15 lety bylo prudérní úplně všechno, teď už řekneš cokoliv a vlastně to nikoho nerozhází.
0: Dobře, směřuju se v rámci pohlavních rysů. Tak víš,
1: já jsem zvědavá, jak to opíšeš.
0: Říkám, směřuju v rámci pohlavních rysů, které máme, jo? Nezapomeňte, máme prsa, máme zadečky, máme předky, jo? Máme zadky a podobně, tak prostě v rámci toho se zaměřím, tam se prostě vždycky podívám a myslím, že hodně vnímám a teď bez legrace taky vůni dané osoby, že se mnou hodně dělá, jako už když je ti ten člověk třeba jakoby nějak sympatický na dálku, já mám strašně rád takové ty průchody, třeba ve městě, když procházíte kolem

0: sebe a za tebou jde ten podpis, tak to bych padl do kolen, jo, a to, to chceš třeba rozhodit nějaké papíry, aby ti ta osoba pomáhala. Takže, takže předek plus vůně.
1: No a když se podíváš na ten předek, tak jsi schopný tam něco jako...
0: Ne, podle toho se ale člověk nerozhoduje, to je spíš taková, jakoby, jak se tomu říká, první signální a podobně. Co je?
1: No ne, já tak jako přemýšlím, já se tam teda prioritně nedívám, ale tak když toho člověka vidím tak nějak celého, tak tam není nic moc vidět.
0: To bych ti musel vysvětlit asi, co mě vzrušuje, a o tom není dnešní téma. Protože to si každý myslí, takové ty výklady, jako kam to teď vede, ale to už bych musel fakt vysvětlovat, co mě zrušuje, a to ani moji nejbližší neví.
1: Jo, takhle. Mm-hmm. Mě napadl knoflík na kalhotách nebo zip.
0: No, dejme tomu. Lení, prosím tě, jo, a jenom zmíním ještě kamarádku, ta říkala, že třeba vždycky ujížděla na kombinaci hodinek a nechtů, že sledovala, jak mají pánové, protože byla na kluky, tak pěstěné nechty, jo.
1: To je zajímavý, kdo si čeho všímá, že?
0: No.
1: No, já to mám asi, já to nedokážu nějak oddělit, to vizuálno od toho nějakého jako charizmatu nebo energie. Mně to musí nějak fungovat jako celý balíček.
0: Jo, ale bavíme se, jako, když třeba jako tady vstoupí třeba i naši hosté a podobně, tak na něco se zaměříš, ne? Na tak tvář?
1: Asi na tvář a možná se mi líbí zadek.
0: To je takové, dobrý den, prosím vás, otočte se,
1: no.
0: Ale oni se vždycky otočí.
1: Ne, tak první dobrá je fakt ta energie, která z toho člověka jde, a to je pro mě takové jako nejprioritnější.
0: My jsme vlastně stvořili jakoby přitažlivost úplně v celku,
1: no.
0: Protože máme předek, zadek, máme vůni, tvář, ano, přesně tak, a ještě teda tu, ten knoflík na poklopci.
1: Ano, takže no. Nám to všechno takhle pěkně štimuje, a co vy? Čeho si na opačném pohlaví všímáte jako první, co se vám třeba nejvíc líbí, tak nám pište na náš Facebook Rádia Čas, no a nebo taky na WhatsApp na 7766 12 800.
0: A kdo bude stejně otevřený jako my nebo odvážný, klidně nemluví audio, protože my vás vždycky rádi slyšíme.
2: Dobré ráno, Moravo. Každé všední ráno od 6 do 9 jen na Rádiu Čas.
3: Dobré ráno, Moravo. Vám přeje Thermal Park Dunajská Streda. Užijte si dovolenou v jednom z nejoblíbenějších relaxačních středisek jižního Slovenska. www.thermalpark.sk. Hity, které milujete. Radio Čas. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny. Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června. Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc, nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
4: Nejlepší dovolená je ta, kterou si užijete naplno.
5: S balíčkem výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun můžete. Stačí si založit účet u ČSOB. Více na csob.cz/účet na cesty. ČSOB. Jdeme vám naproti.
6: Tati, kam dnes pojedeme na výlet?
7: To se ještě domluvíme.
3: Co kdybyste letos nemuseli vybírat? Přijeďte objevit krásy Olomouckého kraje, kde se setkává kouzlo Hané s divokou přírodou jeseníků s kartou plnou výhod.
8: Olomouc Region Card otevírá dveře k tomu nejlepšímu v Olomouckém kraji.
3: Vybírejte ze 100 vstupů zdarma a více než 80 výhodných slev. Jedna karta, desítky míst, tisíce zážitků.
8: Olomouc Region Card. Chytrý klíč k cestování a zážitkům po Olomouckém kraji. www.olomoucregion.cz.
9: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
2: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.

0: Pohodové ráno, ladíte Rádio Čas, hity, které milujete, s vámi radím Lenka, dobré ráno, Moravo.
1: Tak a teď hádej, proč dělám tohle, jo?
0: Protože
1: my máme většinou jakoby podobné zdroje informací, jo? Tohle zaujalo mě, pokud ne, tak se aspoň budeš divit.
2: Počkej!
0: Rádia vytahuje něco z batohu.
1: Ne, nic. Dobře, víš, co to je? A podle toho poznáme, jestli jsi to četla nebo ne.
0: Jo, ty nosíš batohu powerbanku. Tak to se můžeme každý den rozloučit.
1: Straš mě, já jsem to vůbec nevěděl. Vůbec nevím, jestli tam mám mít, znáš moji psychiku.
0: Nevím, kde to bylo, ale jedné paní ve výtahu to blaflo.
1: Je to v Rusku, takže konečně něco nepolitického. Někde dokonce vysoko, nějaký 17-patrový dům. A opravdu začala jí hořet powerbanka. To znamená, já to mimochodem říkám názvem jedné české banky. Nevím proč. A vznikla se s ní i celá kabelka, ale to hodně divoce, takže bylo to půlminutové drámo. Naštěstí jakoby všichni teda až na tu powerbanku a kabelku byli v pořádku. Mě tam jenom chybí to vysvětlení v článku na novinkách.cz například, jako jestli je to běžné riziko nebo opravdu výjimečná situace, víš.
0: Tak tady ty věci, vem si, jak dokáže blafnout elektrokoloběžka.
1: Leda jediná věc mi napadla, že měla vlastně, jakoby, že přímo v té době nabíjela mobil, protože mi to vyznělo jako, že byla vypnutá, víš, ta powerbanka.
0: No. To nevím, ale je to nebezpečná záležitost a dívala jsem se, jak to lovíš v tom batohu, tak to máš až někde ve spodu.
1: Já to mám takže... u parfému navíc.
0: No a u parfému.
1: Jak hořící kest, jo. A já to mám blafneš. Všechno a ty svoje přípravky zdravotnické a podobně, víš, na bázi alkoholu.
0: Já nevím, jestli bych s tebou chtěla jezdit v jednom autobuse do Brna. Nebo v jednom vlaku, v jednom kupé. Jakmile uvidíte Ráďu v kupé směrem do Brna, tak si přesedněte.
1: To mě poznáte, já většinou vypadám velmi úzkostně.
0: A potřebuješ powerbanku, protože mě třeba mobil jeden den vydrží nabitý.
1: Celý ten batoh
0: vlastně
1: je prakticky o tom, co kdyby.
0: Ano.
1: Jo, jestli se rozumíme.
0: Takže a co v něm máš, co kdyby?
1: Když jsem ti říkal, že prakticky úplně všechno.
0: Takže tam jako máš spodní prádlo, kartáček.
1: To jsem nosíval. Já jsem nosíval spodní prádlo a teď už nějak jako si víc věřím, i v té, to nechci říct osobní hygieně, ale jakože ten den voňavý jako vydržím.
0: A kolikrát?
1: Můžeme jít dál?
0: Ne, ale mě fascinuje ta velikost toho batohu. Kolikrát za celý tvůj život nastala ta situace, co kdyby, a ten batoh se hodil?
1: Já myslím, že velmi často.
0: Jo.
1: Já jediné, co dělám, tak já dělám misi.
0: Jo.
1: A většinou, když jsem v Praze. Ale fakt musím být jako strašně odvážný a v nějaké dobré psychické kondici. A já si vezmu jenom kartičku jako z hotelového pokoje a jdu třeba na procházku úplně jako beze všeho.
0: Aha.
1: To je velké. Já vím, že se tomu smějete. Já třeba nechápu, jak někdo na rande přijde jako a říkám, a kde máš tašku nebo něco, nebo kufr, víš?
0: A já
1: nebo
0: chodím tak normálně z Příbora do Kopřivnice jenom s ledvinkou.
1: Ježi Kriste, to je hrozné, děcka, co kdyby, tolik věcí se může stát. Prosím vás, můžeš mi říct, jak jsme se dostali od ruské paní do mého batohu a do mojí psychiky?
0: No, protože máš v batohu tu powerbanku, která může blafnout.
1: Tam mám toho mnohem více, ti ukážu klidně, jako
0: já nevím, kdo ví, co tam měla paní vedle té powerbanky? Možná nebyla flata powerbanka.
1: Jo, tak antiperspirant je jasný. Potom tohle to je taková...
0: Co, vytahuj věci, co by mohly zhořet.
1: Taková, jo.
0: Jo, tak ta štěčka by mohla. No a to je co?
1: Tam je i kloktadlo, tam je i výstřik na to, teda chápeš, stříkání do krku a podobně.
0: Rádia tam má celou nákupku plátěnou. Mm-hmm. No. A co tam ještě máš?
1: Ježiš, no to stačí, ne? No, to stačí.
0: A dneska jedeš do Brna znovu?
1: Ne, doufám, že ne.
0: Dneska jdeš domů z rádia?
1: Ne, možná chystám jedno překvápko. Sluchátka, jo, spousta kabelů.
0: Mm-hmm.
1: Proč to dělám? Proč se ti svěřu?
0: Ale dobrý je, že zase teďka víme, že tohle všechno máš u sebe. Mm-hmm. Takže kdyby náhodou někomu někde něco chybělo na procházce, tak ty jsi schopný to zajistit. Ty jsi vlastně takový MacGyver. Ty jsi novodobý MacGyver.
1: No.
0: Ty máš všechno u sebe.
1: Jediné, co se mi dotkne vždycky, když se mi někdo ptá, kam jedu, říkám nic, šel jsem do města, víš, jako s tím batohem a podobně, no, ale tak no, jako, a už jsi zvyklá, že?
0: Já jo.
1: Akorát jsme někde nahlédli do těch útrop, no tak nic. Takže tohle je to naše kolečko, někde začneme a někde skončíme, ale tak to máte rádi. 6.41 a ještě jednou s Lenčou připomínáme, buďte ve střehu, protože další 2 hodiny budou hodně, ale hodně hravé. Radio Čas.

0: Tak za chvíli jeden speciální vstup na téma Radima a jeho batoh. Díky moc, i když dneska se vás ptáme na něco jiného, ale jako reakce jsou. Bylo 6:45, Lenča, Radim, Rádio Čas. Pravda, v těchto hodinách a dnech trošku deštivější počasí, ale my zůstáváme optimisté a doufáme, že vlastně pozítří, jestli to říkám správně, to bude přece jenom na Moravě a ve Slezsku trošku příjemnější.
1: Protože už v sobotu 13. června bude probíhat krásná akce Den pro rodinu, a to na fotbalovém hřišti, té je Sokol Pustkovec od 11 do 19 hodin.
0: Přesně tak, jak říkáme, doufáme, že bude lepší počasí. Na místě za náš tým mimo jiné i kolega Honza Gavelčík. No a jinak všechno, co si opravdu může užít celá rodinka, třeba i taneční vystoupení, ale i myslivci, divadélko, dobré jídlo, dobré pití, smyslohraní s Didy dětským světem, ten je v Porubě, vím, že hodně oblíbený. Takže stačí dorazit a mezi 19. si to na fotbalovém hřišti tělovýchovné jednoty Sokol v Pustkovci užít do sita.
1: Mě zaujali porubští trubači. Na to se těším hodně teda.
0: Za trub jako jelen.
1: Já nevím, trubit jako jelen.
0: To jsou trubači, to nejsou vábiči, jo? Ale víš, že jsou takové ty světová mistrovství v troubení jako...
1: Ne, to není jelen?
0: To je pes, kterému šlápneš na ťapku.
1: Tak jak troubí jelen? Já neumím troubit jako jelen.
0: Tak já říkám, improvizujeme. Počkej, já vím, že oni vždycky mají takhle, takže to bude takhle, jakože něco si tam dávají.
1: Takže mají čumák.
0: Buď si to dělají rukama, nebo mají nějaké udělátko na to a já nevím.
1: Ti jeleni?
0: No by se zdivila. Vygoogli si to, fakt, věř mi.
1: Co to zní jak...
0: Ne, počkej, ne. Ne, to ne, pardon. To jsem jak když sním tvarušky, to ne. Něco takového.
1: Ne,
0: no, fakt,
1: to
0: myslím,
1: zní jak divočák na tripu, to jo.
0: Ha, cash by.
2: Dej si kafe, natáhni nohy. Radim a Lenka v plné polní. Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
0: Tak prosím vás, teď uzavřeme jednu kauzu, protože to není dnešní téma, jo? Takže dobré ráno, když má Radim takový pohotovostní batoh vždycky sebou, jaký nosí nůž? To by mě zajímalo, Lukáš. Luky, žádný nůž nenosím. Další? Z vás to napadlo takhle reagovat? Honza, teď si představte, že si koupíte powerbanku na kolech nebo elektromobil. Hrůza.
1: Aha.
0: Powerbanka na kolech je taky?
1: To nevím.
0: Možná
1: jo,
0: elektrokola, jakoby?
1: Ne, elektroauto.
0: Jo.
1: To myslí podle mě
0: je takhle, proboha, ano, powerbanku na kolech, čárka, elektromobil, hrůza. Nestrašte, prosím vás.
1: No.
0: Radí má pravdu, ono to fakt existuje, akorát tohle znělo, jako nechci říkat co, ale jelen moc ne. Jako ty zvuky?
1: No, já jsem ti to říkala, že to není jelen.
0: Takže prosím vás, zlatí jste a my jsme rádi, že to s námi žijete, ale teď k tématu, Leni, na co se ptáme.
1: My jsme rádi, že nás posloucháte, to je dobré, no, že reagujete přímo a rovnou na to, co říkáme. Tak teď prosím reakci na dnešní téma, a to je, co vás zaujme jako první na druhém pohlaví.
0: Nebo zkrátka na tom pohlaví, které vás oficiálně přitahuje. 7766 12 800, klidně i hlasem a samozřejmě i...
1: Facebook Rádia Čas neustále je k dispozici.
0: Lení, čas na kávu a dobrou krmi?
1: Jo, určitě, já už mám hlad jak vlk.
2: Zvedneš telefon a otevře se ti výherní box. Uvnitř je výhra, stovky, tisíce, nebo možná ještě víc. 3, 2, 1... Bereš nebo hraješ dál? Ale pozor, když to přeženeš, box se zavře. A ty odcházíš s nulou. Rozhodni se správně. Skřítku v poklad Rádia Čas. Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
3: Hity, které milujete.
4: Radio Čas. Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety z Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Naše bramburky Salty různé druhy za 17,90 a Staročech originál půl litru za 6,90. Penny.
5: Eta Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
2: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.

0: Malý poznatek a já to opravdu cením. Žijete to s námi, ta naše rána, ať už nás bolí, nebo jsou veselá. V každém případě WhatsAppový svět reaguje dneska na všechno možné, jenom ne na oficiální téma. Tak se nemůžu nezeptat Lení ještě před celou, jestli Facebook nebo Facebookový prozradili, co je přitahuje na první dobrou na tom opačném pohlaví případně.
1: Určitě na Facebooku žijeme tím tématem. Dáša píše úsměvu a jak se pán vyjadřuje. Zda je dobrosrdečný, jakou má postavu, věk a samozřejmě zda je volný. No, takže tam je ještě odůvodnění, cizí ženě přece do zelí nepolezu, to je naprosto jednoznačné.
0: Mě ještě napadlo vlastně, že ty odpovědi se můžou různit a možná každý to tak bere tu otázku jinak.
1: No.
0: Někdo bere jako takové první zásadní setkání, kde se mají lidi i povídat, ale já jsem to bral tak, jakože když se s někým potkáváš, jakoby, a třeba ten člověk jde dál. Jakože chápeš, jenom takové ty, že si prostě všímáš lidí.
1: Jo, to je možná rozdíl. To si všimnu zadku.
0: No, a já předku.
1: Peťa píše oči a zadek, takže obojí. Bohdanka se soustředí na zuby. A Renatka zase oči a ruce, pamatují si hodně lidí podle rukou.
0: No. A mimochodem, jak jsem zmiňoval kamarádku, která jela teda kombinaci hodinky a nehty, pak jsem měl druhou, náročné holky, tak tam měla pro změnu taky opečovávané nehty, ale sledovala boty, jestli jsou dobře vyčištěné, neobité a podobně.
1: To jsem taky slyšela, že někdo takhle má.
0: Ta by si o mě ani kolo neopřela.
1: Já mám také hrozně špinavé boty.
0: Takže Facebook, WhatsApp číslo 776 12 800 a zprávy s Honzou.
2: Tohle nebude obyčejné léto. Tohle bude léto, které uslyšíš všude kolem sebe. Velké výhry, velké zážitky a hity, které milujete. Mega léto Rádia Čas se blíží. Poslouchej Rádio Čas. Už brzy odstartujeme léto, které milujete.
3: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, ktoré milujete. Rádio Čas.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
6: Slyším, Datart nákupy?
5: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Radegast ryze hořká 12 půl litru jen za 21,90. Albert, dle srovnání k 3.6.
7: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
8: Druhý cizí jazyk na školách dál zůstane volitelný. Královo pole v Brně se dočká opravy hřbitova. Trenér Skuhravý nejspíš ze Slovácka zamíří do Baníku. Dobré čtvrteční ráno u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Druhý cizí jazyk na základních školách povinný nebude. Školy ho ale budou muset nabízet. Bude pak na žácích, jestli si ho zvolí anebo ne. Školám to vzkazuje ministr Robert Plaga. Angličtina navíc podle televize LTV Plus nebude nutná hned od první třídy.
2: Morava aktuálně.
8: V Moravskoslezském kraji se průmyslové firmy stále více zapojují do ochrany životního prostředí. Příkladem je výrobce izolací Rockwool, který dobrovolně zavedl 8 ekologických opatření a dosáhl nulového skládkování odpadu. Tento přístup ocenil hejtman Josef Bělica.
9: Dobrovolné dohody jsou pro Moravskoslezský kraj velmi důležité, protože to znamená, že firmám záleží na naší budoucnosti a na prostředí, ve kterém žijí, asi to moc váží.
8: Kraj na oplátku investoval 12 milionů korun do nadlimitního čištění silnic. Hřbitov v brněnské části Královo pole čeká proměna. Bude mít nové cesty. Práce budou zahrnovat taky opravy rozvodů vody. Zdí vznikne tu i kolem 300 kolumbárních oken a rozptylová loučka. Oprava potrvá asi 6 měsíců.
2: Rádio Čas, sport.
8: Trenér Roman Skuhravý nebude pokračovat na lavičce fotbalistů Slovácka. 51-letý kouč se rozhodl využít jinou profesní příležitost. Podle médií míří do Ostravy. Baník se stejně jako Slovácko zachránil v první lize až v baráži. Dnešek bude oblačný až polojasný, místy sprchné, objevit se můžou taky bouřky a nejvyšší teploty se u nás na Moravě a ve Slezsku mají dneska pohybovat od 14 do 19 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 7. hodině pokračuje čtvrteční Dobré ráno Moravo na Rádio Čas.

0: milujete. Nikdo kolem dnešního tématu chodí tak jako vždycky, jako politici a podobně, tak jakože pohled do duše a tak dál. Dan se s tím nepíp, ten je prostě reálný. U toho protějšku, pokud bych to bral vizuálně nebo přísně vizuálně, tak především výška a autorita. Jo, toho si Dan všímá na první dobrou. Mimochodem, jen jsme to zmínili, tak WhatsAppový svět, jedna zpráva za druhou.
1: Tak na Facebooku zatím stále vedou oči a úsměv.
0: Dívej se, další originální. Dobré ráno, já jdu do kolen s předloktí. Jo, takhle, aha, do kolen s předloktí. To znamená předloktí, jo. A jak má chlap vyhrnutou lehce košili za rukou nebo na rukou, to je něco na mě, tak ze mě byste se udělala. Co? Ne, já to neumím.
1: Ty věříš svému předloktí?
0: Ne, a jo, takhle, aha, to musí být kombinace předloktí a té košile. Aha, ne, tak já mám jenom tu košili. Ale myslím, že na to, jako, že jsem starý pán, takže mám jakoby hladké, tady tohleto prý, jak se jmenuje tahle ta věc?
1: Loket.
0: A předloktí je co?
1: No, tady ne.
0: Tohle ji rajcuje?
1: No.
0: Aha.
1: Asi. Tak to je i to před loktem, že jo?
0: No, ale na tom lokti v tom ohbí takový ten, někteří ho mají strašně dobitý, strašně vyschlý a podobně. No. Slyšel jsem, že máte brousy třeba citronem a podobně, tak já teda mám hladěuč, šání se.
1: Ale já si úplně...
0: Že?
1: No jako dětský zadeček.
0: A ty?
1: Počkej, já nevím, jestli vytáhnu, já ani nevím.
0: O bože můj, ona si odhalila předloktí. O, že nevím, jak to ale, zvládnu.
1: Ale no. já si právě, jo, chci si šáhnout.
0: Já jsem udělal srandu. Ale jo.
1: V pohodě, ne?
0: 2,5 z 5.
1: No to je dobré, já jsem to mývala horší. Ale každopádně teda musím říct, že si představuju to rande, jak přijde tam dáma, která nám napsala na WhatsApp na rande a říká, no tak mi nejdřív ukažte předloktí, tak to ne.
0: No to právě to jsou také ty věci, které musíme dělat fikaně a neříkají se. Verčo, jinak díky moc za, mám říct si příjmení, ne?
1: Ale jak se někomu podíváš na předloktí? Když ho vidíš zepředu? To musíš obejít.
0: To je tohleto?
1: Ano.
0: Tak to je stejné jako ty na první dobrou říkáš zadek. Tak taky musíš udělat nějakou fiškuntálii, aby si ho oběhla nebo tak, ne?
1: Tak já se i otočím, když kolem mě projde.
0: Verčo, prosím vás, jestli nás posloucháte, jak to děláte, že si všimnete předloktí, jo? Takže 776612800, Facebook Rádia Čas, Dobré ráno Moravo, Lenča Líšková.
1: Radim Sebeslav Bednář.
0: Kopec muziky k tomu.

0: To...
1: Já teda doufám, že pracujete nebo si vyřizujete všechny svoje povinnosti, protože WhatsApp prakticky reaguje na všechno, co jsme řekli. Dobré ránko, tak ti rádi děkuji, zrovna jsem si poprskala auto, kávu při cestě do práce, prý starý. No já jsem to řekl, no, většinou tvrdím, že je mi 29, já jsem řekl, že jsem starý, že jo?
2: Já vím, já jsem tě u toho nechala.
1: Nejsme nikdo starý, všichni jsme retro a teď je to v modě, ne? Já vždycky říkám tak mladý, jak se cítíš a mě baví jakoby ty číslovky na té občance a přitom víte, že v hlavě vám je pořád 5, bohužel 5. Jinak tady máme spoustu vysvětlení vlastně k dnešnímu tématu, protože se vás ptáme, co vás jako nejvíc rajcuje na opačném pohlaví. No a dostali jsme, Verča nám zavařila, v uvozovkách zavařila výrazem předloktí, že jo. My jsme totiž řešili, jako, že jestli třeba ze předu,
2: já
1: do
2: jsem
1: zádu.
2: Řešila, jestli jako vnější nebo vnitřní, ano. A Verča to myslela jako ta odhalená ruka vlastně k tomu lokti, ano. Celá.
1: Dokonce někteří, protože asi jsme měli jako špatné vyjadřování, jo, napsali, prosím vás, předloktí je část mezi loktem a zápěstím, jo, to bylo vysvětleno. Pak někdo volal, to už jsem se bál zvednout, jakože nás,
2: ale to my víme.
1: Jak se říká, že zdupete a podobně. No a Verča dodává jako ještě, když je tam tetování a vyhrnutá košile, tak jde do kolen.
2: A Verunko, tak to souhlasím. To se mi líbilo taky a Verča poslala taky ilustrační fotografie.
1: Ano, ano.
2: A jako jo, tak zašla bych někde.
1: Mimochodem takhle bez legrace košili nosím, já ji neumím mít jako dlouho a zapnu to, já se v tom fakt jako necítím dobře, takže jako čistě teoreticky by mohl být váš typ, kdybyste mi náhodou někde potkala. Jenom teoreticky.
2: No tak jako Verunčin typ možná jo, ale Verunka asi nebude tvůj typ.
1: Jsi urazila Verunku?
2: Ne, tak jako...
1: Já vím. A Verča ví, poslouchá Rádio Čas a podobně. Takže můžeme uzavřít další kauzu po mém batohu a do předloktí. Ještě spousta kauz před námi a taky spousta hravých momentů plus horoskopy.
2: Já se dneska hodně těším na to, víš, nevíš.
1: Jo, ty se ptáš,
2: no,
1: jo?
2: No já se ptám, no.
1: To máš předloktí, mám zjistit taky latinsky?
2: Mohla bych se to tam dát, že jak se latinsky řekne předloktí.
1: Klauzura hnáta.
3: Když kohout zakokrhá a Budík spustí svůj hit, Radim s Lenkou křičí Dobré ráno, Moravo, na Rádiu Čas.

0: ty, které miluje ten rádio čas, je takhle ve čtvrtek 11. června v 7.12.
1: Čerstvé horoskopy jsou připraveny, zkuste vnímat podobně jako my, protože my v minulé hodině vůbec nevíme, já se divím vůbec, že jsem odbavil ty horoskopy, že jsem to pustil.
0: My totiž vždycky automaticky Milana pustíme a pak odejdeme.
1: Takže jsou pro 11. červnový den, za chvíli tady máte v plné polní a kromě horoskopu tady buďte ve štěnu. Říkám se na tom dobře, ne?
0: Ano.
1: Kromě horoskopu, prosím vás, buďte ještě ve střehu, protože jasně, vrátil se nám boj o skřítku v poklad. Ale ještě tady máme jeden poklad nejcennější, bo pozítří prakticky vyprodaná Eva Farna.
0: Dva lístky máme tady, ale ještě nevíme, kdy to přijde.
1: A jakou formou to pojmeme, protože to už jsou fakt jako exkluzivní lístky.
0: Je to velká věc a je to takové malé předpromo, protože nás čeká na rádiu čas Megaléto, kde budeme rozdávat takové lístky, že se vám o tom ještě ani nesnilo.
1: Že jsme zlatí, tak prozradíme, že startujeme už příští týden 15. jo? To je jen tak na okraj. Dneska je 11. buďte v klidu, ještě není 15. 11. Svátek má Hugo, říkám to správně?
0: Ne, Bruno.
1: Tak je to UO, tak jsem si zapamatoval samohlásky. No,
0: Bruno, já jsem teda měla v kalendáři jenom Bruna, ale někde jsem četla, že i Barnabáš.
1: To se mi líbí.
0: Že Bruno a Barnabáš, ale nejsem si jistá, protože u mě je jenom Bruno.
1: Radím Barnabáš Bednář.
0: Mně se taky Barnabáš líbí hodně.
1: Možná by větší sympatiák byl. No nic, Milane.
2: Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Čtvrtek přinese vyrovnaný poměr hvězdných aspektů souladných vítaných a těch problémových konfliktních. Potrápit nás mohou především milostné a citové vztahy, kdy budeme podrážděni a můžeme vylétávat jako čertík z krabičky. Skvěle by nám ale přitom měla fungovat intuice. Co se týká jednotlivých znamení, tak raci hravě zvládnou všechny domácí překážky. Štíři by měli čelit poklesu fyzické i psychické síly a ryby při tvůrčích aktivitách mohou zápasit se svými emocemi. Střelci budou svým nadšením nakažlibí pro celé okolí. Z berany mohou přehnaně sloumat emoce a u lvů se může probudit touha po nové lásce nebo alespoň sexu. Panám pojedou mozkové závity na plné obrátky. Býci dokážou silou svých argumentů přesvědčit i největší skeptiky a kozorozy mohou mít radost nečekaných úspěchů. Blíženci dokážou ustát jakoukoliv situaci. Váhy mohou inklinovat ke svým zlozvykům a vodnáři budou čelit tlakům z několika stran najednou. Hvězdný čtvrtek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gellner.
2: Hity, které milujete.

0: Věci, které milujete. Radio Čas.
1: Tak se koukám, no, ještě zase o něco víc zeleno, WhatsApp Rádia Čas, ale stejně tak i Facebook, protože dneska na Rádiu Čas je to o přitažlivosti. Jenom připomínáme, co vás první zaujme na osobě opačného pohlaví, na té, která by se vám teoreticky mohla líbit, jo. Máme tady hlas od Barbary, charisma, které ten člověk vyzařuje, jinak fyzicky výška a hlas pro ramena. Přeju pěkný upršený den, je to pozdrav z Opavy. Mám se podívat dál. První mě zaujmou, na druhém oči, v těch se hodně skrývá. Anička je upřímná, zároveň taková jako pěkně dokola. A u žen chování některé mají vyjadřování horší než horník. Vaše odpolední Dobrý.
2: Máš si to číst předem. Teď mohl být průšvih.
1: Ne, to je právě pochvala, tak já to řeknu. Jo? Dobře, já to řeknu. Já akorát nevím, která, protože nám se jich tam odpoledne střídá víc, víš, právě proto jsem to nechtěl říct. U žen chování, některé mají vyjadřování horší než horník, napsal přes WhatsApp Rádio Čas Honza a pak dodává, vaše odpolední kolegyně je symbolem dokonalosti.
2: Jo, aha.
1: Jenomže nám se tam střídá několik děvčat, tak ta právě proto jsem nechtěl. No tak.
2: Tak dvě jsou tam, Kiki a Terka.
1: Teď už to vím. Mám pochválit?
2: No jasně.
1: Tak tady máme hlas pro Kiki.
2: No tak to je paráda.
1: Tak výborně, no, jsem se bál.
2: To je hezké.
1: No ne, že by mohla slyšet ta druhá, jo, a právě, chápeš.
2: Ale tak každý má jiné preference. Někomu se líbíš ty, někomu Majky, někomu Aleš. To tak prostě je?
1: Co Facebook rád je čas?
2: Jo, jsem myslela, že tam ještě něco čteš.
1: No, protože pípají nové a nové. Najednou je to jakoby úplně ráno plné vzrušivosti.
2: Kačenka píše řeč a jak smýšlí, že o toho si všímá hlavně.
1: No, nevím, jak si na první setkání jako všimnete toho, jak druhý smýšlí. Jo, hlavně, když ho někde potkáte v báru.
2: No, tak jako dá se. Pár vět a...
1: Jo, takhle, ale musíte spolu promluvit.
2: To jo,
1: jo? Ale já říkám, někdy jde ten člověk kolem vás, jo, taky si něčeho všímáte.
2: No. Gabča píše, oči, nechty, zuby.
1: A ještě k tématu od Evy, vždy oči, figura, vůně a úsměv. Evy, vy jste náročná, máte vlastně komplet balíček, že jo, jako toho, čeho si všimnete, ne? A my to ceníme. Takže prosím vás, 7.21, já se jdu napít prvního hltu kave, protože za chvíli budu odpovídat. Na kolik otázek plus minus?
2: Jo, to nevím, ale celkem jsem se rozvášnila. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest,
1: jedinou
2: sedm.
1: Výhodu to má, já tě mám rád vášnivou. Dobré ráno, Moravo.

0: 5 minut půl 8, přesný čas vždycky s rádiem Čas. Lenča radím hity, které milujete až za chvíli. A teď troška historie a spousta informací, když otázkou, ne takhle, spíš spousta otázek a možná i nějaká informace a odpověď k tomu.
1: Ano, protože nás čeká víš, nevíš s datem 11. června.
0: Kdybych prosím vás vil jako ten pes nebo jako vlk o úplníku, tak si když tak zavolám o pomoc, buďte ve střehu, co by přítel na telefonu.
1: Ne, to bude opravdu rychlé, plavné, pěkné, jednoduché.
0: To už jsem kdysi někde slyšel.
2: Dobré ráno, Moravo.
3: Dobré ráno, Moravo.
2: Víš, nevíš.
1: V roce 1881 bylo poprvé otevřeno Národní divadlo. Tak jaká opera zazněla při jeho otevření? Rychle, plavné.
0: Nepozor, protože já se obávám, že při druhém, až já jsem vždycky odpovídal Libuši, při druhém Libuše, že jo? A při prvním byla jiná?
1: No já tam mám tu Libuši.
0: Aha. Nebyl to Dalibor.
1: Mám to špatně?
0: Ne, protože vím, já jsem vždycky, vím, že jedno z nich je Libuše, protože ono vyhořilo, pak ho opravili a znova, že jo? Takže to druhé, to znovu, myslím, bylo, aha, takže byla to Libuše teda?
1: No já tady mám Libuše, jo. Ale, nebo já žiju stále v tom, že to byla Libuše.
0: Protože lidi si často nepletou, ale někdo odpovídá ten rok, jako kdy bylo poprvé otevřeno, úplně to původní a potom, jak vyhořilo a národ sobě a podobně a znova sbírka a tak dál. Ne, teď já jsem možná GG. No tak ale prostě jako je tam esence Libuše a pana Smetany, jo? To si uznáme, ne? Buď dříve nebo později.
1: No jo, no, tak teď jo? Se mě ale úplně zmátl.
0: Ježiš, tak to se omlouvám.
1: Při prvním otevření Národního divadla dne 11. června 1881 byla slavnostně uvedena opera Libuše.
0: Tak ji pak dali asi znova. No. Dobře, tak fajn, dobrý, OK. A co?
1: A po požáru v srpnu 1881 bylo Národní divadlo obnoveno a při znovu otevření 18. listopadu 1883 byla opět uvedena Smetanova opera Libuše.
0: Ano, takže takhle to bylo.
1: Takže na dvakrát.
0: No, jo.
1: Takže ať tak, či tak, vždy je správně Libuše.
0: Takže ani jednou Dalibor.
1: Kdo namaloval současnou oponu Národního divadla?
0: Vojtěch Hynajs.
1: Ano. Co je nad oponou napsáno?
0: Národ sobě.
1: Je to tak. V roce 1949 Emil Zátopek v Ostravě překonal světový rekord v běhu na 10 kilometrů. Jaké měl Emil Zátopek slavné sportovní přízvisko, jak se mu říkalo?
0: Máš ABC?
1: Český gepard, česká lokomotiva, česká střela.
0: Tak to jsem myslel, že to bylo jednoslovné. Já jsem úplně
1: tak můžeš jenom jedno, sport. Protože tam se to trošičku mění vždycky.
0: Tak od Bčko se mi líbí.
1: Ano, lokomotiva. V roce 1888 v malém sále Měšťanské besedy v Praze byl založen klub českých turistů. Český systém turistického značení je považován za doplň. Čím je výjimečný?
0: Unikátní.
1: Čím je unikátní?
0: Ano, aha, já jsem myslel, že považován za unikátní a podobně.
1: Tak za A, za jeden z nejstarších a nejhustějších na světě, za B, za nejmladší v Evropě, za C, používaný pouze v Česku.
0: No, myslím, že Ačko se mi líbí a někde jsem to slyšel.
1: Jo, máme úplně unikum všech těch tras, že je máme i nejlépe značené.
0: Čili měl jsem pravdu unikátní, nebo za unikátní, ano.
1: Jakou barvou bývá nejčastěji značena hlavní turistická trasa?
0: Vůbec. Se můžu typovat barvy jako na těch stromech, co vydávám a podobně, tak napadá mě logicky červená, ne?
1: A je to pravda.
0: No.
1: Vidíš nejčastěji.
0: No.
1: A jakou postavou nejvíc proslavil dnešní oslavenec herec Hugh Laurie?
0: Dr. House.
1: Ano. No a dnes slaví svoje narozeniny také tento muž.
4: Už jenom vydali třikrát do roka 50 let. To je 150krát. A přitom mi chcete namluvit, že jste spolu neměli žádné techtle mechtle.
0: Bože můj. Jak řekl to je 150krát. Tak mi to tam, pokud mi to znova, ty to musíš vracet, že nějak složitě. To je to 150krát, to...
4: Že jste se s mou ženou vydali.
0: 38. ročník?
1: Ano.
0: Petr Kostka.
1: Ano.
0: Bože můj, to trvalo, děkuju. Děkuju.
1: No ale gratulace, to byla spanilá jízda, to je všechno.
0: A že to Dalibora, to mi teď, on musel něco otvírat, něco jiného, či co?
2: Dobré ráno, Moravo. Každé všední ráno od 6 do 9 je

0: Dobré ráno, Moravo, vám přeje Thermal Park Dunajská Streda. Užijte si dovolenou v jednom z nejoblíbenějších relaxačních středisek jižního Slovenska. www.thermalpark.sk. Hity, které milujete. Radio Čas. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
4: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
5: Michal Fest Ostrava. Festiák, na kterém se rozhodně nudit nebudeš.
6: Vystoupí Lucie Bílá, MIG21, Jamaron, Tereza Mašková, chorvatské učitelice a spousta dalších. Přijďte si užít atmosféru Dolu Michal, herní zónu pro celou rodinu i skvělé jídlo. Michal Fest už 13. června.
7: Vstupenky na ticketportal.cz.
8: Breda Point se otevírá 13. června. Nový prostor v přízemí ikonické Bredy v Opavě bude po celý den přístupný veřejnosti. Zastavte se na program, tematický desert, kávu nebo drink. Sobota 13. června. Více na bredaopava.cz.
9: Domov Slunečnice Ostrava přijme pečovatele do svého týmu.
10: Nabízíme smysluplnou práci za školení, stabilitu, 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další výhody. Pomozte nám vytvářet domov, kde se naši seniori cítí bezpečně, respektovaně a důstojně.
9: Více na domovslunečnice.cz v sekci kariéra.
0: Radio Čas. Hit.

0: Lenča radím, hity, které milujete, 11. červnový den na rádiu Čas. Dneska nám můžete psát nebo namlouvat, čeho si všímáte jako první na opačném pohlaví nebo na pohlaví, které vás oficiálně jako přitahuje, vzrušuje. Je zvláštní, že nikdo nenapsal penízky, protože ty vás asi začnou přitahovat právě teď.
1: Ale napsal na Facebooku, už se objevila zpráva peněženka.
0: No. Pěkně naditá. No, tu má konec konců ne peněženku, ale celou pokladnici, náš skřítek, protože skřítku v poklad dobýváme každý den pětkrát a myslím, že je nejvyšší čas.
1: Ano, 776612800 volejte právě. Teď je potřeba, abyste se dovolali třetí v pořadí a potom můžete otvírat boxíky, jak je jen libo.
0: Dobré ráno, Moravo.

0: To už je takový trošku nachlazený skřítek.
1: Tak venku je, jak je, že jo?
0: Z toho venkovního počasí, přesně. Každopádně, i když je nachlazený, tak bude otevírat boxíky ve skřítkovém pokladu. Takže kdo je na telefonu, kdo se dovolal jako třetí? Dobré ráno.
2: Dobrý den, dobré ráno, tady je Marie.
1: Maruško, zdravíme vás, posloucháte nás už nějakou chvilku?
2: Určitě, každý den.
1: Dneska zlata, dneska si povídáme o tom, co vás tak nějak přitahuje na opačném pohlaví, třeba na první dobrou, když potkáte někoho, nějakého chlápka, tak prozradíte?
2: No, já se dívám do očí.
1: Oči, oči.
2: Musím mít nějakou jiskru v očích.
1: Do duše okno.
0: A Maruško, a po těch očích potom?
2: Takový nějaký osobní kouzlo. Já si myslím, že jako úplně není důležitý jenom ten vzhled, ale musím mít v sobě nějaký osobní kouzlo.
1: Oči a osobní kouzlo. Dobře, tak my si píšeme čárku a teď už jste připravena na to zdolávat skřítku v poklad?
2: Ano, jsem připravena.
1: Výborně. Tak jdeme otevřít box?
2: Ano.
3: Otevírám box Rádia Čas, který je plný peněz. 100.
1: Dál už si to říjte sama, jestli chcete nechat nebo
2: přidávat. Může dál ještě.
3: 200.
1: Dvě stovky tam jsou.
2: Ještě dál.
3: 300.
0: Je to tam?
2: Zkusíme ještě dál.
3: 400.
0: Já už úplně cítím, zkusíme. Jak Maruška přemýšlí už.
1: Ještě chcete ještě, dál, jo?
2: Ještě zkusíme, no.
3: 500.
1: I 500 tam je?
0: Tak,
1: no, co s tím?
2: Nevím, je takovej váhavej nějakej, no.
0: Je takovej váhavej?
2: Já nevím, no.
0: Tak co? Budete odvážná? Já myslím, že při čtvrtku.
2: Tak zkusím ještě jednou,
4: kdo
2: no.
4: Kdo tam řekl, tak jo.
2: Mám tady poradce, kolegy.
3: 600.
2: Ano, 600.
0: Já jsem normálně napnutá jak Šandy s vámi.
2: No, teď to je takový těžký se rozhodnout.
1: No však pan kolega, když radil, tak ať se vyjádří. 600 zatím. Tak, jinak zdravíme samozřejmě.
2: Ano. Nevím, taky je váhavej. Tak ještě kolegyni tady mám tak říká, že ještě teda zkusíme, no.
1: Ještě trošku, jo. Kolik to bylo teď?
2: Bylo
3: 700.
2: Ale dobrý. Ale
1: teď přesně slyším ten tón toho, kdy se člověk začíná rozjíždět.
0: Jo, přesně.
1: Jo? Jako, až přijďte, pane Vrchy, ještě jednou a podobně.
2: No tak, no, tak přidáme ještě jednou teda.
1: Dobře.
3: 800.
2: Dobrý.
0: No.
1: A teď už takže je to opravdu na vašem zvážení, teď opravdu už nechceme ovlivňovat.
2: No já nevím, ale no. Já bych myslím, radši. Teď už jsme se tak nějak poradili, skončíme.
0: Takže končíme na 800.
2: Na 800.
1: Jen tak mezi námi lepší náladu už skřítek neměl, jen tak na okraji.
2: No vidíte to, tak to je perfektní.
0: Jste úžasná, Maruško. Vy tam máte úplně, co děláte, nebo v jakém kanceláři jste, protože to je...
1: Mimochodem, co děláte, že neděláte?
2: To nemůžu to
5: neříct. Soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
1: Náš partner už se ozval, tedy jakože je čas skončit, ale teda jenom zodpovězte, jako pravděpodobně asi nejste u nějakého pásu, protože si můžete aspoň na chvíli odskočit k telefonu, že jo? Tak.
2: Ano, v kanceláři jsem administrativní pracovník.
0: Administrativa, tak. No a taková intuice, to je neuvěřitelné.
1: Vy v rámci tohohle balíčku krásného finančního získáváte ještě dárkový balíček od našeho partnera, konec konců včera byli tady hosty ve studiu Rádia Čas od Investony, takže taky ozveme se vám, všechno pošleme. No a mimochodem v plánu jsou i další kolegáčci, že budou volat v průběhu dne?
2: Určitě, no, to mě inspirovala.
1: Tak ať se jim dílo daří a mějte se báječně.
2: Tak jim děkuji, mějte se hezky, naslyšenou.
5: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
6: Skřítkův poklad Rádia Čas.

0: život je fajn. Život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Jen tak na okraj, my dneska s Lenčou sondujeme a vlastně s dalšími kolegy v průběhu celého čtvrtečního vysílání Rádia Čas. Co vás tak jako na první dobrou přitahuje na opačném pohlaví, nebo tedy na pohlaví, které vás oficiálně přitahuje? A my de facto celý týden trošku taky sondujeme s Lenčou, jaký máte plavecký styl, povídáme si o plavání. A já přiznávám teda, že za školních let takových těch pokročilých trošku už, hlavně teda na střední, právě když jsme chodili v rámci tělocviku do plavání, tam to byly hodně takové ty první věmy, jakože ano. Takové ty vibrační, to se asi shodneme, že jo?
2: No, je to pravda a zatím tedy v tom plaveckém stylu vedou prsa a je pravda, že na tom místě, kam my bychom vás rádi poslali, tak si můžete okouknout úplně všechno a všechny v podstatě pouze v plavkách.
1: Ano, přesně tak. Navíc se krásně vyhřejete a pobavíte. Skloňujeme opět úžasné místo, tedy Thermal Park Dunajská Streda. Pro vás ostatní, kteří nejste schopni vnímat, thermalpark.sk, tam se dozvíte víc, protože i dneska budeme hrát o permanentku na celkem 10 vstupů právě do tohohle úžasného místa, kde vás čeká mimo jiné.
2: 10 bazénů, tobogánová věž a sportovní hřiště, taky vodní kola, paddleboardy, ty jsme tady zmiňovali s jednou paní, která vyhrála, taky kajaky a spousta animačních programů pro děti. Mimo jiné, u toho termalparku se můžete nechat taky ubytovat, dát si něco dobrého k jídlu, takže opravdu komplet servis. No a právě jednu permanentku na 10 vstupů do termalparku Dunajská Streda tady máme.
1: Takže dobře poslouchejte, ať to potom ve vysílání není o prsa takzvaně. Musíte se dovolat jako aktuálně pátý nebo pátá v pořadí, říct nám, o co hrajete a ještě přihodit tedy plavecký styl, nebo jak byste popsali svůj plavecký styl, nemusí to být ten oficiální. Rozumíme si, Lení, telefon číslo?
2: 7766 12800, volejte právě teď.
3: Dobré ráno, Moravo. Ranní espresso s Investonou. Na středeční snídani přijde Petr Jurča, key account manager, a Vojtěch Olbrecht, specialista ekonom ze společnosti Investona. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
4: Ranní espresso s Investonou.
3: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas. Partnerem je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
4: Hity, které milujete. Radio
5: Čas. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
7: Řešení je úvěr od Acema.
6: Ale já potřebuju půjčit hodně.
7: Řešení je Acema.
6: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
7: Řešení je Acema.
6: A co když potřebuju 20 milionů?
7: Řešení je Acema.
6: A 30?
7: Acema.
6: A 40?
7: Acema.
6: A 50?
7: Acema. Jde to i bez banky.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
9: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
10: Skenujte a vyhrávejte v Tesco. Při nákupu nad 350 korun získáte stírací kartu. Naskenujte ji v aplikaci Clubcard a hrajte o více než 60 tisíc denních výher a také o hlavní ceny, které vylosujeme 24. června. Tesco, počítejte s námi.
11: Kámen a zahrada.
12: Připravili jsme pro vás nový sortiment. Třeba nádherné kamenné fontány, které vykouzlí z vaší zahrady opravdový ráj. A navíc právě teď nakoupíte vybrané dlažby za nízké ceny.
13: Já, tu se stavte!
12: Těšíme se na vás
11: v Kámen a zahrada.
12: V areálu stavebniny Janík.
14: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím, Dana Syslová.
15: Představte si trávník. A teď ten prudký svah, co máte na zahradě, který vám nahání hrůzu. Už nemusí. Robotické sekačky Roborock jsou stvořeny pro náročný terén s náhonem na všechna čtyři kola. Roborock 4x4 zdolá i ty nejsložitější svahy. Bezpečně a bez námahy. Více na technika u ivety.cz.
16: Vstávej z postele! Radim a Lenka ti dodají pořádnou energii. Dobré ráno, Moravo! Jedině na Rádiu Čas.
1: No tak tedy pojďme dodat pořádnou energii. Linka Rádia Čas obsazená a bylo to teda hodně divoké, úplně se z ní kouří. Kdo volá? Dobrý den.
17: Dobrý den, zdravím, Javorská Pavla.
1: Tak Pavlínko, my se rovnou s Lenčou ptáme, proč nám voláte.
17: No, protože jsem chtěla soutěžit o 10 vstupů do akvaparku do Dunajské Středy.
2: Teda ale Pavla je krásně připravená.
1: Komplet balíček, komplet balíček, ještě k němu něco přidejte tedy.
17: No, bylo mi řečeno, že mám říct můj plavecký výkon, nebo jak plavu.
1: Aha. Počkejte, vy jste někým vyslána?
17: No ne, já vás poslouchám od rána.
1: No, takhle bylo mi řečeno, víte, jak no, Pavlo zavolej a řekni, jak plaveš, jo?
2: Ano, od nás to bylo.
17: Přes rádio, přes rádio.
1: Popisujte, budou to třetí prsa v týdnu?
17: Bohužel je to tak, jsou to prsa, ale prsa jenom na chvíli, pak už se tak jako trošku potápím, protože nejsem moc dobrý plavec, takže prsa na chvíli.
2: Ale to je v pohodě, protože v Dunajské Středě, v Termalparku, jsou ty bazény všech velikostí a hloubek, takže tam si budete moct vybrat klidně i něco takového plitšího.
17: Tak to je bezva.
1: Myslíme, že máme splněno, tam není co dodat. Mimochodem, bude to vaše první návštěva, nebo jste věrný návštěvník?
17: Bude to moje první návštěva, ale mám ji doporučenou od maminky, která tam jezdí často s taťkou, takže je asi vezmeme sebou a pojedeme všichni.
1: Jo, tak máte ten základ přesně tak, je tam i těch 10 stupů a podobně, no a vy si k tomu třeba přikupte nějaký prodloužený výlet nebo víkend a pro boha, co nám schází, že jo?
17: Určitě, tak jo, děkuji moc krát.
1: Krásný den vinčuje, mějte se hezky.
2: Naslyšenou.
17: Naslyšenou.
3: Dobré ráno, Moravo. Vám přeje Thermal Park Dunajská Streda. Užijte si dovolenou v jednom z nejoblíbenějších relaxačních středisek jižního Slovenska. www.thermalpark.sk.
18: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16:55 na televizi Relax.

0: Posluchačka Šárka, která má premiéru přes WhatsApp Rádia Čas, nám píše, hned pochopíte, o čem si povídáme, tímto zdravím do Opavy. Miluji na mužích, hlavně na svém manželovi, charismatický hlas. Zítra slavíme s mužem 27 let, mahaganovou svatbu, to jsem nevěděl, která symbolizuje mimo jiné hloubku, ušlechtilou krásu zralé lásky, která je pevná, ale je ty prověřená. Z mého pohledu je to vzrušující i právě kouzlem hlasu, takže tak. Co vás přitahuje jako první prostě na opačném pohlaví, nebo na tom, které vás rajcuje?
1: Když se řekne ten hlas, tak mě se hned vybavil Oldřich Nový a zavřete oči. Odcházím.
0: Zavřete oči?
1: Ne, já se bojím, já se bojím.
0: Nebo
1: dobře.
0: Já to zkusím.
2: Jen pro ten dnešní den stojí za to žít, jen klid svůj tichý mít a víc po ničem netoužit, nesmíš se bát.
0: Je to tak nějak? Jo?
1: Tak trošku.
0: Jo? Aha, jo, takhle, ponížení, dobře.
1: Ne, tak trošku je to krásné.
0: Uh-huh. Já jsem byl stejně mandlovec, takže...
1: Tak, uh-huh. No, takže tak. Co vy tedy, co vás zaujme, pište na náš Facebook a taky na WhatsApp na 7766 12800.
0: Za 2:08 zprávy s Honzou.
3: Dobré ráno, Moravo. Hádej, kdo přijde na snídani. Na páteční snídani přijde Patrik Habo ze zážitkového areálu u Dobrého pastiera v Čutkovské dolině na Liptově. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas. Hádej, kdo přijde na snídani.
4: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
5: Zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastiera v Čutkovské dolině na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Radio
6: Čas. 14 slevových kupónů v Tetě. Ušetřete z kupóny, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupóny platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.
7: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní kilogram za 24,90 a kuřecí prsa s kostí kilogram za 99,90. Byla. To dobré začíná u nás.
9: Eta Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXXLutz.
1: Samozřejmě, že si můžete koupit dodávku nebo rovnou autobus. S námi ale rodinku odvezete na výlet v pohodě s tím, co máte. Hacker Brno. Střešní boxy, nosiče kol a lyží. Hacker Brno. Partner pro vaši dovolenou. Naše prodejny najdete

0: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
1: Cesta k vlastnímu bydlení se čím dál víc oddaluje. V Opavě vzniknou desítky nových bytů. Už dneska začíná fotbalové mistrovství světa. Dobré čtvrteční ráno u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Cesta k vlastnímu bydlení se dál komplikuje. Růst úrokových sazeb prodražuje lidem splátky úvěrů. Kdo by ale chtěl s nákupem nemovitosti vyčkávat, může prodělat. Nakonec totiž může mít splátky vyšší, než jaké by mu banka vyměřila dnes.
0: Morava aktuálně.
1: Dukelská kasárna v Opavě se mění na byty. Oprava prvních dvou bytů má skončit příští rok. Město připravuje rekonstrukci dalších objektů. V areálu bývalých kasáren má vzniknout nová městská čtvrť. Město tu chce vybudovat 120 bytů. Město Zlín zavádí kartu občana. Jak nám řekl primátor Jiří Korec, jde o systém slev pro místní obyvatele. K uplatnění slevy stačí pouze občanský průkaz.
2: Na začátku bude mít slevu v městských organizacích, jako je divadlo, zoo, teza a samozřejmě ještě hledáme, řešíme do budoucna další. Tím, že tato sleva bude do 3 let minimálně 10%, s tím, že těchto 10% většina těch organizací dává hned už od toho začátku. Budeme si to pak vyhodnocovat, je to pilotní projekt.
1: V rámci jednoho nákupu bude možné se slevou zakoupit maximálně 5 vstupenek.
0: Rádio Čas, sport.
1: Utkáním domácího Mexika s Jihoafrickou republikou začne dnes fotbalové mistrovství světa. Na den přesně po 16 letech dojde na reprízu zahajovacího zápasu šampionátu z roku 2010. V Johannesburgu skončil duel remízou 1-1. Obloha u nás na Moravě a ve Slezsku by dneska měla být oblačná, místy polojasná. Sem tam může i sprchnout, objevit se můžou i bouřky. Nejvyšší teploty se mají pohybovat kolem 19. Tolik zprávy. Po 8. pokračuje čtvrteční Dobré ráno Moravo na Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
4: No, příštích 60 minut zapomenete na to, že venku trošku pochumurnější počasí, i když je takové občas červen nabízí. Ještě jednou 11. pozdrav všem Brunům k svátku. Mám pořád jako tendenci říkat Hugo, ne? Tak je to Bruno. No a kromě toho, že tedy řešíme, co vás přitahuje na opačném pohlaví, těšíme se na další dobývání skřítkova pokladu, tak ve hře v této hodině i opravdu exkluzivní volňásky na...
5: Já přemýšlím, že bych to řekla nějak jinak. Na ostří nože budeme.
4: Jo, takhle, aha, dobře, no.
5: Vím, že byl pro mě stvořen.
4: Aha, takže na speciální vystoupení v klubu Lávka, kde Lenča bude zpívat karaoke s písničkami Evy Farné.
5: Znáš můj tep, mě poznáš ho hned.
4: Tak a máte to zadarmo, kdo se dovolá jako první, to je, a ještě zaplatíte vůbec. Jo?
5: Já vám to doplatím, ne. Prosím vás.
4: Prosím vás, nikam nevolejte, to je nadsázka, protože pozítří je Eden, první z těch tří velkých koncertů, a tak si to potom uděláme nějaké dramatické, velké. No. Máme dva volňásky. No.
5: V téhle hodině budeme soutěžit rozhodně, takže poslouchejte.
4: Rádio Čas, hity, které milujete.

0: Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
1: Nemůžu to nezmínit, přesně řečeno, Leni, ty to zmiň, protože 21.11. předprodej na cezradio.cz, to hlavní už víte, ale to je, myslím, takové už to znamení, jakože to cinklo mezi lidmi, to obsazení, protože ty už máš nějaké pohledávky mezi lidmi a ptají se, že?
2: Ano, mě se hodně lidí ptá na lístky a dokonce teď jsem procházela i náš web časradio.cz a některé lokality, sektory v Ostravar aréně, tak jdou na dračku, takže já bych neváhala.
1: Tak s námi, ať se vyjádří taky někdo z týmu, kolegyně Denča Gália. Deny, ahoj, ahoj.
3: Ahoj.
1: Jenom připomínáme celou sestavu: David Koller, Leny a její partner Marpo, je pořád ještě partner, že jo? Olympic a Europe, tak ty, protože pravděpodobně půjdeš do haly, budeš víc ta rocková faninka nebo ta popová, jenom tak, jako máš zálusk.
3: Já se těším na Leny.
1: A já taky. Já teda se přiznávám, že holka si zaslouží ten velký koncert právě na našem megáči.
3: Jako takhle všichni jsou super, ale jako...
1: Hele,
3: Leny,
1: máme
3: Leny.
1: Své priority, že jo? A máme své priority i ve výběru, tak prosím tě, teď upřímně, dneska se ptáme, Leni.
2: Čeho si nejvíc všímáš na druhém pohlaví? Co tě první zaujme?
1: Jo, ty teda takhle, ty nemusíš, protože ty máš jako manžela par excellence, jo? Ale tak přece...
3: Rádio, ale vzpomeneš si? My jsme se spolu o tom bavili hodněkrát, co mě jako přitahuje na druhém protižku.
1: Tak ona se to obrátilo proti
2: mě. A Ráda má průšvih.
1: Já si teda takhle, abych ti o Denči řekla spoustu věcí, co mi řekla, jo, a podobně, jo. Ale... No. Proč se ty máš slabost, děvucho?
3: Popřemýšlej.
1: Aha. Dobře, tak já popřemýšlím a ty nám to mezi tím prozraď.
3: Tak ruce.
1: Ruce. Zmiňovali jsme je dneska několikrát. To jo, možná ruce. Byla i ty, koho jsem zmiňoval.
3: Takové ty chlapské ruce.
1: Mm-hmm. To znamená, jsem tam nějaká ta žíla a podobně, ta vystouplá žíla. No.
2: No, my jsme tady právě měli předloktí, že vyhrnuté rukávy a to předloktí, že prostě a ještě potetované, že to je ono.
1: Jedna posluchačka, takže Verunce bych se teoreticky mohl líbit, no, kdyby měl košili. Teoreticky,
2: ale,
1: samozřejmě.
2: Ale Verunka by se nelíbila tobě, už jsme to probírali.
1: Hele, já jsem tak zoufalý, že beru všechno.
2: Verunko!
1: Ne. Ale teď se zeptám holky vás.
3: Verunka?
2: No.
1: Ne, ježi, aha.
2: Teď jsi úplně urazil Verunku.
1: Verunko, víte, jak to mám, že jo? Já jdu tou duhovou cestou, takže vlastně tohle nebereme bože můj.
3: Jo, tak vlastně.
1: Že já vůbec jdu k mikrofonu.
3: Ale okay. Znělo to zajímavé.
1: Dobře, ať to uzavřeme, ale logická otázka. Vy taky, jako děvčata, taky někdy oceníte krásu dívek, nebo taky si všímáte a říkáte, jo ta je
2: já
1: hezká.
2: Já se dívám pořád po holkách.
3: Pozor, já jsem to říkala i Ráďovi, my třeba s manželem, když někde jsme, nebo já si pamatuju před 5 lety, jo, jsme byli někde u moře, nevím, kde to bylo, i s kamarádkou, a my jsme normálně čekali, až naše chlapi dojdou. A doufali jsme, že ta holka, co tam ležela na té pláži vedle nás, takže tam ještě chvilku bude. Aby jsme jim prostě ukázali, jakože, co si budem zadek. Fakt jako ta
2: krásný.
3: Cvičila hodně.
2: No. A já to mám úplně stejně. Já se dívám a já třeba říkám mému Marťovi, říkám, viděl jsi, ta byla nádherná. A on vůbec nevidí. Ale já se dívám pořád.
1: A mimochodem já teda taky hodnotím děvčata. Já mám třeba všeobecně slabost, nebo tak jako i v tom světě slavných, jako pro nosy. Jo? Takže všechny ty Meryl a Barbry, Tereza Maxová se mi vždycky líbila jako výrazné nosy. No.
3: Mně se líbí, když je žena něčím zajímavá.
2: Ano.
3: Když není prostě tlustová.
1: To
3: anebo...
1: dává logiku.
3: No ne, jako víš, jak to myslím.
1: Když je tam to něco navíc.
3: V poslední době jsou některé jako dosti si podobné, tak to myslím.
2: Tak.
1: Hlavně pozor, teda omlouvám se všem v generaci Z.
2: Mm-hmm.
1: Tam jako možná by mohli dát soutěž za milion, postavit 10 do řady a najdi svou dceru. Ne, tak co je?
3: Jako je to pravda, no.
1: Dobře, takže prosím vás, jestli chcete taky vyjádřit nejenom Facebook, ale taky WhatsApp číslo.
3: 7766 12800.
1: Dobré ráno, Moravo.

0: 8 hodin, 19 minut, čerstvé horoskopy, spousta přitažlivosti všude kolem, celý čtvrtek se ptáme, ještě jednou připomeň.
1: Co vás přitahuje na druhém pohlaví, co se vám líbí nejvíc?
0: Mimochodem, už jsem vychytal v minulé hodině, co tam tady máme, mě to vlastně jde k tomu tématu, protože my lvi budeme prahnout buď to po změně jako nějaké citové investice, nebo rovnou po sexu, tam Milan zmiňuje.
1: Jo.
0: No a ty máš být teda hodně jakoby úderná v tom, co chceš, jak jsem pochopil v roli býka, že?
1: Já bych měla dneska přesvědčit všechny o všem, což mi tak připomíná, že jsem se tě v podstatě chtěla ještě na něco zeptat.
0: Povídej, přeháněj.
1: No ne, jako pracovně potom, mimo.
0: Ježíš Maria.
1: Dobře, infarkt.
0: Tak já už mám tady posledních 3-4 hodiny.
1: Ale že mi to teďka tak krásně jako připomnělo, takže to je hezké.
0: Jasně.
1: Tak doufáme, že i vy se v těch horoskopech najdete a že vám dneska třeba vykouzlí úsměv na tváři. Rádio Čas.
2: Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Čtvrtek přinese vyrovnaný poměr hvězdných aspektů souladných vítaných a těch problémových konfliktních. Potrápit nás mohou především milostné a citové vztahy, kdy budeme podrážděni a můžeme vylétávat jako čertík z krabičky. Skvěle by nám ale přitom měla fungovat intuice. Co se týká jednotlivých znamení, tak raci hravě zvládnou všechny domácí překážky. Štíři by měli čelit poklesu fyzické i psychické síly a ryby při tvůrčích aktivitách mohou zápasit se svými emocemi. Střelci budou svým nadšením nakažlivý pro celé okolí. Z berany mohou přehnaně cloumat emoce a u lvů se může probudit touha po nové lásce nebo alespoň sexu. Panám pojedou mozkové závity na plné obrátky. Býci dokážou silou svých argumentů přesvědčit i největší skeptiky a kozorozi mohou mít radost nečekaných úspěchů. Blíženci dokážou ustát jakoukoliv situaci. Báhy mohou inklinovat ke svým zlozvykům a vodnáři budou čelit tlakům z několika stran najednou. Hvězdný čtvrtek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gellner.
2: Dobré ráno, Moravo. Každé všední ráno od 6 do 9 jen na Rádiu Čas.
4: Dobré ráno, Moravo. Vám přeje Thermal Park Dunajská Streda. Užijte si dovolenou v jednom z nejoblíbenějších relaxačních středisek jižního Slovenska. www.thermalpark.sk.
5: Hity, které milujete.
6: Radio Čas.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na Toyota.cz.
11: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
12: Slyším, Datart nákupy?
11: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
12: To je mazec.
11: Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Jaké pantofle?

0: kamenných prodejnách e-obuv ví.
1: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco, zamilujte si nízké ceny.
2: Dny Karviné se blíží. Už 12. a 13. června rozsvítí park Boženy Němcové hvězdy jako Olympic, Ben Kristovao nebo Divokej Bill. Těšit se můžete i na unikátní spojení Janáčkovy filharmonie a DJ Lova. Vstup je zdarma a nebude chybět ani obří zóna pro děti. Vidíme se 12. a 13. června v Karviné. Více na www.karviná.cz.
3: Michal Fest Ostrava. Festiák, na kterém se rozhodně nudit nebudeš.
2: Vystoupí Lucie Bílá, MIG21, Jamaron, Tereza Mašková, chorvatské učitelice a spousta dalších. Přijďte si užít atmosféru Dolu Michal. Herní zónu pro celou rodinu i skvělé jídlo. Michal Fest už 13. června.
3: Vstupenky na ticketportal.cz.
4: I jedna kapka krve znamená naději. Možná právě tu vaši teď někdo potřebuje. Staňte se dárcem krve i vy a pomáhejte spolu s hematologicko-transfuzním oddělením Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Staňte se součástí rodiny, která je tady vždy, když jde o život. Nemocnice Karviná.cz.
5: Domov Slunečnice Ostrava přijme pečovatele do svého týmu.
2: Nabízíme smysluplnou práci za školení, stabilitu, 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další výhody. Pomozte nám vytvářet domov, kde se naši seniori cítí bezpečně.

0: Jedna za druhou, hity, které milujete, Lenča, Radim, Rádio Čas, jejda, toho vás ještě čeká. Kromě muziky cinknou i nějaké korunky, teda takhle, to záleží na vás vlastně, jak budete dobývat skřítků v poklad.
1: Kolik bude ve hře, to my nikdy nevíme, to prostě skřítek si tak nějak ovládá sám ve svých boxících, ovšem vy máte šanci, když zavoláte na 7766 12800 právě teď a dovoláte se pátí v pořadí. Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: A teda, řekněte, že se takhle občas někdo necítí, nebo docela často. Většinou je to teda páteční stav, že jo?
1: Ano, ale Ráďa se tak cítí dnes a teď právě díky mně. Ale já to vím, ale já ho mám ráda, ale já to fakt vím, že
0: já mu jsem to ale promítl do toho zpěvu.
1: Ale já mu v tom dělám bugr prostě pořád, já to vím.
0: Pořešíme ještě potom, ať se zase můžeme zpívat, nicméně pátý nebo pátá v pořadí Linka Rádia Čas, kdo volá, dobrý den.
2: Zdravím, tady u toho jsem David.
0: Tak Davide, pozdravení. Jak se máte? Co děláte? Máte tam rušno?
2: No, pracuji.
0: Pracujete a jste mírně nervózní, je to tak?
2: Tak.
0: Tak dobře. Tak víte co? My začneme pozitivně, ať už nejste tak nervózní, protože automaticky od nás dostáváte, tady od našeho partnera, dárkový balíček od Investony, jo, takže to máte. A klidně si otevřete už první boxík.
2: Tak, otvírám.
3: Otevírám box Rádia Čas, který je plný peněz. To.
1: Tak máme stovku, pojedeme dál nebo zůstaneme?
2: Určitě pojedeme dál.
0: Dobře.
3: 200.
2: Ještě pojedeme.
3: 300.
0: Zatím 300 korun.
2: Tak ještě zkusíme.
3: 400.
2: Tak já bych to ještě nechal na tu 500.
0: Dobře, pojďme zkusit zaokrouhlit.
3: 500.
0: I 500 korun tam je?
2: A tady to asi možná nechám.
1: Jo? Nechcete zkusit dál?
2: No zkusit bych, no. Ale mám.
0: Ale. Dvakrát měř a jednou řeš, takže poslední slovo, jedeme dál nebo zůstává pětistovka?
2: Zkusíme na šest, teda. Zkusíme.
0: Já mám tendenci vždycky anglicky říkat, are you sure? Jste si jistý?
2: Jo, jsem si jistý. Je to rád.
0: A to se málo kdy takhle ptám, jo? Dneska jsme nějací jakoby takový, že trošku, no ne, tak
1: my
0: bohužel
1: hodní,
0: nevyšlo.
1: No.
0: Ale jak říkáme, dárkový balíček od Investony tam máte a klidně tím pádem můžete zkoušet své štěstí i dál.
1: Ano, držíme vám moc pěstí, mějte se krásně.
2: Tak jo, díky.
1: Naslyšenou.
0: A vy ostatní hraví a muziky milovní buďte dál ve střehu.
4: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz
5: Čas. Rádio Čas.

0: milujete, krásné ráno, i takhle v 8 hodin 38 minut 11.6. aktuální datum, čtvrtek a svátek slaví Bruno, tak abyste věděli, do jakého dne se vlastně dneska probouzíte.
1: Dneska nás zahřívá přitažlivost, čeho si všímáte na opačném pohlaví, nebo no prostě na pohlaví, které vás přitahuje. Jarka přes WhatsApp Rádia Čas poslala audio, tak schválně.
2: Dobrý den, Rádio Čas. Já už jsem ve věku, kdy vzhled muže se mnou absolutně nic neudělá, protože mám pocit, že už není nic, co bych neviděla. Ale hlas. Je to hlas? A u starších mužů je to to, když se umí chovat a být gentlemani. Pěkný den, Rádio Čas.
1: Takže v důsledku jste teda, ne, takhle, vy nejste náročná, ale ta nabídka se teda jako hodně snižuje, co si budeme povídat. Málo gentlemanů mezi námi, málo.
0: No, no, taky když nějakého potkám, tak plesám, plesám srdéčko.
1: Tak schválně, jestli se bude zase objevovat, ať to nějaká tedy psychická nebo fyzická vlastnost, zasondovali jsme v ulicích města Ostravy.
3: Tak jak to třeba oblečení, že jo? Když vypadají jak vandráci, tak asi tam moc v té peněžence nebude těch peněz. To je prostě známá věc.
4: Na ženách je nejvíc sexy oči.
5: Vizáž.
6: Oči.
7: Na mužích je nejvíc sexy zadek a široké krásné ramena.
3: Celkově obličej, vlasy a celkově jako vzhled.
8: Asi zuby hezké a úsměv.
9: Tvár. Potom zadok.
6: Oči.
10: Rukou.
11: Když tam jsou ty žily, jde vidět, že hodně pracuje.
9: Oči.
12: Asi vlasu, bo jsem barber.
13: Do hladka ohalanou tvář.
1: Mimochodem, škoda, že se nemůžeme zeptat respondentky žijeli kde.
0: Ale... Jo.
1: Ne, dobře, dobře. Myslela na rukou asi, že jo?
0: Ano, já si tak myslím, že myslela na rukou.
1: Nicméně mě cinklo a vůbec jako by mě nenapadlo na to odpovědět a nevím, jestli to třeba na Facebooku někdo psal, ale právě ta první dáma řekla, že oblečení, že vlastně první si všimne toho, šaty dělají člověka.
0: Že nesmí být jako vandrák.
1: No.
0: Jo?
1: Tak prosím tak... vás, stejně tak upřímně i dál, no.
0: No já pořád jako tak přemýšlím.
1: Co?
0: No, že se mi líbí, že se každý soustředí na něco jiného, že někdy máme nějaké ideály krásy a říkáme si, hele, tak to je prostě blbý, to se mi na sobě nelíbí a podobně. A pak přijde někdo a řekne, wow, to je pecka, to je to, co se mi nejvíce líbí. A to je krásné.
1: Takže nezapomeňte...
0: Už mám zase filozofické okénko?
1: Ne, nehledám filozofické okénko. Hledal jsem něco jiného, vy taky užívejte ráno a buďte ve střehu, protože... Ach, to my nemůžeme ani naznačovat. Dobrý den.

0: my nemůžeme ani naznačovat, ale mám pocit, že písnička Ztraceno v překladu to řekla za nás. Eva Farná, tak co se to tady děje? Přesně řečeno, moc bych se divil, kdyby Eva teď jako byla vůbec schopná vnímat. Myslím, že teď pojede v nějakém polo nebo úplném automatu pracovního výkonu až někdy do, si to říkám dobře, do 16. června,
1: ano,
0: že jo?
1: Je to jako mazec, no. Myslím si, že má teďka hodně naloží, no. A většinou potom tady další koncerty už budou v pohodě, ale ten první, to vykopávání příznačně v Edenu, tak to si myslím, že teda bude pecka.
0: Nějak se k nám dostali volňásky, včera jsme rozdali dva a dneska tady máme dva poslední, protože pozítří přece jenom ještě se tam do té Prahy musíte nějak dopravit a zajistit si jakoby všechno kolem. Tedy pokud chcete jít na Evu Farnou do Edenu v sobotu 13. června a teď dobře poslouchejte, to je to první, co budeme chtít. Na co chcete lístky? Kdy koncert bude, jo, to je to. A včera jsme zpívali, že jo, nějaký ano. Hit Evy Farné a ať je to ještě složitější, tak už teda stříháme, dáváme pryč písničku Mám boky jako skříň.
1: A je potřeba zabroukat a zaspívat kousek písně od Evy Farné, aby lístky mohly být vaše. No a samozřejmě se dovolat k nám do studia jako pátí v pořadí na 7766 12800.
0: A jenom ať jsem v klidu, opravdu chceme všechno tak, jak jsme řekli.
1: Ano.
0: Na co jdete, kdy je ten koncert, plus zpíváme jednu písničku, ale nesmí to být boky jako skříň, abyste potom neříkali, že to, jo.
1: Jo, že jsme vám to neřekli.
0: Teď musíme být přísní, volejte právě teď.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
6: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
7: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
6: A tak to bude drahé.
7: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
8: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 39,90 Madeta jihočeské máslo 250 gramů a Tesco meloun vodní kilo za 22,90 do 16. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
9: Kámen a zahrada. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vašich zahrad a interiérů najdete v největším kamenném centru v České republice. Navštivte nás v Ostravě přívoze v areálu Stavebniny Janík. Těší se na vás
10: Kámen a zahrada. kamen@zahrada.cz
11: Hi a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. ddbike.cz
12: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz
13: Naladit, zesílit, nastartovat den. Radim a Lenka. Dobré ráno, Moravo. Na rádiu Čas.
0: Tak jsme vám chtěli ještě říct malou ranní zajímavost, ale linka zvoní a mě to ruší, když to bliká, tak já to radši zvednu, jo? Dobré ráno, Moravo, na linku Rádia Čas, kdo tam? Dobrý den.
14: Dobré ráno, Honza.
0: Dobré jítro, Honzi, jak se máte? Co pro vás můžeme udělat?
14: Tak já se mám výborně, protože vás poslouchám již od rána.
0: Ano. A jsem myslel, že řeknete, že jste nervózní jak sánky v létě.
14: No to už mě přešlo, protože mám určitou jakoby chvilku, než jsem se jaksi dovolal, tak člověk musí rychle regenerovat,
0: ano.
14: Že jo, a zareagovat rychle, takže se mám tak nějak radostně zatím a volám na Evu Farnou, protože moje dcera na tom vyrostla a prostě by na to hrozně chtěla jít se mnou, takže to nějak tak teďka s vámi se pokusím poladit.
0: mám být bednář nebo ne?
1: Tak trošku, ale budem hodní. Já pak budu hodná, no.
0: Ne, tak ne, tak nebudu bednář, tak dobře. Tak když o to měl takový zájem, proč jste jí ty lístky nepořídil?
1: Je to
14: protože bednář. Protože jsem se to dozvěděl asi před hodinou.
1: Ano.
14: Když jsem jí to napsal a ona říká, no ty se zvládl.
0: Počkej, vy jste nevěděl, že má ráda Evu Farnou?
1: A to věděl, ale ten koncert.
14: Věděl, ale musel jsem samozřejmě ověřit, zda na to může jít.
1: No.
14: Protože dcera je v Praze, no. Studuje Karlovu univerzitu a prostě ten čas jako její, ještě do toho samozřejmě, že Praha není úplně levné město, tak má nějaké pracovní povinnosti nebo brigády a prostě napsala mě, že kdyby...
0: Tatínku zabojuji, napsala.
14: Ne, i kdyby měl navštívit Václav Havel, tak by si našla čas na Farnou.
1: Já si připadám, Honzo, jak kdybychom byli u zkoušky, ale krásně jste nám to vysvětlil, ale prosím vás.
0: Teď zkouška pokračuje.
1: Teď je důležité říct tedy, kdy ten koncert bude a zaspívat kousek písně od Evy Farné, abychom věděli, že i vy jste tedy velkým fanouškem.
14: Mějte, v podstatě, tak jak jsem říkal, kdyby byl koncert kdykoliv, tak valíme na něj a koncert je v sobotu.
1: Mm-hmm.
14: A zaspíval bych vám, nevím, jestli bych vás třeba mohl požádat i o podkres.
0: Protože bychom pustili jako celou písničku od začátku.
1: Mm-hmm.
14: No tak já to zkusím nějak tak, já bych zkusil Leporel.
1: No, tak pojďte.
14: Je, samozřejmě boky jako skříň jsou nejznámější a ty taky umím, ale tato tak zkusím. Žiju příběh z Leporela, kládám stránku ke stránce, ou, ou, ou, všechny námi popsané. Vím, co jsem vždycky chtěla, bránit svého ochránce, ou, ou, kdo to, co je při mně, kdo je v nekonečné hře. No to už úplně nebylo, ale OK.
1: Pecka!
0: Tak to byla, já nevím, jestli bylo, co bylo horší, maturita před pár lety, anebo tohleto teď na Rádio Čas a na ten porod?
14: No tak musím říct, že každopádně maturita, protože já jsem byl jeden z posledních a všichni vám říkali, to bylo úplně v pohodě, to dáš.
0: A to
14: takhle, kde dal jsem to.
0: Dal jste to na první dobrou, dcera může mít velkou radost, takže ji pozdravte, mimochodem i v Praze nás můžete poslouchat, ať už digitálně nebo přes Cazradio.cz, takže
1: moc máváme.
0: Veřejte tu zprávu a prosím vás, jako jestli potom vy nebo dcera máte WhatsApp, tak ať třeba cvakne nějaké foto nebo napíše dojmy z toho prvního velkého Edenovského koncertu, protože dva lístky už jí půjdou na mail.
14: Určitě, super, moc krát děkuju a přeju hezký den.
0: Krásný den, tatínku, jste úžasný.
10: Žiju příběh z Leporela, skládám stránku ke stránce.

0: jsou nároční posluchači.
1: Jo, jak to? Mm-hmm. Co píšou?
0: A teď nevím, jako čeho se to týká, protože já jsem dneska nic nespíval, že?
1: Ne.
0: Mm-hmm. Mám to přečíst, jo? Nebo ne?
1: Já se bojím trošku.
0: Ne, tebe se to taky netýká. Jo, už vím, ano, ne, dobře, to až bokem potom.
1: Aha, dobře, bokem. Dobře.
0: Ale Leni, netýká se to nás dvou.
1: Tak to je dobré, zpívalo se jenom u lístku na Evu Farnou.
0: Přesně tak, my jsme se teď s Lenčou mimo záznam shodli, že v podstatě jsme možná jako ta Eva Farná, jak jsme zmiňovali ty interprety, občas to mají herci na divadle, že v podstatě jakoby odejdou z těla, podají ten svůj geniální výkon a pak se vrátí a uvědomí si vůbec, jako co se kde děje a tak dál. My jsme takhle dneska mezi 6. a 9. non-stop. Takže vlastně zvláštní, že vůbec nás jako slyšíte.
1: Že
0: jo?
1: Moc nevíme, co
0: ano,
1: se děje.
0: Jo, přesně tak, no. Jo. Takže já teda chvilku se ještě pozdržím, protože v 10 přijde Eva, nejste s rozumem. Nicméně už jsme tady jako dopředu málem anoncovali, že přijde Alešek, jo.
1: No, jsme trošku mimo ní.
0: Jo, jo.
1: Každopádně tady teď zůstává Ráďa,
0: ano,
1: sám.
0: Ano.
1: A potom po 10. jste s rozumem s Evou Rigler.
0: Eva Rigler. Mm-hmm. A mimochodem vyřizování, nebo až dorazíš domů, tak jako leháro a trošku vypnutý mozek.
1: Ne, vyřizování. Dneska bude náročný den.
0: Jo? Mm. A mám držet palce, nebo je to Drž. Takové? Jo?
1: Mm-hmm.
0: Tak jo, tak zlom vás, jo?
1: Oh, děkuji.
0: Cazradio.cz, kdykoliv pro vás i do světa hity, které milujete a čerstvé zprávy s Honzou.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
3: Slyším Datart nákupy?
2: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
5: Řešení je úvěr od Acema.
4: Ale já potřebuju půjčit hodně.
5: Řešení je Acema.
4: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
5: Řešení je Acema.
4: A co když potřebuju 20 milionů?
5: Řešení je Acema.
4: A 30?
5: Acema.
4: A 40?
5: Acema.
4: A 50?
5: Acema. Jde to i bez banky.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
7: Kámen a zahrada.
8: Připravili jsme pro vás nový sortiment. Třeba nádherné kamenné fontány, které vykouzlí z vaší zahrady opravdový ráj. A navíc právě teď nakoupíte vybrané dlažby za nízké ceny.
9: Já, tu se stavte!
8: Těšíme se na vás
7: v Kámen a zahrada.
8: V areálu Stavebniny Janík.
10: Radisox. Ponožky, které se nosí. Vyrobené na zakázku přesně podle vašich představ. Vaše logo, váš nápad, váš styl. Grafický návrh připravíme zdarma. Více na www.radisox.cz. Psáno s X.
11: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
12: Farmy už spustily samosběry jahod. Ostrava bude mít nový divadelní sál. Basketbalisté Nymburka se slučují s pražskou Slavií. Dobré čtvrteční dopoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. V Česku naplno začíná sezona samosběrů jahod. První farmy otevřely už v posledním květnovém týdnu. Další spouští sběr v těchto dnech. Ve většině regionu letos lidé zaplatí za kilogram nasbíraných jahod něco málo přes 90 korun.
13: Morava aktuálně.
12: Národní divadlo Moravskoslezské v Ostravě nabídne další lákadlo. Zahájilo rekonstrukci bývalého pavilonu G na výstavišti Černá louka. Do konce roku 2028 tu vznikne nová multifunkční divadelní a kulturní scéna zhruba pro 500 diváků. V Jihomoravském kraji se udělovaly ceny v soutěži Vesnice roku. Zlatou stuhu si odnesla obec Čejič. Co porotu zaujalo, to už nám řekla mluvčí hejtmanství Martina Žítková.
14: Hodnotitelskou komisi zaujala především silnou komunitou, aktivním spolkovým životem, citlivým přístupem k rozvoji obce i péči o krajinu a veřejná prostranství. Obec dlouhodobě rozvíjí vinařské tradice, podporuje kulturní život a do péče o veřejný prostor zapojuje také místní školu a obyvatele napříč generacemi. Čejič navíc získala také historicky první ocenění vinařská obec, které letos rozšířilo soutěžní kategorie.
13: Rádio Čas, sport.
12: Basketbalisty Nymburka čeká změna. 20násobný český šampion se od nové sezony sloučí s pražskou Slavií. Nový klub SK Slavia Praha era NBK bude hrát své zápasy v české metropoli. V lize teď nastupuje ve sportovním centru Nymburce. Obloha u nás na Moravě a ve Slezsku bude dneska oblačná, polojasná, sem tam sprchne, objevit se můžou taky bouřky. Nejvyšší teploty se mají pohybovat od 14 do 19 stupňů. Tolik aktuální zprávy, po 9. hodině pokračuje čtvrteční dopoledne na Rádiu Čas.

Letem světem, internetem, s Radimem na Rádiu Čas, mimochodem krásné dopoledne všem, tak se mi teď vybavila postava Rachel ze seriálu Přátelé, která pracovala pro módní dům Ralph Lauren, kde se přece jednou se svým zaměstnavatelem potkala ve výtahu, že? Pokud se nepletu, známá scéna. Něco trošku jiného zažila prodavačka, která pracovala na letišti, a to v butiku známého módního návrháře Marka Jacobse. Ten o sebe hodně pečuje, takový specifický, pořád vypadá dobře, no nicméně, když právě tento v rámci svého cestování tento butik navštívil, tak dotyčná prodavačka ho nepoznala a vůbec neměla tušení, že mluví s majitelem toho všeho a svým velkým šéfem. Naštěstí, není to žádný hnidopich, tady samotný Marc Jacobs, takže prý to vzal s humorem a udělal z toho ještě virální věc na sociálních sítích, takže jako zlaté. Doufám, že vy budete dneska poznáváni a že poznáte hlavně svoje šéfy, protože to se vždycky hodí. My hrajeme další hity, které milujete na Rádiu Čas, jenom tak už dopředu připomínám, že se schyluje k dvouhodinovce Jeste s rozumem, takže kdybyste potom měli na Evu jakýkoliv dotaz, tak naše univerzální WhatsApp číslo je 77 66 12 800. No a teď ještě máte možnost svěřit se nám, co vás na opačném pohlaví přitahuje na první dobrou, jo? Prostě když někoho vidíte, nějakého hezkého muže, ženu, tak čeho si všímáte jako první? Upřímnost se cení a krásné dopoledne všem. Yes.

0: Hýčkejte se, ňunějte se, doufám, že jste v teplíčku na pracovišti za volantem nebo doma, pokud máte volný den a podobně. Zkrátka Radio Čas, radím pěkně zdravím a hity, které milujete. Malá inspirace navzdory počasí pro další hodiny a dny Moravou a Slezskem, kdybyste si chtěli užít, vlastně dá se říct už prodloužený víkend, protože pátek 12., kdy se některé akce konají, už jsme taky v tom víkendovém módu. Tak například Odry vás zvou na tradiční oderské dny 2026, tedy letos 12. a 13. června v areálu Dělnického domu v Odrách. Pro změnu už jsme taky zvali, dokonce jste se mohli registrovat, na rozmarné slavnosti řeky Ostravice. Já doufám, že v sobotu 13. bude pravda odpoledne od 14. hodiny trošku lepší počasí, takže nábřeží u mostu Síkory ze slezské strany jste zváni, protože tam bude plavidel, pokud se nepletu, i crazy loď Rádia Čas a pokud se nepletu, taky naše kolegyně Denča se tam objeví, jo? Jinak taky, ať nám to trošku prosvětlí a prozáří tyto dny, teď aktuálně deštivé, na zámku Nová Horka vás čeká další ročník květománie, to znamená oslava květin na spoustu různých způsobů, tentokrát v duchu symbolických lilií, opět sobota 13. června, navíc i s představením rasy byšonků. Jo, pozor, to nejsou květiny, to jsou hafani, jo. Takže v podstatě zkombinujeme faunu a flóru. No a už tolikrát zmiňovaný, na který jsme rozdávali i volňásky, Kontakt Fest 2026, tento víkend, sobota, neděle, 13.14. Hromada hvězd, ale pozor, program opravdu pro celou rodinu, takže nejenom Jirka Korn, Olga Launová, Adam Mišík, Vesna a další, ale, jak říkám, i program, který si užijou všichni a znova opakuju, navzdory počasí. No, za tým Rádia Čas je to opravdu hodně, ale vyžádáte muziku. Vy prahnete po muzice, že jo? Máte ji mít. Kdo by náhodou prahnul po penízkách, tak vám můžu prozradit, že v této hodině se pokusíme dobít další skřítku v poklad.
1: Dobré ráno, Moravo. Každé všední ráno od 6 do 9 jen na Rádiu Čas.
2: Dobré ráno, Moravo. Vám přeje Thermal Park Dunajská Streda. Užijte si dovolenou v jednom z nejoblíbenějších relaxačních středisek jižního Slovenska. www.thermalpark.sk.
3: Hity, které milujete.
4: Radio Čas.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter Drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
9: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
10: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
11: Michal Fest Ostrava. Festiák, na kterém se rozhodně nudit nebudeš.
12: Vystoupí Lucie Bílá, MIG21, Jamaron, Tereza Mašková, chorvatské učitelice a spousta dalších. Přijďte si užít atmosféru Dolu Michal. Herní zónu pro celou rodinu i skvělé jídlo. Michal Fest už 13. června.
11: Vstupenky na ticketportal.cz.
13: Tati, kam dnes pojedeme na výlet?
14: To se ještě domluvíme.
12: Co kdybyste letos nemuseli vybírat? Přijeďte objevit krásy Olomouckého kraje, kde se setkává kouzlo Hané s divokou přírodou jeseníků s kartou plnou výhod.
15: Olomouc Region Card otevírá dveře k tomu nejlepšímu v Olomouckém kraji.
12: Vybírejte ze 100 vstupů zdarma a více než 80 výhodných slev. Jedna karta, desítky míst, tisíce zážitků.
15: Olomouc Region Card. Chytrý klíč k cestování a zážitkům po Olomouckém kraji. www.olomoucregioncard.cz.
16: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
1: Film Time na Rádiu Čas.
8: Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Filmtime je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.

0: Na Rádiu Čas tady máme balíček pro každého něco, teď myslím jakože balíček tělesné přitažlivosti, protože vy nám můžete využít jak WhatsApp, tak Facebook Rádia Čas a napsat nebo namluvit zprávu, co vás jako tak na první dobrou přitahuje na opačném pohlaví nebo tedy na o pohlaví, které vás vzrušuje. A teď nemyslím jakoby třeba první schůzku, ale opravdu, když jdete po ulici a vidíte muže nebo ženu, tak co tam cinkne jako první, jo? Protože občas se to lidi pletou s tím, jakože máme oficiálně první rande. Ještě jednou WhatsApp číslo 776612800. No, ono je to konec konců naše univerzální číslo a já vím, že jste žhaví na další pokus v rámci hledání a dobývání skřítkova pokladu. Tak jo, tak do třetice všeho dobrého, i když dneska máme pět kol, ale prostě do třetice máme pro vás možnost trošku pár boxíků otevřít. Telefonní číslo už jsem řekl a ještě jednou, že jste to vy. 776612800 a čtvrtý nebo čtvrtá půjde do hry. Volejte právě teď.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Někdy si zpívá Skřítek, někdy Brouka, to bylo trošku jako Šest medvědů s cibulkou, ale tak není to o Skřítkovi, ale spíš o vás, jak budete dobývat jeho poklad. Radim, Rádio Čas, kdo volá, dobrý den.
1: Dobrý den, tady Jarmila z Mísku.
0: Jarmila, vy jste úplně natěšená, že jo, na soutěž a jste ráda, že jste se dovolala, že? Úplně zlatá jste.
1: Úplně.
0: Jako víc takových lidí, jako vy, potkávat na ulici třeba i v takovém deštivém počasí, jako je dneska, tak je to radost, opravdu.
1: Jo, mě říkají Smíšek.
0: Jo. Celý život? To musí asi tak člověk už být jako nastaven, ne, od narození?
1: No, tak to ani tak ne, ale spíš teď ty poslední roky, protože člověk si má užívat každý den.
0: Ježiš, díky moc za to. To jsem zrovna dneska potřeboval slyšet, ani nevíte, jak je to pro mě aktuální. Takže,
1: a sluníčko už se vám klube.
0: Tak, to je optimistické. Já doufám, že se vám tam vyklubou alespoň nějaké penízky. Jenom připomínám, rovnou získáváte dárkový balíček od našeho partnera, od Investony, ten už
1: je
0: váš. Tak jdeme otevírat ty šuplíky.
1: Ano.
0: Dobře, první.
2: Otevírám box Rádia Čas, který je plný peněz. 100.
0: No, tak stovka tam je.
1: Super, tak jdeme dál.
0: Dobře.
2: 200.
0: No.
1: No, to jsem vyhrála minule.
0: No.
1: Minulé hře, ano. Jak byl Skřítek. Takže jdeme dál.
0: Dobře, vy.
2: 300.
0: I 300 tam jsou?
1: No. Jdeme ještě dál.
2: 400.
0: No.
1: To je krásné. A doufám, že tam udají.
0: Dvojnásobek toho, co jste jako dostala, že už, no, takže.
1: Ano. Doufám, že tam bude i 500.
0: Mhm.
1: Tak jdeme dál.
2: 500.
0: Tak ještě 500 korun tam je?
1: To je krásné. Ale štěstí se mají jít naproti.
0: Opravdu,
1: takže
0: jo?
1: Dál. Jak nic nebude, nebude.
2: Mm-hmm. Ale
1: ano, to je hezké. Víte co, zkusme to ještě pořád do té tisícovky. Bude, nebude, nebude.
0: Jste si jistá?
1: Ano, jdeme dál.
2: A nemáš nic.
0: Dál nás to nepustilo, nicméně za to, jaké jste sluníčko, tak přece jenom něco se tady objevilo. Od našeho partnera Investony jste získal nejenom dárkový balíček, ale i nabitý kredit. Nabitý kredit na investování, oni vám to všechno pěkně vysvětlí ve výši 3000 korun. Jo, takže
1: tak jestli,
0: ano, přesně tak, jako jestli potom pošlete prostříčka příhodu a trošku si jako navýšíte, to už je jenom na vás, ale v každém případě brzy se vám ozveme, jo?
1: Výborně.
0: Jarmilko, jste zlatá, moc děkuju.
1: Jo, a
0: máte pravdu,
1: zdravíte.
0: Vyšlo sluníčko, protože to jste vy, no.
1: Ano.
0: Hezký den.
1: Hezký den.
3: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz. Skřítkův poklad na Rádio Čas. Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
4: Odpoledne se můžeme těšit i na sluníčko. Obloha by měla být dneska oblačná, místy polojasná, může i sprchnout, objevit se můžou i jarní bouřky a nejvyšší teploty se mají dneska pohybovat od 14 do 19 stupňů Celsia.
5: Yes, yes. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Tak ten se přiznám, že neznám, tam budu muset trošku pohledat. Ne, koukám, že dneska 11. června je v tom gurmánském světě třeba i den německého čokoládového dortu. Tak nevím, jako jestli něčím typický, protože znám sachr, znám potom taky Schwarzwald, ale německý čokoládový dort, to bych musel pohledat. No v každém případě, vy si můžete dopřát nějakou tu ňamku, třeba k dopolednímu kafi. No a na Rádio Čas jako takový desert navrch, třešnička na dortu, výsledky nebo výstupy z dnešního Víš, nevíš. My jsme se s Lenčou domluvili, že před víkendem zítra si dáme na střídačku 3-4 otázky, každý zvlášť, ale dneska se ptala vyloženě Lenča. No, byly dny, kdy jsem dopadl hůř, přiznávám.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Dobré ráno, Moravo.
1: Víš, nevíš.
3: V roce 1881 bylo poprvé otevřeno Národní divadlo. Kdo namaloval současnou oponu Národního divadla?
0: Vojtěch Hynajs.
3: Ano. Co je nad oponou napsáno?
0: Národ sobě.
3: Je to tak. V roce 1888 v Malém sále Měšťanské besedy v Praze byl založen klub českých turistů. Český systém turistického značení je považován za, doplň, čím je výjimečný?
0: Unikátní.
3: Čím je unikátní?
0: Ano, a já jsem myslel, že považován za unikátní a podobně.
3: Tak za A, za jeden z nejstarších a nejhustějších na světě, za B, za nejmladší v Evropě, za C, používaný pouze v Česku.
0: No, myslím, že Ačko se mi líbí a někde jsem to slyšel.
3: Jo, máme úplně unikum všech těch tras, že je máme i nejlépe značené. Jakou barvou bývá nejčastěji značena hlavní turistická trasa?
0: Vůbec. Se můžu typovat barvy jako na těch stromech, co vydávám a podobně, tak napadá mi logicky červená, ne?
3: A je to pravda.
0: No.
3: Vidíš nejčastěji.
0: No.
3: A jakou postavou nejvíc proslavil dnešní oslavenec herec Hugh Laurie?
0: No, Dr. House.
3: Ano. No a dnes slaví svoje narozeniny také tento muž.
4: A přitom mi chcete namluvit, že jste spolu neměli žádné techtle-mechtle.
0: Bože můj.
4: Že jste se s mou ženou vydali.
0: Oh! 38. ročník?
3: Ano.
0: Petr Kostka.
3: Ano.
0: Bože můj, to bylo. Děkuju, jo.
1: Rádio Čas tě zve na Kontakt Fest 2026. Jedno místo, jedinečná energie a jména, která chceš vidět naživo. Sofian Mečmeč, Vesna, Čechomor, Vypsaná Fixa, Jiří Korn a další. Tohle je Kontakt Fest. Festival, kde nejde jen o hudbu, ale o zážitek, který tě dostane. 13. a 14. června, Frenštát, Trojanovice. Vstupenky právě teď na www.kontaktfest.cz. Rádio Čas, hity a festivaly, které milujete.
5: Partnerem festivalu je Ovocňák. Kvalitní mošty a přesní dávky z českého ovoce. Rodinná firma z Moravy. www.ovocňák.cz.
6: Partnerem festivalu je Valmon. Největší výrobce PVC hadic v Česku. www.valmon.cz.
5: Hity, které milujete. Rádio Čas.
7: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
8: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
7: A tak to bude drahé.
8: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.

Samozřejmě, že si můžete koupit dodávku nebo rovnou autobus. S námi ale rodinku odvezete na výlet v pohodě s tím, co máte. Hacker Brno. Střešní boxy, nosiče kol a lyží. Hacker Brno. Partner pro vaši dovolenou. Naše prodejny najdete

Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.

0: Ve staré, nebo řekněme spíš původní sestavě opět společně koncertují a tak pánové trošku dozráli, ale Gwen Stefani vypadá pořád jako na konci 90. Já to nechápu a mimochodem stejně jim tak to i zní. Rádio Čas, hity, které milujete, zmíním jeden, doufám, že filmový hit, protože dneska má českou premiéru, film Den odhalení, je to další z filmů Stevena Spielberga s tématikou UFO, tedy jakoby mimozemštěnu, jak to říkáme hezky česky po našemu. A prý je to teda Spielberg takový, jaký ho známe a máme rádi. Se strašně moc těším, až vyrazím do kina nebo potom nějakou oficiální cestou, až se mi to dostane na obrazovky. Tak to máte i s filmovým typem. No a gurmánská chvilka, ale opravdu gurmánská, protože si dáme zmrzku ze všech možných pohledů a úhlů. Vězte s rozumem speciál už za chvíli na Rádio Čas s Evou Riegler. K svačině i té hudební. Dobrou chuť!
1: Dobré ráno, Moravo!
2: Ranní espresso s Investonou.
3: Našimi hosty byli Petr Jurča, key account manager, a Vojtěch Olbrecht, specialista ekonom ze společnosti Investona. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
2: Ranní espresso s Investonou.
1: Dobré ráno, Moravo! Rádio Čas. Partnerem je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
2: Hity, které milujete.
4: Radio Čas.
5: Nejlepší dovolená je ta, kterou si užijete naplno. S balíčkem výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun můžete. Stačí si založit účet u ČSOB. Více na csob.cz/účet na cesty. ČSOB. Jdeme vám naproti.
6: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
7: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
8: Kámen a zahrada. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vašich zahrad a interiérů najdete v největším kamenném centru v České republice. Navštivte nás v Ostravě Přívoze v areálu stavebniny Janík. Těší se na vás
9: Kámen a zahrada. kamen-zahrada.cz.
10: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
11: Druhý cizí jazyk na školách dál zůstane volitelný. Královo pole v Brně se dočká opravy hřbitova. Trenér z Kuhraví nejspíš ze Slovácka zamíří do Baníku. Dobré čtvrteční dopoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Druhý cizí jazyk na základních školách povinný nebude. Školy ho ale budou muset nabízet. Bude pak na žácích, jestli si ho zvolí anebo ne. Školám to vzkazuje ministr Robert Plaga. Angličtina navíc podle televize LTV Plus nebude nutná hned od první třídy.
1: Morava aktuálně.
11: V Moravskoslezském kraji se průmyslové firmy stále více zapojují do ochrany životního prostředí. Příkladem je výrobce izolací Rockwool, který dobrovolně zavedl 8 ekologických opatření a dosáhl nulového skládkování odpadu. Tento přístup ocenil hejtman Josef Bělica.
12: Dobrovolné dohody jsou pro Moravskoslezský kraj velmi důležité, protože to znamená, že firmám záleží na naší budoucnosti a na prostředí, ve kterém žijí, asi to moc váží.
11: Kraj na oplátku investoval 12 milionů korun do nadlimitního čištění silnic. Hřbitov v brněnské části Královo pole čeká proměna. Bude mít nové cesty. Práce budou zahrnovat taky opravy rozvodů vody. Zdí vznikne tu i kolem 300 kolumbárních oken a rozptylová loučka. Oprava potrvá asi 6 měsíců.
1: Rádio Čas, sport.
11: Trenér Roman z Kuhraví nebude pokračovat na lavičce fotbalistů Slovácka. 51letý kouč se rozhodl využít jinou profesní příležitost. Podle médií míří do Ostravy. Baník se stejně jako Slovácko zachrání v první lize až v baráži. Dnešek bude oblačný až polojasný, místy sprchne, objevit se můžou taky bouřky a nejvyšší teploty se u nás na Moravě a ve Slezsku mají dneska pohybovat od 14 do 19 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 10. hodině pokračuje čtvrteční dopoledne na Rádio Čas.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
0: radní dvojkou Rádia Čas, Lenčou Radimem. Pardon. To doufám, že to není vaše běžná reakce na nás dva, jako.
9: Ty dneska musíš zvlášť dýchat a zvlášť polikat.
0: Kohokoliv uvedu, tak buď to říhnu, nebo na něho kašlu, takzvaně.
9: To se tak stává, hlavně po ránu, mezi 6 a 9. Dobré ráno, Moravo.
13: Rádio Čas.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Posloucháte pořad Jste s rozumem speciál na Rádio Čas.
1: No, jen tak si trochu líznout, dá se to nazvat jako motto dnešní dvouhodinovky Jste s rozumem speciál se Vou Riegler. Souhlas?
2: Rozhodně,
1: tak,
2: souhlasím.
1: Přesně tak, ano. A protože si povídáme na startu letní sezóny, navzdory tomu, že za okny to vypadá trošku jinak a navíc vy si nás můžete pustit záznamu i někdy v únoru na běžných podcastových platformách, tak to prostě bude zmrzlina a nanuky a všechno chlazené a studené, kam se podíváš. A úplně logická otázka, mimochodem moc ti to sluší, Evy.
2: Děkuju.
1: To není otázka, to je fakt.
2: Děkuju,
1: jo?
2: Já jsem dnes spala velmi málo hodin,
1: ne,
2: takže moc děkuju, velmi si toho vážím a cením.
1: Ale logická otázka, jestli právě v tom létě, které přijde, jako si musíme odepřít ty zmrzliny a ty kopečky, nebo to není zase takové drámo, třeba i ve srovnání s řadou dalších sladkých věcí na té planetě, té velké nabídky, že jo, potravinové.
2: Rádio, já bych doslova řekla, dejme si Dejme si ji, pojďme té zmrzlině vstříc, protože patří k létu, je to taková letní radost, je to záležitost, která nám prostě dělá dobře, která nám chutná a která patří k té i mentální pohodě. A proto říkám, dejme si ji, protože myslím si, že u zmrzlin a různě u těch smetanových nanuků a podobně panuje taková velmi mylná představa, že je to ta zakázaná potravina, že je to něco, co bychom neměli jíst, že je to kalorická bomba, že je tam spousta cukru. Ano, v některých případech ano, nebudu to vyvracet. Nicméně, jak v kontextu samotné výživy a nějakého vyváženého jídelníčku, tak ta zmrzlina se tam dá nádherně zakomponovat a tak, aby to nenarušilo nějak energetický příjem, výdej a cokoliv, ale zároveň ono vlastně funguje taky ten element zakázaného ovoce. To znamená, že my, když si ji budeme odpírat, že jako nesmíme, protože to je kalorické, má to spoustu cukru, ne, my se stravujeme zdravě, tak na to budeme o to víc myslet. A dost pravděpodobně se potom stane to, že si to budeme odpírat a v 10 večer skončíme s nádobou zmrzliny a lžičkou v ruce. A zároveň, co je tam ještě zajímavé právě z toho psychologického hlediska, tak lidský mozek reaguje na očekávání oblíbeného jídla aktivací center odměny. A už jenom to samotné těšení se na zmrzlinu, to těšení se na to, že si ji dáme, že je dneska ten horký den a tak jakou si dáme, tu jahodovou nebo čokoládovou, tak jenom to těšení nám může zlepšit náladu a zvýšit vyplavování dopaminu, což je hormon dobré nálady. Takže dejme si ji. Já si myslím, že bude prospěšná ve všech směrech.
1: A propo, úplně logická otázka po tom, co jsi řekla, má vůbec cenu rozdělovat jako nějak, dejme tomu, přínos, i kalorický přínos té zmrzliny, rozdělováním na kopečkovou, já nevím, na točenou nebo na nuka, nebo spíš je dobré sledovat prostě úplně s rozumem to složení?
2: Komplikovaná, nebo respektive otázka. Skvělá otázka s komplikovanou odpovědí. Myslím si, že tohle si zaslouží celý vstup.
1: Tak se nadechni.
2: Protože to klidně všechno můžeme důkladně probrat.
1: Když ví, poví a pošle to dál a bude, kdyby cokoliv, WhatsApp číslo, ptejte se nejen na zmrzku 7766 12800.
0: Posloucháte pořad Jste s rozumem speciál na Rádio Čas.

0: Rozumem speciál Rádio Čas.
1: To je ten správný čas, na to už se můžu zeptat.
2: No, ptej, jo, dobře, se, dobře. Ptej se, prosím tě.
1: Ono to vypadalo, že Eva chce čas na rozmyšlení, jenom ne, říkala, to, na co se ptáš, rádio, je opravdu na jednu kapitolu. Dnes tedy speciál na téma zmrzliny a úplně logická, ne zmrzlina, ale otázka mě napadla, protože už z toho tvého úvodu jsem si říkal, jako, tak jako proč řešit, jestli kopečky anebo točinu a podobně, když se člověk podívá na složení a ví, že jsou to poctivé suroviny, tak přece tu formu nemusíme řešit, ale ty říkáš, zase to není takové jako jednoduché, takže jak to vidíš ty z hlediska výživového kouče?
2: Tak, z hlediska výživového kouče stále nemám jednoznačnou odpověď, protože každá ta varianta má své pro i proti. Ať je to kopečková zmrzlina, ať je to nanuk, ať je to vlastně ta točená zmrzlina. Ale zároveň každá z nich je v nějakém ohledu velmi zajímavá, protože třeba pokud si opravdu dáme takovou tu porci té kopečkové, kdy víme, že je to řemeslná výroba, tak tam se najednou nachází spousta úžasných surovin, které do toho našeho jídelníčku patří vlastně i za normálních okolností. Je tam skutečné ovoce, třeba smetana, mléko, ořechy, minimum nějakých stabilizátorů, takže to opravdu může být vlastně poctivé, zdravé mlsání.
1: Upřímně, většinou ta poctivá italská geláta.
2: Takže tady bych se tomu vůbec nebránila, ale samozřejmě závisí prostě krámek od krámku, protože zatímco někde může být opravdu ta úžasná, řemeslná, poctivá, tak někde to může být nějaká směs z prášku se spoustou stabilizátorů, emulgátorů, glukózovo-fruktózovým syrupem a tak dále. A to už tak úplně přínosné nebude. Nicméně i ten samotný kopeček té zmrzliny nemá příliš vysokou kalorickou hodnotu. Tady se bavíme třeba o nějakých 260-300 kilojoulech, možná v případě větší porce a smetanové, tak je to 400 kilojoul.
1: Jenom připomínám, možná to jsi musela taky vidět, zvláště ve zmíní s tou italskou, že kopeček zmrzliny v našem dětství vypadal trošku jinak než teď jako jedna porce, jo?
2: Ano, ano, to
1: ale
2: souhlasí.
1: Sice dražší, ale buch,
2: ale stojí to za to. A co teprve, když potom jedeme do té Itálie a oni vezmou ty lopatičky.
1: A bum to tam.
2: Tam samozřejmě už je ta kalorická hodnota o kapánek vyšší.
1: Co třeba cuc na kládě v čokoládě? Jakože na nuk.
2: Cuc na kládě v čokoládě, to jsem dlouho neslyšela. To je krásné. Takže prosím tě, nanuky mají zase tu obrovskou výhodu, že si můžeme přečíst složení a můžeme se sami rozhodnout, jestli do toho chceme jít nebo do toho nechceme jít. Samozřejmě je fajn tam zase sledovat ty poctivé suroviny, aby tam byly opravdu ty věci typu smetana, mléko, samozřejmě cukr, ten se tam objeví snad téměř vždy. Případně teď už jsou různé tvarohové varianty, jogurtové varianty, mělo by tam být to ovoce, takže už se v dnešní době dá koupit spousta skvělých nanuků s moc hezkým složením a zároveň tady možná trošku navážu na ten trend high protein, který teď prostě fičí a všechno máme high protein. Někdy je to obrovský reklamní trik, ale někdy to má své opodstatnění. A právě ty nanuky se dají už opravdu koupit v té high protein verzi.
1: Viděl jsem.
2: A zpravidla skutečně mají třeba dvakrát až třikrát více bílkovin než nanuk, který high protein není.
1: Mimochodem viděl jsem, a to je asi omyl řady z nás, protože já jsem si vždycky myslel, že ten high protein, jak jsme si říkali, to fáma, že to musí jenom sportovci a tak dál, on zase nemusí mít tolik cukru, jak si myslíme, že jo? Protože
2: může, nemusí, to asi záleží kus od kusu, nicméně třeba tohle už jsou potom třeba i varianty, se kterými my můžeme počítat v rámci nějakého našeho vyváženého stravování, kdy tam chceme mít tu proteinovou svačinku. A když je venku prostě 35 stupňů, pálí slunce, tak proč si ji nedát už cíleně, třeba právě v podobě toho proteinového nanuku. No, ale ještě taková jedna zajímavost, točená zmrzlina. Tady samozřejmě taky, buďme obezřetní, nicméně už v tuhle chvíli se dají taky koupit velmi kvalitní zmrzliny, které jsou točené, kde je třeba v případě sorbetů spousta ovoce, v případě smetanové zmrzliny je to opravdu smetana, je tam opravdu ta vanilka.
1: Ale?
2: A ne, no, ale tam může být v tom, že nevíme, důkladně, jaká je hygiena těch strojů, nevíme většinou tu složení, ale na to se dá všechno zeptat. Ale co mně přijde vlastně velmi zajímavé a co možná spousta lidí neví, tak zmrzlina obsahuje vlastně spoustu vzduchu. Ty zmrzliny jsou našlehané a ta točina o to víc, tam ten vlastně přístroj do toho rovnou dává ten vzduch, aby to mělo tu strukturu, aby to tam drželo. Takže, ačkoliv my dostaneme opravdu, zdá se, velkou porci zmrzky, tak ona ve skutečnosti není vůbec tak velká. To je prostě našlehané tím vzduchem. Takže my se někdy vyděsíme, já se teda mnohdy vyděsím, když si dávám tu dětskou točenou a dostanu ten kopec zmrzliny, ale opravdu velkou zmrzku, ale pak si uvědomím, hele, to jako není vlastně ve skutečnosti nic tak energeticky vydatného, protože k tomu sorbetu, k tomu ovoci, k tomu cukru, k té vodě je tady přidána spousta vzduchu, která vytvoří tu krémovou našlehanou konzistenci. Takže jenom jsem chtěla říct, nemusíte z toho mít obavy. Když si teda nedáte královskou trojnásobnou politou čokoládovým a karamelovým toppingem a zasypanou čokoládovými kousky.
1: No tak jsem si to ale vyložil, že teď si můžu dávat velkou, bo si dávám malou.
2: Ne.
1: Plus kyslík. Jako.
2: Dej si malou a ideálně si dej sorbet nebo kombinaci sorbet tvaroh a to bude nejlepší varianta.
1: Vždycky zbytečně zhodí děvucho, ale dobře, fajn. Pokračujeme za chvíli. Jakýkoliv dotaz, WhatsApp, rádia, čas.
0: Posloucháte pořad Jeste s rozumem speciál na rádiu čas.
3: Otevírám výherní box.
0: Skřítkův poklad rádia Čas je tady. Hra, kde rozhoduješ jen ty.
3: Odpočítávám. 3, 2, 1.
0: Vezmeš výhru nebo riskneš víc? Po

0: 2,7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: $200,000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
4: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro lekošunku z vonařku 100 gramů za 19,90 a Bila Camembert v Bila klubu za 19,90. Bila. To dobré začíná u nás.
5: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
6: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Čokoládu Milka mléčnou, bublinovou, bílou a další druhy až 100 gramů za 32,90. Poctivé české špekáčky Prantl Premium 100 gramů za výtečných 16,90. Fernet Stock Original Citrus či Blood Orange půl litru za 159,90. Nebo oblíbenou Kofolu Original Nulka Citrus nebo Vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na moje Hruska.cz.
7: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
8: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energie mi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energie mi. Jedině na Rádiu Čas.

0: Rozumem speciál na Rádio Čas.
1: Tak milí mlsači, hlavně milovníci zmrzlin a všeho, co je s tím spojené, hurá do mrazáků, pokračujeme v našem povídání. A úplně logická otázka, už jsme trošku jakoby rozdělovali na nanuky nebo třeba na točené, na kopečkové a tak dál, ale ještě samotná ta esence té zmrzliny, kromě složení, když jako, co si budeme povídat, jako nejlepší domácí, takzvaná farmářská výroba, značka Ideál. Nějak jsme vyrostli na tom, že ty vodové takzvaně logicky musí být zdravější, ale tak jako řekni, že jsi na tom nevyrostla, jo? Protože vlastně...
2: Já nevím, jestli
1: jo,
2: jsem
1: ty jsi zase ta koučka.
2: Já to nevím. Každopádně ano,
1: se, že
2: vím, že na tom koupališti jako malá holčička jsem lítala a nejvíc ze všeho jsem chtěla raketu, ta byla vodová, potom takovou tu, ten nanuk v tom kelímku prodává se doteď.
1: A hlavně ty barvičky tam hrály.
2: Ty barvičky tam hrály roli, ale vím, že ta raketa byla prostě raketa. Kdo měl raketu, tak to byl kápo. A potom ještě takové, což je vlastně úsměvné, abych potom teď v dospělosti vůbec nesáhla, ale to byly čistě zamražené barevné vodičky, které
1: v tom byly sáčku.
2: V tom sáčku.
1: A mě to dráždilo to odtrhávání z toho a potom tak jako nikdy sála.
2: Vždycky specificky, že jo?
1: Jo. A kamarádky dokonce to nechali, oni to nechali rozpustit, jo? Takže si tam tu vodičku drželi
2: no,
1: a potom
2: jasně.
1: To sáli.
2: Ano, někdo si to rozpouštěl, já jsem to jedla, nebyl čas na rozpouštění.
1: Protože potom v té mezifázi to bylo něco esence takové té, jak se to jmenuje, té ledové tříšti vlastně, jo, takže tak.
2: Jenomže ještě měli takovou nevýhodu, že když si to fakt vzali jako tuhé a začal si jako sát ten nanuk, tak ty si z toho vysál tu příchuť a tam potom zůstávala jenom čistě taková jako už neuchocená tubička s ledem.
1: Proč je mi tak horko teď úplně? Schválně, když si zaměříš za poslední čtyři věty, tak nezapomeň, že mluvíš s bednářem.
2: Já to okamžitě zapomenu, co říkám, víš.
1: A teď bez legrace, tak tam asi taky hodně záleží na složení,
2: přesně.
1: Protože i ta vodová může mít svoje au, ne?
2: Může mít svoje au za předpokladu, že je to zase nějaký chemický koktejl, aromat, cukru, barvy, emulgátoru a tak podobně, tak to nebude žádná výhra. Ale v konečném důsledku, pokud to bude jednoduše opravdu cukr, barvivo, aroma, voda, tak zase jako kaloricky nám to nějak zvlášť neublíží a pokud si na tom zkrátka ujíždíme, tak ten jídelníček by nám to úplně nemuselo narušit za předpokladu, že nesníme těch 5 vodových nanuků denně po celé léto od června až do září.
1: No a logická úvaha v rámci těch, jak já říkám, bílých, té bílé sekce, tam asi pravděpodobně budeš tvarohová královna, ne?
2: Určitě. Tam by šla cestou tvarohu, jogurtu, případně i těch proteinových variant, které jsou dneska k dostání a není to jenom marketingový tip?
1: A nebo poctivé smetany, protože řada, když se podíváte na složení, tak je spíš, tam je hned napsána tuková, jako zmrzlina, ne?
2: Takže ona i vlastně tady funguje docela přísná legislativa a ty nanuky a zmrzky se dělí do různých kategorií a ta legislativa tam opravdu funguje. To znamená, že máme tady varianty smetanových zmrzlin, které musí obsahovat alespoň 8% mléčného tuku. Nebo jsou tady mléčné mražené krémy a ty musí obsahovat alespoň 2,5% mléčného tuku a zároveň musí obsahovat nejméně 6% tuku prosté mléčné sušiny. Potom tady máme zase kategorii mražených krémů s rostlinným tukem, ty musí obsahovat minimálně 5% rostlinných tuků a potom jsou tady různé vodové mražené krémy, které neobsahují třeba žádný přidaný tuk. A potom tady máme ovocné mražené krémy, sorbety a ta legislativa to opravdu docela přísně rozlišuje. Nicméně, já bych se možná znovu vrátila k tomu, že pokud je tam relativně fajn složení, nic z toho není peklo, nic z toho není zakázaná potravina, nic z toho není cokoliv, čeho bychom se měli bát. Prostě pokud máme rádi nanuky, zmrzky, je léto, chceme si to užívat, tak si je v pohodě dejme. Za předpokladu, a to znovu zopakuju, že si nedáme ráno po cestě do práce už 2 kopečky, po obědě si zajdeme na tučenou smetanovou a večer se nezaboříme lžící do té velké nádoby se zmrzkou.
1: Prostě
2: tam už to
1: zmírou,
2: fajn no, úplně není, jasně. Ale jinak to zkrátka k tomu létu, k té radosti ze života patří.
1: Beru to jako předběžné schválení. Ještě jedno kolo, do celé.
0: Posloucháte pořad? Jste s rozumem speciál na Rádio Čas. Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
3: Odpoledne se můžeme těšit i na sluníčko. Obloha by měla být dneska oblačná, místy polojasná, může i sprchnout, objevit se můžou i jarní bouřky a nejvyšší teploty se mají dneska pohybovat od 14 do 19 stupňů Celsia.
0: Rádio Čas.

0: Rozumem speciál na Rádio Čas.
1: Já asi začnu hned zprávou, která dorazila na WhatsApp Rádia Čas. Mimochodem, jste s Rozumem vyloženě zmrzlinové, tímto zdravím Helenku, která píše, moc hezky se to poslouchá, zdravím Evy a Rádio, my taky zdravíme.
2: Taky zdravíme.
1: Ale pořád mám asi zmatek v tom, které zmrzlině v závorce na nulku mám tedy dát přednost. Takže co je pro mě tou nejlepší volbou?
2: No, ona ta otázka opravdu není úplně jednoduše zodpověditelná, protože vlastně neexistuje žádná jedna nejzdravější zmrzlina.
1: Tak jsem to pochopil.
2: No, mnohem vlastně důležitější je sledovat několik parametrů. Ta ideální zmrzka nebo nanuk by měla mít jednoduché složení. Měla by obsahovat kvalitní suroviny, měla by mít rozumné množství cukru a ideálně i nějaké ty bílkoviny. To je vždycky bonus navíc. To jsou prostě ty plusové body. Ale velmi dobře z toho vycházejí, když to sečtem suma sumárum, tak jsou to ovocné nanuky s vysokým podílem ovoce, jsou to případně jogurtové nanuky, tvarohové nanuky, můžou to být opravdu v dnešní době i ty proteinové zmrzky, no a samozřejmě vítězem tohoto klání budou domácí zmrzliny. A to buď to ty řemeslné poctivé, anebo ty, které si vytvoříme sami doma a máme plnou kontrolu nad tím, jaké ingredience tam dáváme. A zcela upřímně, vyrobit si takovou zmrzku, třeba jednu porcovku, nám zabere asi 3 minuty našeho času.
1: Ještě v rychlosti teď dorazila jedna Kamil, krásné jméno, to říkám z toho důvodu, protože ve škole na základce si často pletli Radima s Kamilem, což nechápu, ale říkali mi Kamil, jo. Tak teď koukám, Evy, úvod, ten si potom přečteš, a co samotné v uvozovkách čokolády na těch nanucích? Jsou to čokolády? Protože můj táta mi jednou řekl, zase si jdeš pro ten jeden tukový. Většinou to asi nebývá, že jo? Pravá 80%.
2: Myslím si, že když si koupíme nějakou už tu drahší smrzku nebo nanuk, takže klidně tam může být ta poctivá čokoláda, ale spíš se asi častěji setkáváme s různými právě tukovými čokoládovými polevami a to je možná to, na co bych si dala bacha, abych možná i třeba odpověděla ještě Helence, že třeba tou horší variantou potom budou právě ty nanuky s různými druhy polev, čokoládovými, karamelovými, s dalšími toppingy, s velkým množstvím přidaných různých sušenek nebo plněných čokoládovými krémy, tak v tu chvíli už to asi nebude úplně fajn varianta.
1: A úplně na závěr, to se ptám teď za sebe, tak mi napadá, protože říkáme v rozumné míře, proboha, proč si nedopřát, asi takový ten nejslavnější fenomén posledních let a pořád se drží, ten slavný nanuk pojmenovaný po slavné zbrani, dejme tomu, že jo, ten...
2: Pro vás, co to nevidíte teď zrovna, kulím oči na ráči, no,
1: myslím, že to je druh zbraně. Aha, tak nic, já nevím, počkej, aha, jo. Jo, už víš, jo?
2: Tak to si mě teď informoval a normálně si mi rozšířil.
1: Já nevím, jestli to pojmenovám potom, ale takhle se prostě jmenuje jedna z branž, jo? Takové to. No, myslím, že jo?
2: Hele, já jsem holka a zrovna teď mám na sobě růžovou mikinu.
1: Já jsem větší holka než ty, jo? Ale jenom jsem se chtěl zeptat, protože přece jenom ten je asi vydatný, tak jako vydá za jeden oběd, nebo to není zas takové drámo?
2: Není to takové drámo. Je to,
1: drámo
2: je to,
1: bylo tě ho popsat. Tak.
2: Je to cca půlka oběda energeticky. Takže dá se to nějak zvládnout, že když se podíváme na ten smažený řízek s bramborama a velká porce na tom talíři relativně toho masa i s těmi brambory a s nějakou zeleninou, tak opravdu tady tenhle velmi oblíbený nanuk, který je léta na trhu a já ho miluju právě v té veganské podobě,
1: ano.
2: Tak je plus minus asi na poloviční energetické hodnotě. Nicméně, co se týče sacharidů, těch tam bude výrazně víc, co se týče nasycených tuků, těch tam bude výrazně víc, co se týče právě cukru, tak taky, co se týče vlákniny, tam bude výrazně méně a co se týče bílkovin, tak tam je to úplně nesrovnatelné. Ten oběd nám dodá tu kvalitní bílkovinu, zatímco tady to naše guilty pleasure nám těch bílkovin moc nedodá.
1: Jenom krátkodobou radost.
2: Tak, ale intenzivní.
1: Ano, si dáme malou pauzu, proto si teď asi skočíte do mrazáku, ani hádat nemusím a za chvíli pokračujeme.
0: Posloucháte pořad? Jste s Rozumem speciál na Rádio Čas.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan

0: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria CZ. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
1: Haj, haj a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
2: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
3: Volejte bezplatně 800 800 872.
4: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
5: Čas.
4: Stačí jediné, potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
5: Když posloucháš, máš vyhráno.
4: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.

0: Je mi úplně jedno, jestli je to, no vlastně v rámci hesla láska je láska, to znamená holky na kluky, kluky na kluky, holky na holky, prostě dneska na rádiu Čas sondujeme. Čeho si na tom opačném pohlaví, nebo na tom, které vás přitahuje nejvíc, všímáte jako první, takové na první dobrou. Mareček píše, sice preferuju stejné pohlaví, ale je to zadek a nohy. Následuje, a teď v úzovkách, kontrola očí, vlasů a vousů, no, každý to má jinak. Milan za chlapy, zadek a ruce, pak postupně zbytek jako celek, no chlapi jsou hodně v tomhle konkrétní, zatímco dámy hlasují pro oči a pro úsměv a Dagmar si ještě vypsala úsměv a jak se pán vyjadřuje, zda je dobrosrdečný, jakou má postavu, věk a samozřejmě zda je volný, cizí ženě přece do zelí nepolezou, jo, ale to už jako jdete hodně za hranice, já spíš myslím takové to, když někdo třeba vstoupí na pracoviště úplně nový člověk, někoho potkáte na ulici, takže co sondujete jako první? Klidně využijte i WhatsApp 77 66 12 800. My vám dodáme další várku zpráv, no a už za chvíli ještě hodina zmrzlinového povídání s Evou Riegler. Krásné dopoledne.
1: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Na páteční snídani přijde Patrik Habo ze zážitkového areálu u Dobrého pastiera v Čutkovské dolině na Liptově. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
4: Zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastiera v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete.
5: Čas. Skenujte a vyhrávejte v Tesco. Při nákupu nad 350 korun získáte stírací kartu. Naskenujte ji v aplikaci Clubcard a hrajte o více než 60 000 denních výher a také o hlavní ceny, které vylosujeme 24. června. Tesco, počítejte s námi.
6: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
7: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.

0: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
1: Cesta k vlastnímu bydlení se čím dál víc oddaluje. V Opavě vzniknou desítky nových bytů. Už dneska začíná fotbalové mistrovství světa. Dobré dopoledne, u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Cesta k vlastnímu bydlení se dál komplikuje. Růst úrokových sazeb prodražuje lidem splátky úvěrů. Kdo by ale chtěl s nákupem nemovitosti vyčkávat, může prodělat. Nakonec totiž může mít splátky vyšší, než jaké by mu banka vyměřila dnes.
0: Morava aktuálně.
1: Dukelská kasárna v Opavě se mění na byty. Oprava prvních dvou bytů má skončit příští rok. Město připravuje rekonstrukci dalších objektů. V areálu bývalých kasáren má vzniknout nová městská čtvrť. Město tu chce vybudovat 120 bytů. Město Zlín zavádí kartu občana. Jak nám řekl primátor Jiří Korec, jde o systém slev pro místní obyvatele. K uplatnění slevy stačí pouze občanský průkaz.
2: Na začátku bude mít slevu v městských organizacích, jako je divadlo, zoo, teza a samozřejmě ještě hledáme nebo řešíme do budoucna další. Tím, že tato sleva bude do 3 let minimálně 10%, tím, že těchto 10% většina těch organizací dává hned už od toho začátku. Budeme si to pak vyhodnocovat, je to pilotní projekt.
1: V rámci jednoho nákupu bude možné se slevou zakoupit maximálně 5 vstupenek.
0: Rádio Čas, sport.
1: Utkáním domácího Mexika s Jihoafrickou republikou začne dnes fotbalové mistrovství světa. Na den přesně po 16 letech dojde na reprízu zahajovacího zápasu šampionátu z roku 2010. V Johannesburgu skončil duel remízou 1-1. Obloha u nás na Moravě a ve Slezsku by dneska měla být oblačná, místy polojasná. Sem tam může i sprchnout, objevit se můžou i bouřky. Nejvyšší teploty se mají pohybovat kolem 19. Tolik aktuální zprávy. Po 11. hodině pokračuje čtvrteční dopoledne na Rádiu Čas.

0: rozumem speciál na Radio Čas.
1: Pozor, teď to nebude o korunkách, když to tak vyzní. Evi, ještě jednou krásný den, ahoj.
2: Krásný den, ahoj, krásné dopoledne.
1: Dneska zmrzlinovo na Nukový. Evi, dalo by se říct právě i v tom zmrzlinovém světě, že co je doma, to se počítá?
2: No, nebo absolutně, spíš, ano, ano, ano.
1: Jaký si to uděláš, takový to máš.
2: Přesně.
1: To znamená domácí příprava zmrzlin. Já jsem kdysi myslel, že to je strašně náročná záležitost, ale ono se to dá udělat jako v podstatě...
2: Rádio, pokud máš
1: velmi
2: doma tyčový mixér nebo jakýkoliv jiný mixér, tak je to záležitost 2 minut a je to geniální delikatesa, kterou si můžeme udělat během chvíle a za chviličku si opravdu dopřávat tu lahodnou domácí poctivou zmrzku. A ona je mnohdy taky chutnější než ta kupovaná, protože víme přesně, jaké ingredience si tam dáváme a zároveň velmi často bude výrazně kvalitnější, protože my, když si koupíme tu zmrzku někde, tak velmi často jsou tam různé stabilizátory, emulgátory, aromata, někdy i takové ty levnější náhradní tuky a glukózovo-fruktózové syrupy a podobné záležitosti a to úplně v té zmrzce nechceme. Takže ve chvíli, vlastně je to hezký příměr, ve chvíli, kdy si děláme tu domácí zmrzku, tak nás tam nenapadne si dát stabilizátor, emulgátor, aroma, nějaký prostě náhražkový tuk. Vůbec. My budeme primárně sahat po kvalitních surovinách. Ať je to čerstvé ovoce, ať je to banán, jahody, mango. Vlastně to mango má geniálně krémovou strukturu. Takže ono, když je zmražené, tak se nám postará o to, že ta zmrzka prostě chutná jako zmrzka. A to stejné banán. My když si zamrazíme banán, tak potom, když ho rozmixujeme, tak on vytvoří krémovou smetanovou strukturu a chuť a zároveň tu zmrzku osladí. Potom tam můžeme přidat kvalitní jogurt, kokosové mléko, ořechové máslo. Zkrátka ty varianty jsou všelijaké a opravdu to lze vytvořit během chvíle. Případně já teda ještě lobuju za skyr nebo tvaroh, který tam můžeme dát. A já sama jsem teď asi den zpátky nebo 2 dny zpátky měla přesně takovou tu chuť, jako já bych si dala tu zmrzlinu. A měla jsem doma mražené mango, měla jsem doma mražené maliny a mám doma protein s příchutí lesní ovoce a vanilky. Takže jsem to prostě hodila do toho mixéru, 2 hrsti manga, hrst malin, dala jsem tam tu půl odměrku proteinu, zalila trošku kokosového mléka, rozmixovala a prostě byla to totální lahoda. Krémová lahoda, bez přidaného cukru, se spoustou vlákniny. Dodalo mi to i ty bílkoviny, takže regulérní, výživná, zdravá svačinka a chuťově absolutně famózní zážitek. Takže já jsem velký propagátor domácích zmrzlin.
1: Apropo, je to taková napůl cesty, ale víš, že jsou na trhu výrobky, teď většinou jsou takové dětské dobroty, já si to kupuju dodnes, nebudu říkat ty známé značky, ale jsou to takové ty tvarohové dezertíky, které mají různé názvy, když si vzpomenete na krotitele, ne krotitele duchu, ačí duchové a podobně, výrobky mléčné.
2: Ano, ano, ano.
1: Tak jsem dokonce viděl někdy taková ta různá virální videa, že vlastně si vezmete jeden ten papírový kelímek, ono v podstatě stačí ho propíchnout
2: jasně.
1: Nanukovým dřívkem a dát do mrazáku, že jo? A potom to vyndáš, odbalíš si to.
2: To dává absolutní smysl.
1: A pokud některé z nich jsou opravdu prakticky jenom smíchaný, dejme tomu tvaroh, smetana, trocha cukru, tak taky možná značka ideálně.
2: Úžasná varianta. Takže ty domácí...
1: Já jsem polknul.
2: No, když se o tom bavíme, taky bych si teda dala zase nějakou zmrzku nebo nanuk. Takže určitě ty varianty jsou a má to tu obrovskou výhodu, ten obrovský benefit toho, že máme pod kontrolou, co tam dáme, jakou to bude mít nakonec tu výživovou hodnotu, jaký to pro nás bude mít přínos. Ve chvíli, kdy použijeme to ovoce, tak máme i jistotu, že jsme si tam přidali nějaké ty vitamíny, vlákninu. A ve chvíli, kdy zase přidáme ten tvaroh, skyr, řecký jogurt, tak máme jistotu, že jsme si tam přidali bílkoviny. Takže opravdu z té zmrzky může být famózní výživná, racionální svačinka.
1: Ještě máte, nechci říct, že poslední možnost, ale jednu z posledních možností doptat se, takže kdyby něco, nejenom na téma zmrzka, když je tady Eva, protože většinou je to bim bam, zvony odbíjí a vy začínáte ptát, tak telefon a WhatsApp hlavně 776612800.
0: Posloucháte pořad? Jste s rozumem speciál

0: Zoomem speciál na Rádio Čas.
1: No, zajímavé, tak Evi, máš tady výzvu, zmrzlinový speciál Sevou Riegler pokračuje a přes WhatsApp dorazila zpráva od Ondry, tak čtu, jo? Mm-hmm. Pardon, Evi, já jsem ti, řekni teď něco?
2: Mluvím. Říkám, mluvím.
1: Jo, aha, tak povídám. Jo, měl jsem dobrý mikrofon, já jsem si říkal, fajn, všechno. Dobrý den, Evi, ještě, že jsem v práci a ne v obchodě, protože bych u mrazáku stál 3 hodiny, můžete mi poradit, máme v kancelářské ledničce, v závodce mrazničce, jednu takzvanou ruskou zmrzku a na stole takový ten oblíbený oplatek v úzovkách nahory, jestli si rozumíme, co jsou takové ty, tak který, teď, otazník a 3 smajlíky.
2: Tak, tohle vlastně je asi energeticky srovnatelné, ale všeobecně, kdybychom se podívali na sušenky a zmrzku, tak ta zmrzka bude pravděpodobně méně kalorická. My velmi často podceňujeme právě tyhle sušené drobnosti a dobrůdky a čokolády a ona ta zmrzka opravdu není tak moc vydatná, protože my si velmi často pod zmrzlinou představíme tu kalorickou bombu. A ta realita bývá velmi často opačná. Ta zmrzka totiž obsahuje hodně vody a vzduchu, na rozdíl od čokolády nebo sušenek. Takže kdybych to srovnala, tak třeba 100 gramů běžné mléčné čokolády může obsahovat 500 až 550 kalorií na 100 gramů. Zatímco ta zmrzka má přibližně na 100 gramů 180 až 250 kalorií. To znamená, na totožnou gramáž má vlastně poloviční nebo klidně i třetinovou energetickou hodnotu. A velmi podobně to vychází i u těch sušenek. To znamená, že třeba když se podíváme na nějaký menší balíček sušenek, tak ten může energeticky odpovídat třeba klidně třema? Jak to skloňovat? Třem kopečkům. Takže my velmi často právě podceňujeme tu energetickou hodnotu těch takzvaně suchých potravin, protože to je tam ďobání, tam kousek a vlastně vůbec nevíme, že jsme to snědli, ale právě tady tohle ďobání nás může třeba i za ty roky přivést k nějaké nadváze, obezitě, kilům navíc. Zatímco ještě u té zmrzky je další faktor. Pokud se nebavíme o tom, že jsme si teda sedli do sedačky, máme tu litrovku zmrzky a dlabeme to tou lžící, ale pokud si opravdu dáme ten kopeček zmrzky, tak je to většinou s tím efektem toho gurmánství. Toho, teď je léto, teď si chci užít hezký den a vlastně zpomalíme. Přirozeně zpomalíme, užíváme si tu zmrzku, užíváme si ten nanuk a je to pro nás takový prožitek. A našemu mozku taky nějakou dobu trvá, než zaeviduje to, že jíme, že už jsme nějakou dobu jedli, že jsme nasycení a že jsme spokojení. Zatímco když tady třeba jsme v rádiu, máme tady misky sušenek a sladkůstek, které tak nějak pozobáváme, tak ten mozek ani pořádně nedostane signál, že jsme se najedli, protože to děláme úplně mimo děk. A jsme schopni vlastně v průběhu takového usobávání sníst klidně tu energetickou hodnotu oběda.
1: A navíc shodneme se na tom, že v tom zmrzlinovém světě se pořád dá co objevovat. Zatím můj poslední zářez, tak slavný fenomén asijský moči, jestli znáš, takže už je i ve zmrzlinové podobě.
2: Ale.
1: A myslím, že jsi měl mangovou a je to, já jednak moči zbožňuju, takže jako i tahle ta verze. Druhé, vlastně tím uzavřu to, na co jsme se ptali, Ondro, díky moc za krásnou otázku. U těch oplatků taky pro mě bylo jako velké rozčarování a to pořád jako rád zapomínám, že jsou to ty krémy, vlastně to jsou oplatky z krémy, takže vlastně definice krému je tam hodně taková ošemetná, co si budem, že?
2: A když řekneš oplatky a krémy, tak mi naskočí v hlavě takové ty legendární vlnky. Oni se už neprodávají.
1: Dokonce byla, no. Neprodávají se. Ne, demise, se. Jak se jmenuje, emise. Taková ta věc, která se podepisuje.
2: Petice.
1: Můj, se to kave.
2: Rádio, ale vlnky i kave bych si dala.
1: No, tak jo, tak jdeme na to a za chvíli pokračujeme.
0: Posloucháte pořad? Jste s rozumem speciál na Rádio Čas. Datart vyhlašuje Datart nákupy.
3: Slyším, Datart nákupy?
0: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
3: To je mazec.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Dny Karviné se blíží. Už 12. a 13. června rozsvítí park Boženy Němcové hvězdy jako Olympic, Ben Cristovao nebo Divokej Bill. Těšit se můžete i na unikátní spojení Janáčkovy filharmonie a DJ Lova. Vstup je zdarma a nebude chybět ani obří zóna pro děti. Vidíme se 12. a 13. června v Karviné. Více na www.karviná.cz.
6: Michal Fest Ostrava. Festiák, na kterém se rozhodně nudit nebudeš.
5: Vystoupí Lucie Bílá, MIG21, Jamaron, Tereza Mašková, chorvatské učitelice a spousta dalších. Přijďte si užít atmosféru Dolu Michal. Herní zónu pro celou rodinu i skvělé jídlo. Michal Fest už 13. června.
6: Vstupenky na ticketportal.cz.
7: I jedna kapka krve znamená naději. Možná právě tu vaši teď někdo potřebuje. Staňte se

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Rozumem speciál na Rádio Čas.
1: Zmrzlinové dvouhodinové okénko s Evou zdatně pokračuje dál. A logicky, ty už to zmínila na začátku vysílání Evy, takový ten známý obrázek většinou z amerických filmů, slečna po rozchodu, televize, gauč, takový ten americký gauč a ta litrovka, to balení zmrzliny, jak to jí toulžící a podobně. Logická otázka, jako se dá vyhnout tomu, abychom v rámci té psychiky jako neusedli právě na ten gauč s takovou porcí, protože jediné, co mi napadlo, nerandit, jo?
2: Já myslím, že to není úplně ta správná cesta. Samozřejmě dá se s tím nějak pracovat, ale je možná fajn a fér říct, že to ani tak není otázka vůle. Mm. A že ve většině případů zatím stojí kombinace více faktorů. Je to biologie, je to prostředí a jsou to samozřejmě emoce. Proto si vybavíme tu slečnu s tou lžící a s tou litrovkou zmrzliny, ale dá se s tím samozřejmě pracovat. A první věc je ta, že vlastně výzkumy ukazují, že lidé konzumují výrazně více jídla přímo právě z

0: toho velkého balení, než tehdy, kdy si stejnou porci naservírujou do misky. A to z toho důvodu, že mozek nemá jasný signál. On neví vlastně, kolik jsme toho snědli, když tam máme to velké balení. Zatímco za předpokladu, že si budeme chtít dát tu zmrzku a opravdu si vezmeme ten kopeček, dva, dáme si to do té mističky a půjdeme si s tím v klidu sednout, je dost pravděpodobné, že té zmrzliny sníme výrazně, výrazně méně, než když to opravdu dlabeme tou lžící. Zde nádoby se tady usmíváš.
1: No na druhou stranu, jakoby já vím, i když si to také jako hodím do té misky, tak rozhodně si nejdu v klidu sednout, že jo, protože jdu zajídat něco. Mm-hmm. Ale teď bez legrace, tak tím pádem se to dá aplikovat ale i na další pokuchotiny, protože
0: tak.
1: Upřímně napadlo, občas jsme s tou nejlčící lžičkou slavné lísko, oříškové pomazánky, jasně. Když máme nervy a tak dál, že jo.
0: V podstatě úplně na všechno mm-hmm. se to dá aplikovat.
1: Takže v podstatě jakoby nějakou oficiální porci si z toho udělat. Mm-hmm, říkám mm-hmm. to dobře? Jo.
0: Přesně mm-hmm. tak. A potom je fajn a vlastně to platí nejen u té zmrzliny, ale u té zmrzky je tam prostě ta návyková kombinace toho cukru, té chuti, toho chladného efektu, toho, že zaboříme tu lžíci, že se nám to rozpouští v té puse, že je nám přitom dobře. Ale dá se to aplikovat kompletně vlastně na úplně všechno. Takže ta první věc je, dávejme si to do misky, dávejme si to na talířek, dávejme si to do skleničky, mozek dostane signál, teď jsem dojedl svoji porci. Další věc je, nejezme to, pokud máme extrémní hlad. Zmrzka není jídlo. Pokud máme extrémní hlad, nesahejme po lískooříškové pomazánce, po sušenkách, po zmrzkách, po nanucích, sáhněme po kvalitním, vydatném a výživném jídle a tu zmrzku si dejme jako dezert. Tam je to úplně v pohodě. Další věc je ta, že je fajn si, jak jsme naznačili, všímat emocí. To znamená, že někdy prostě to jídlo opravdu jíme, protože jsme unavení, jsme vystresovaní, jsme osamělí, cítíme se přetíženě a pak najednou nacházíme tu útěchu a to pohlazení v tom dobrém jídle. Takže je skvělé si uvědomit, když už potom saháme a víme třeba, že s tím míváme problém, uvědomit si, co nás k tomu vede. Jestli je to opravdu teď zrovna nějaký propad nálady, vyčerpání, nebo proč jsme teď skončili u toho balení s tou zmrzlinou. A vrátíme se zpátky a pokud si uvědomíme, hele, vlastně jsem úplně v pohodě, jenom si chci zpestřit den a chci si dát trošku zmrzky, dejme si ji do té misky. A potom takový taky zase hack, který ale platí komplet na úplně všechno, nejen na zmrzku, nenakupujme v XXL týdnech, ale kupme si normální balení. A když si koupíme menší balení, sníme toho méně. Když si koupíme velké, mega maniacké balení, tak toho prostě sníme hodně. A to je jednoduchý fakt.
1: Každá zmrzlina je vlastně taková psychologická sonda, dá se říct. Za chvíli jdeme do finále, zůstaňte s námi a dozvíte se víc.
2: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
3: Odpoledne se můžeme těšit i na sluníčko. Obloha by měla být dneska oblačná, místy polojasná, může i sprchnout, objevit se můžou i jarní bouřky a nejvyšší teploty se mají dneska pohybovat od 14 do 19 stupňů Celsia.
4: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řeč těl a v kapse lubrikační gel, tak mi namašperuj tě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl, co

0: Posloucháte pořad Jste s rozumem speciál na Radio Čas.
1: Čím zakončit tohleto úžasné, sladké a trošku jako chlazené, někdy až zmražené povídání? Otázkou, kterou jsem ještě nepoložil. Nejoblíbenější příhodě. Vy párkrát už jsme sondovali u posluchačů Rádia Čas. Hele, hoď tam asociační, to znamená první, která tě napadla.
2: Dobře, mám dvě.
1: Můžeš.
2: Já si v posledních letech ujíždím na Dragon Fruit. Úplně, když to tam prostě vidím, dračí ovoce.
1: Já vím, ale dá se popsat, protože já jsem slyšel, že dračí ovoce je jako sladké ovoce, ale ta chuť je velmi nespecifická.
2: Ta chuť je famózní.
1: Jo, dobře, fajn.
2: Takže já to miluju a opravdu, když vidím, že tam je dračí ovoce, tak prostě vím, že tohle chci. Mm-hmm. Zároveň klasika, já jsem čokoláda, já jsem tým čokoláda, ne tým vanilka, ale čokoládová zmrzka je famózní. No a kdysi, když jsem ještě mohla, tak jsem chtěla vždycky pizzatinovou. To říkala moje neteř, ta chtěla pizzatinovou, takže pistáciovou. A doteď si ujíždím a je to to moje guilty pleasure. A přiznám se, že tak je to mnohdy ve večerních hodinách, když jdu na nákup třeba před 10. večer. Tak si kupuju takový ten veganský nanuk v té křupavé hutné čokoládě, který má teda uvnitř ten krém a jsou tam většinou nějaké oříšky nebo karamel nebo teď borůvka. Takže to je moje guilty pleasure a já se přiznávám, já jsem velmi zmrzlinová a velmi nanuková.
1: Jenom připomínám, tohle je esence Evy Riegler. Řekni jednu příchuť. Řeknu dvě. Výsledek řekla čtyři, jo? To je tak na okraj. Co řekneš, Evy, příště, až se potkáme pro nás tady v premiéře za 2 týdny?
2: Tak, příště si budeme povídat, věřím, o tématu, které osloví snad úplně všechny, protože všichni můžeme. Všichni můžem. A to je chůze. Chůze a letní procházky. Budeme si povídat o procházkách, o výletech, o výšlapech, o horách, o parcích, o tom, co to dělá s naším tělem, s naším zažíváním, s naší psychikou.
1: A o tom, proč se chůze nebát hlavně.
2: Rozhodně. Hmm. Proč bychom prostě měli chodit.
1: Tak jo, tak šlápneme ne do pedálu, ale do chodníku, ale to všechno má svůj čas. Mlsněte si a pokud svačíte, přejeme dobrou chuť.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bonbóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
4: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Radisox. Ponožky, které se nosí. Vyrobené na zakázku přesně podle vašich představ. Vaše logo, váš nápad, váš styl. Grafický návrh připravíme zdarma. Více na www.radisox.cz. Psáno s X.
7: Představte si trávník. A teď ten prudký svah, co máte na zahradě, který vám nahání hrůzu. Už nemusí. Robotické sekačky Roborock jsou stvořeny pro náročný terén s náhonem na všechna 4 kola. Roborock 4x4 zdolá i ty nejsložitější svahy. Bezpečně a bez námahy. Více na technika u ivety.cz.

Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.

0: Krásné čtvrteční poledne od mikrofonu ze studia Rádia Čas už v tuto chvíli. Zdravím já, Mirek Rešl, za necelé 3 minutky, 12. hodina. A to znamená, že nás čekají zprávy s Marcelkou a povíme si v nich, že začátek prázdnin přinese znatelné ochlazení. Podrobnosti za chvilku.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Dobré ráno, Moravo.
3: Ranní espresso s Investonou.
4: Našimi hosty byli Petr Jurča, Key Account Manager, a Vojtěch Olbrecht, specialista ekonom ze společnosti Investona. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
3: Ranní espresso s Investonou.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
5: Partnerem je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
3: Hity, které milujete.
6: Radio Čas.
7: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky, make-upy, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
12: Kámen a zahrada.
13: Připravili jsme pro vás nový sortiment. Třeba nádherné kamenné fontány, které vykouzlí z vaší zahrady opravdový ráj. A navíc právě teď nakoupíte vybrané dlažby za nízké ceny.
14: Já, tu se stavte!
13: Těšíme se na vás
12: v Kámen a zahrada.
13: V areálu Stavební Nijaník.

0: Řidiči, aktuálně pozor na silnici mezi Příborem a Frenštátem. U Kopřivnice je část komunikace uzavřena. U havárie kamionu zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. Zdržet se můžete kvůli nehodě dvou osobních vozidel také na třídě maršála Malinovského v Uherském Hradišti, právě tak jako v Brně na Hradecké ulici, kde se srazilo nákladní auto s osobním. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Začátek prázdnin přinese citelné ochlazení. Ostrava v září otevře novou krytou střelnici a Litovel chystá opravu svatojánského mostu. Pohodové odpoledne jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Po teplé polovině června nastane v počasí prudký obrat. Podle meteorologů teploty na přelomu června a července klesnou pod dlouhodobý průměr.

0: týdne.
1: Morava aktuálně.
0: Ostrava na konci září otevře novou krytou střelnici. Moderní centrum se zelenými střechami bude sloužit reprezentaci, klubům i veřejnosti pro kurzy zbrojního průkazu. Více podrobností má pro nás primátor města Jan Dohnal.
2: V České republice takovýchto střelnic opravdu moc nenajdete. Ty kryté střelnice takových parametrů v Česku vlastně vůbec nejsou. Bude to sloužit jak hobíkům, tak profíkům. A už teďka zaznamenáváme obrovský zájem veřejnosti o tuto stavbu a my už dneska víme, že se nám hlásí spolky ze vzdálenosti 150 kilometrů. Obrovský zájem z ostravské veřejnosti, určitě se na to přijde podívat.
0: Areál v Hluvákách za 140 milionů korun nabídne špičkové zázemí pro vzduchovkové, pistolové i puškové disciplíny. Město Litovel v červenci zahájí opravu historického svatojánského mostu. Rekonstrukce nejstaršího funkčního kamenného mostu na Moravě potrvá zhruba 4 měsíce. Kvůli zatékání do konstrukce bude památka zcela uzavřena pro veškerou automobilovou dopravu. Pro pěší ale zůstane průchod přes řeku Moravu zachován.
1: Rádio Čas, sport.
0: A české tenistky se ve čtvrtfinále poháru Billie Jean Kingové utkají s Velkou Británií. Rozhodl o tom dnešní los v čínském Shenzhenu, kde se finálový turnaj hraje od 22. do 27. září. Titul obhajují Italky. Další čtvrtfinálové dvojce tvoří Itálie s Čínou a Ukrajina s Belgií. Pátek bude plný sluníčka, počasí nám přinese polojasno, místy oblačno s teplotami od 17 do 19 stupňů. Tolik další zprávy naslyšenou opět za hodinu. Krásné odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
3: Radní dvojkou Rádia Čas s Lenčou Radimem. Pardon. To doufám, že to není vaše běžná dneska, reakce na nás dva, jako.
4: Ty dneska musíš zvlášť dýchat a zvlášť kolikat.
3: Kohokoliv uvedu, tak buď to říhnu, nebo na něho kašlu, takzvaně.
4: To se tak stává, hlavně po ránu, mezi 6 a 9. Dobré ráno, Moravo.
1: Rádio Čas.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Teď už čtvrteční odpoledne z éteru Rádia Čas, v tuto chvíli už se mnou s Mirkem Rešlem a dneska budeme soutěžit a nadělovat, co hrdlo ráčí. Už za malou chviličku budeme soutěžit a nadělovat obědy k vám do firmy, takže pokud jste se zaregistrovali do naší obědovky na webu czradio.cz a posloucháte nás, tak máte velkou šanci, že už za malou chviličku zavolám. No a taky dnes ještě zbývají tři pokusy s naším skřídkovým pokladem a máte šanci se přijít na nějakou finanční odměnu. Tady stačí jenom poslouchat naše rádio a jakmile padne výzva, která zní přesně takhle.
1: Skřídkův poklad na Rádiu Čas.
0: Tak na nic nečekejte a volejte sem k nám do studia 77 66 12 800 a pokud se dovoláte jako třetí v pořadí, tak dostanete šanci otvírat boxy a odnést si nějakou pěknou odměnu. A taky důležité za zmínku je to, že dnes ještě nespadla bonusovka, to znamená, že někdo z vás, kdo se dovolá, tak ať už vyhraje se skřídkem nebo ne, tak získá 3000 korun na investování s Investonou. No, už se těším, že budeme nadělovat, teď už ale hity, které milujete. Jsme Rádio Čas.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádia Čas.
1: No, jak jsem říkal, těch soutěží dneska bude hodně a protože máme čas obědu, tak jako první startujeme s obědovkou a já jdu vytáčet. Tak pokud jste se zaregistrovali na našem webu casradio.cz do obědovky a posloucháte u vás v práci naše rádio, tak máte šanci, že se vám právě v tuto chvíli dovolám. No já už vytáčím, je to Lenka, která by měla zvednout telefon. Samozřejmostí je poslouchat naše rádio.
2: No.
1: A vypadá to, že jsme se dovolali. Halo, halo, slyšíme se?
2: Halo, slyšíte mě?
1: Ano, krásné odpoledne, tady Mirek Grešl, Rádio Čas, komu jsem se dovolal?
2: Táborské.
1: Lení, víte, proč vám volám?
2: Ano.
1: Já bych chtěl vidět, jestli u vás v práci posloucháte naše rádio. A pokud ano, tak tady pro vás mám za odměnu oběd.
2: Dneska se ptáte, co máme na vedlejším pohlaví, nebo stejného pohlaví.
1: No vy jste naprosto dokonalá, nemusíme to protahovat. Je to naprosto správně, to je téma dnešního dne, prokázala jste, že nás posloucháte a to znamená, že oběd pro vás a pro kolegy máte. Tak kolik vás tam je u vás ve firmě?
2: Je nás tady hodně, ale na oddělení kolem 10.
1: Tak to se určitě podělíte. Výborně, tak gratuluju, mailovou adresu od vás mám a právě v tuto chvíli tam posílám poukaz na pici. Tak mějte krásný den.
2: Děkuji mnohokrát, nashledanou.
1: Tak vidíte, dneska se to podařilo, dovolali jsme se, rozdali jsme obědy, tak pokud chcete taky obědy do firmy, pro vás i kolegy zdarma, tak neváhejte a zaregistrujte se do obědovky Rádia Čas.
0: Obědovka Rádia Čas. Zvedneš telefon a otevře se ti výherní box. Uvnitř je výhra, stovky, tisíce, nebo možná ještě víc. 3, 2, 1. Bereš nebo hraješ dál? Ale pozor, když to přeženeš, box se zavře. A ty odcházíš s nulou. Rozhodni se správně. Skřítku v poklad Rádia Čas.
3: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
8: Slyším Tatart nákupy?
7: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
8: To je mazec.
7: Tatart, opravdový elektrospecialista.
9: I jedna kapka krve znamená naději. Možná právě tu vaši teď někdo potřebuje. Staňte se dárcem krve i vy a pomáhejte spolu s hematologicko-transfuzním oddělením Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Staňte se součástí rodiny, která je tady vždy, když jde o život. Nemocnice Karviná.cz.
10: Tati, kam dnes pojedeme na výlet?
11: To se ještě domluvíme.
12: Co kdybyste letos nemuseli vybírat? Přijeďte objevit krásy Olomouckého kraje, kde se setkává kouzlo Hané s divokou přírodou jeseníků s kartou plnou výhod.
13: Olomouc Region Card otevírá dveře k tomu nejlepšímu v Olomouckém kraji.
12: Vybírejte ze 100 vstupů zdarma a více než 80 výhodných slev. Jedna karta, desítky míst, tisíce zážitků.
13: Olomouc Region Card. Chytrý klíč k cestování a zážitkům po Olomouckém kraji. www.olomoucregioncard.cz.
14: Breda Point se otevírá 13. června. Nový prostor v přízemí ikonické Bredy v Opavě bude po celý den přístupný veřejnosti. Zastavte se na program, tematický desert, kávu nebo drink. Sobota 13. června. Více na bredaopava.cz.
0: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
4: Hity, které milujete.

0: Tady mám pro vás pozvánku, kterou byste si rozhodně neměli nechat ujít, protože už v sobotu 13. června se otvírá Breda Point, což je dočasný prostor přízemí Staré Bredy v Opavě. No a po celý den bude připraven bohatý program, v čase od 11 do 14 hodin bude přímo z místa probíhat také živé vysílání s naší moderátorkou Evou Rigler. No a těšit se můžete na zajímavé rozhovory s hosty, kteří se podílejí na budoucnosti Bredy. Mimo jiné celá akce startuje v 8 hodin 30 minut, kdy se otvírá. V 9 hodin nás čeká slavnostní otevření, které bude spojené se symbolickým zakrojením dortu. No a následně se můžete těšit třeba na prezentaci návrhu budoucí Bredy, skryté tajemství Bredy, také kávu s projektovým týmem. No ale nebude chybět ani chillzona, bude tady DJ, spousta skvělých drinků, posezení a atmosféra večerní Bredy. Takže akce pro celou rodinu, pokud vyrazíte, rozhodně nebudete litovat, už tuto sobotu 13. června Breda Point Opava. No a já už posílám další muziku a hity, které milujete.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Odpoledne se můžeme těšit i na sluníčko. Obloha by měla být dneska oblačná, místy polojasná. Může i sprchnout, objevit se můžou i jarní bouřky a nejvyšší teploty se mají dneska pohybovat od 14 do 19 stupňů Celsia.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: dnešní odpoledne s Rádiem Čas a pojďme se zastavit u dnešního tématu. My totiž dneska řešíme, čeho si na mužích nebo ženách všimnete jako první. No, já se přiznám, že jsem měl včera večer návštěvu, mimo jiné přišla řeč také na toto téma a slyšel jsem takovou teorii, že muži si spíše všímají těch vnějších věcí a ženy naopak těch vnitřních. A to se mi mimo jiné potvrdilo taky na našem Facebooku Rádia Čas, protože pojďme se podívat na to, co píšete, jo. Tak Dagmar napsala úsměvu a jak se pán vyjadřuje, zda je dobrosrdečný. Mimo jiné Petra napsala charakter a jestli mě okouzlí na první dobrou. A třeba Milan, tak ten napsal oči, úsměv, vlasy, nohy, zadek, postava. No, tak pánové, asi to o nás něco vypovídá. Tak dejte vědět i vy ostatní, jak je to u vás, popřípadě čím vás okouzlil váš partner nebo partnerka. Pište na Facebook nebo WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Budeme se tomu ještě dneska věnovat. Já už za chvilku pošlu další muziku a hity, které milujete, a čekají nás také nejčerstvější zprávy.
1: Slunce jede na plnou playlist taky a my pro tebe chystáme něco opravdu velkého. Megaléto Rádia Čas už brzy rozjede léto plné hudby, emocí a hitů, které milujete. Máš se na co těšit, protože tohle léto bude stát za to. Rádio Čas. Hity, které milujete.
2: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Radio Čas.
3: Nejlepší dovolená je ta, kterou si užijete naplno. S balíčkem výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun můžete. Stačí si založit účet u ČSOB. Více na csob.cz/účet na cesty. ČSOB.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco, zamilujte si nízké ceny.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

Samozřejmě, že si můžete koupit dodávku nebo rovnou autobus. S námi ale rodinku odvezete na výlet v pohodě s tím, co máte. Hacker Brno. Střešní boxy, nosiče kol a lyží. Hacker Brno. Partner pro vaši dovolenou. Naše prodejny najdete

0: Posloucháte Rádio Čas, je tady 13. hodina a já už předávám slovo Marcelce. Čekají nás informace z dopravy a také zprávy. Povíme si, že Češi čím dál více nakupují přes mobilní telefon.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
3: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria CZ. Ráda se tam vracím, Dana Sislová.
4: Haj, haj a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
1: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
5: Volejte bezplatně 800 800 872.
6: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor na hlavním tahu Přerov-Ostrava. Na úrovni odpočívky Klimkovice se stala vážná dopravní nehoda mezi osobním a nákladním autem. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému a počítejte také se zdržením. S dalším omezením také musíte počítat v Hulíně na Kroměřížsku na Záhlednické ulici, kde havarovala dvě osobní auta. My vám přejeme šťastnou cestu.
7: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
6: Češi čím dál více nakupují přes mobilní telefon. Jihomoravský kraj podpoří venkovské obchůdky a Frýdek Místek otevře nové zubní ordinace. Pohodové odpoledne, jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Češi nakupují na internetu nejvíce z celé Evropy. Podle posledních průzkumů si online častěji než v předchozích letech objednáváme potraviny, oblečení nebo elektroniku. Výrazně se změnil i způsob, jak nakupujeme. Z počítačů a notebooku jsme se přesunuli na mobilní telefony. K pravidelným online nákupům je podle agentur využívá až 70% lidí.
7: Morava aktuálně.
6: Jihomoravský kraj i letos spouští oblíbený program na podporu venkovských prodejen. Letos má na jejich záchranu vyčleněny 3 miliony 800 tisíc korun. A více podrobností dodává mluvčí hejtmanství Martina Žítková.
8: Obchody na malých vesnicích jsou často i společenským centrem, kde se lidi potkávají. Bez podpory by ale mnoho malých prodejen v obcích do 1000 obyvatel zaniklo. Cílem dotačního programu je tak udržet kvalitu života na venkově. Dotace míří tam, kde v obci funguje pouze jedna jediná prodejna potravin.
6: Frýdek Místek zajistil pro obyvatele nové zubní ordinace v městském bytovém domě. Díky rekonstrukci prostor na třídě Tomáše Garrigua Masaryka tak mohou dva lékaři ošetřit až 3000 lidí. Registrace nových pacientů začíná 22. června. Nové pak bude moderní pracoviště přijímat od 7. července.
7: Rádio Čas, sport.
6: A utkáním domácího Mexika s Jihoafrickou republikou začíná dnes fotbalové mistrovství světa. Čeští fotbalisté pak vstoupí do mistrovství světa zítra ráno zápasem proti Jižní Koreji. Pátek nás čeká prosluněná obloha, většinou bude polojasno až oblačno s teplotami mezi 17 až 19 stupni. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Krásné odpoledne.
7: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
9: Radní dvojkou Rádia Čas, Lenčou a Radimem. Pardon. To doufám, že to není vaše dneska, běžná reakce na nás dva, jako.
10: Ty dneska musíš zvlášť dýchat a ano, zvlášť polikat.
9: Kohokoliv uvedu, tak buď to říhnu, nebo na něho kašlu, takzvaně.
10: To se tak stává, hlavně po ránu, mezi 6 a 9. Dobré ráno, Moravo.
7: Rádio Čas.
11: Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete. We were good.

0: Posloucháte Rádio Čas, společnost vám dělám já, Mirek Rešl, a za chviličku také skřítek, který bude nadělovat poklad a někdo z vás má šance si vyhrát nějaké penízky. No a já v tuto chvíli pouštím jingle.
1: Skřítkův poklad na Rádio Čas.
0: Výzva padla, to znamená, že můžete volat sem k nám do studia 77 66 12 800 a pokud se dovoláte jako třetí v pořadí, tak máte šance soutěžit. Tak pojďme na to.
2: Rádio Čas.

0: Tak jo, nastal čas soutěžit.
1: Skřítkův poklad Rádia Čas.
0: No a já se ptám, kdo se nám dovolal jako třetí v pořadí.
2: Ahoj, tady Tomáš.
0: Tomáš, je krásné odpoledne, odkud nám voláte?
2: Volám z Brna.
0: Posílám pozdravy a jak trávíte dnešní odpoledne?
2: No, jsem v práci, takže pracovně.
0: Tak věřím, že zlepším náladu třeba penízky, které si můžete vydělat. Tak jsme připraveni, můžeme jít na to?
2: Jo, jsem ready.
0: Tak pojďme otevřít první box.
3: Otevírám box Rádia Čas, který je plný peněz. 100.
0: Tak máme stovečku na začátek. Tome, stačí vám to nebo pokračujeme?
2: No, půjdeme dál.
0: Jdeme dál, OK.
3: 200.
0: 200 v dalším boxu. Co teď?
2: Dál.
0: Jdeme na třetí box.
3: 300.
0: 300.
2: Pokračujeme.
0: Pokračujeme dále. Čtvrtý box.
3: 400.
0: Máme 400. Co teď?
2: Jo, pořád dál.
0: Pořád, no dobře. Tak pojďme na pátý box.
3: 500.
0: Ještě tam jsou penízky. 500. Ale může to tím skončit, ale taky nemusí. Tak co teď?
2: Jeden dál.
0: Dobře. Šestý box.
3: 600.
0: Máme 600.
2: No a ještě.
0: Pokračujeme dál, sedmý box. No, tady nám to končí, Tome.
2: No, tak nevadí, no.
0: Ale, Tome, my tady jednou za den máme takovou bonusovku. To znamená, že byste získal 3000 korun na investování s Investonou, kde můžete zainvestovat do čehokoliv chcete. A ten čas na bonusovku nastal právě teď. Takže byť ve Skřítkovi to nevyšlo, u 600 to skončilo, tak i tak získáváte 3000 korun na investování. Tak gratuluju.
2: Jo, díky moc.
0: Zůstaňte mi prosím na telefonu, vyřešíme podrobnosti a je to vaše. Mějte se pěkně.
2: Díky, naschle.
0: No a jak jste to slyšeli, tak dneska jsme i tak nadělovali, každopádně ještě dva pokusy zbývají a i vy ostatní, pokud jste se nedovolali, tak máte šance si nějaké penízky odnést.
1: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
4: Rádio Čas tě zve na Kontakt Fest 2026. Zastav se na chvíli a zažij festival, který má duši. Sofian Matchmatch, Vesna, Čechomor, Vypsaná fixa, Jiří Korn a další na jednom místě. Hudba, emoce a chvíle, které si zapamatuješ. 13. a 14. června, Frenštát, Trojanovice. Více na www.kontaktfest.cz. Rádio Čas, hity a festivaly, které milujete.
5: Partnerem akce je Tankars.cz Opava, český specialista na Subaru. Objevte opravdový svět 4x4 s filozofií, technikou a bezpečností Subaru. Subaru-opava.cz.
6: Partnery akce jsou
7: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
6: Hity, které milujete.
8: Radio Čas. Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
9: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
11: Náš výkup je teď totální hardcore.
12: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
13: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte. potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Čokoládu Milka mléčnou, bublinovou, bílou a další druhy až 100 gramů za 32,90. Poctivé české špekáčky Prantl Premium 100 gramů za výtečných 16,90. Fernet Štok Original Citrus či Blood Orange půl litru za 159,90. Nebo oblíbenou Kofolu Original Nulka Citrus nebo Vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na moje hruska.cz.
14: Breda Point se otevírá 13. června. Nový prostor v přízemí ikonické Bredy v Opavě bude po celý den přístupný veřejnosti. Zastavte se na program, tematický desert, kávu nebo drink. Sobota 13. června. Více na bredaopava.cz.
15: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
16: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
17: Rádio Čas. I ty, které milujete.

0: Čtvrteční odpoledne s rádiem Čas, ale my se přesuneme do dnešního rána. Jako každý všední den od pondělí do pátku, tak i dnes mezi 6 až 9 hodinou probíhalo Dobré ráno Moravo. A v něm víš, nevíš. Tak pojďme se podívat, co jsme dneska řešili. A ptali jsme se, třeba kdo namaloval oponu Národního divadla a co je nad ní napsáno. Tak schválně, věděli byste?
1: Dobré ráno Moravo.
2: Dobré ráno Moravo.
1: Víš, nevíš.
3: V roce 1881 bylo poprvé otevřeno Národní divadlo. Kdo namaloval současnou oponu Národního divadla?
4: Vojtěch Hynajs.
3: Ano. Co je nad oponou napsáno?
4: Národ sobě.
3: Je to tak. V roce 1881

0: 1988 v malém sále Měšťanské besedy v Praze byl založen klub českých turistů. Český systém turistického značení je považován za doplň. Čím je výjimečný?
1: Unikátní.
0: Čím je unikátní?
1: Ano, a já jsem myslel, že považován za unikátní a podobně.
0: Tak za A, za jeden z nejstarších a nejhustějších na světě, za B, za nejmladší v Evropě, za C, používaný pouze v Česku.
1: No, myslím, že Ačko se mi líbí, a někde jsem to slyšel.
0: Jo, máme úplně unikum všech těch tras, že je máme i nejlépe značené. Jakou barvou bývá nejčastěji značena hlavní turistická trasa?
1: Vůbec. Se můžu typovat barvy jako na těch stromech, co vydávám a podobně, tak napadá mi logicky červená, ne?
0: A je to pravda.
1: No.
0: Vidíš nejčastěji.
1: No.
0: A jakou postavou nejvíc proslavil dnešní oslavenec herec Hugh Laurie?
1: Dr. House.
0: Ano. No a dnes slaví svoje narozeniny také tento muž.
2: A přitom mi chcete namluvit, že jste spolu neměli žádné techtle-mechtle.
1: Bože můj.
2: Že jste se s mou ženou vydali.
1: Oh! 38. ročník?
0: Ano.
1: Petr Kostka.
0: Ano.
1: Bože můj, to bylo. Děkuju, jo.
3: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
4: V pátek se můžeme těšit na

0: Držíte vlny Rádia Čas a já tady mám pro vás pozvánku na náš časácký hudební svátek, protože už 21. listopadu pro vás opět po roce připravujeme mega koncert Rádia Čas pro všechny bezvalidi a letos s našlapaným line-upem vystoupí tady například skupina Europe, která připravuje 40. výročí od vydání legendárního alba The Final Countdown, také David Koller, Olympic, Lenny a speciální host Marpo. Ti všichni na jednom pódiu, bude to neskutečný zážitek, neskutečná show. Budeme tam také všichni my moderátoři, zprávaři, tým Rádia Čas a už 21. listopadu se potkáme v Ostravar aréně. Tak pokud ještě nemáte své lístky, k dostání jsou aktuálně na webu casradio.cz.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Na páteční snídani přijde Patrik Habo ze zážitkového areálu u Dobrého pastiera v Čutkovské dolině na Liptově. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
4: Zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastiera v Čutkovské dolině na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Rádio Čas.
5: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
6: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
5: A tak to bude drahé.
6: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
7: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Kámen a zahrada. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vašich zahrad a interiérů najdete v největším kamenném centru v České republice. Navštivte nás v Ostravě Přívoze v areálu stavebniny Janík. Těší se na vás
10: Kámen a zahrada. Kámen/zahrada.cz.
11: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.

0: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Posloucháte Rádio Čas, za necelé dvě minutky, 14. hodina a já předávám slovo Marcelce. Čekají nás informace z dopravy a také zprávy. Povíme si, že české stavebnictví se chystá na krizi. Podrobnosti za chvíli.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beefeater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12ka, prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: $200,000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
5: Představte si trávník. A teď ten prudký svah, co máte na zahradě, který vám nahání hrůzu. Už nemusí. Robotické sekačky Roborock jsou stvořeny pro náročný terén s náhonem na všechna čtyři kola. Roborock 4x4 zdolá i ty nejsložitější svahy. Bezpečně a bez námahy. Více na technika u ivety.cz.
6: Řidiči, aktuálně pozor na trase Ostrava-Přerov. Na dálnici D1 brzdí plynulou dopravu odstavený nákladák s přívěsem. V Brně jsou komplikace v ulici Poříčí, kde se srazil nákladák s osobním autem a komplikace v dopravě jsou také na trase Pohořelice Brno u Modřic. I tady policisté šetří nehodu osobního auta a nákladáku. My vám přejeme šťastnou cestu.
7: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
6: České stavebnictví jede naplno, chystá se ale na krizi. Ostrava dostane nový areál sociálních služeb a v Olomouci budou řidiče pokutovat kamery. Pohodové odpoledne jsou tady aktuální zprávy, vítá vás v nich Marcela Fabiánová. České stavebnictví jede naplno, ale ohrožuje ho válka na Blízkém východě. Konflikt v zahraničí totiž znovu prudce zdražuje stavební materiály, benzín i energie. Vyšší náklady už pociťuje většina firem, které mají práci na 10 měsíců dopředu. Stavební společnosti proto varují, že si lidé i stát za nové stavby připlatí.
7: Morava aktuálně.
6: V Ostravě Hrabůvce vznikne moderní zázemí pro seniory i pečující rodiny. Radnice totiž připravuje na konci ulice Majora Nováka výstavbu nového areálu sociálních služeb. A co nabídne, to už nám prozradila mluvčí obvodu Ilona Honusová.
8: Plánovaný areál budou tvořit dvě vzájemně propojené bezbariérové budovy. Jedné z nich vznikne domov pro seniory s kapacitou 32 míst, druhá nabídne odlehčovací službu pro 20 klientů. Součástí projektu bude také garáž pro vozidla určená k přepravě osob se sníženou pohyblivostí. Důležitou součástí areálu bude také centrální zahrada, která nabídne prostor pro odpočinek i setkávání.
6: Olomoucká křižovatka Velkomoravská a Rooseveltova je trnem v oku vedení města. Ročně zde totiž řidiči způsobí velké množství nehod a tisíce přestupků. Na žádost dopravních expertů zde bude proto nainstalován speciální pokutovací systém. Pokud se kamery v budoucnu osvědčí, pak budou nasazeny i na další nebezpečné křižovatky.
7: Rádio Čas, sport.
6: A česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel proměnila i svůj druhý start v letošním ročníku atletické diamantové ligy ve druhou příčku. Bronzová olympijská medailistka v hodu oštěpem Nikola Ogrodníková se po mateřské pauze vrátila do diamantové ligy 8. místem.

0: Tolik aktuální zprávy, ty další opět za hodinu. Krásné odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Radní dvojkou Rádia Čas, s Lenčou a Radimem. Pardon. To doufám, že to není vaše běžná dneska, reakce na nás dva, jako.
3: Ty dneska musíš zvlášť dýchat a ano, zvlášť kolikat.
2: Kohokoliv uvedu, tak buď to říhnu, nebo na něho kašlu, takzvaně.
3: To se tak stává, hlavně po ránu, mezi 6 a 9. Dobré ráno, Moravo.
1: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Radio Čas. Hity, které milujete. Vamos a la playa. Hity, které milujete.

0: I při čtvrtku posloucháte Rádio Čas, no a pokud ještě nemáte plány na víkend, ono víte, čtvrtek se říká malý pátek, tak za chviličku nabídnu tipy, kam můžete vyrazit. No a připomínám, že ještě dneska budeme soutěžit se Skřítkem, celkem dvakrát máte šanci přijít si na peníze, tak buďte ve střehu a jakmile padne výzva, tak volejte sem k nám do studia.
1: Čas. Rádio Čas.

0: se bavit.
1: Víkend se pomalu jistě blíží a festivalová sezona už je v plném proudu a já tady mám pro vás pozvánku na tuto sobotu na Michal Fest v Ostravě Michálkovicích. Vystoupí tady například Lucie Bílá, MiG-21, Jamaron, Tereza Mašková, chorvatské učitelice a spousta dalších. Můžete si užít skvělou atmosféru dolu Michal, herní zónu, ale je to rozhodně skvělá akce pro celou rodinu. Podrobnosti najdete na michalfest.cz. No a pozvánku tady mám také na další týden do Fulneku, protože tady budou probíhat slavnosti Fulneku 26, akce, která se uskuteční v sobotu 20. června a pokud vyrazíte, tak tady na vás čeká den plný zábavy, hudby, kulturního programu a aktivit pro celou rodinu. Dívám se, že i hudební program bude nabitý, vystoupí tady například Bastard nebo Lauter, takže i tady skvělá příležitost na to někam vyrazit. Tak ať vyrazíte kamkoliv, příjemně se bavte.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Eta Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.

0: aplikaci a na ccc.eu.
1: Dny Karviné se blíží. Už 12. a 13. června rozsvítí park Boženy Němcové hvězdy jako Olympic, Ben Kristoval nebo Divokej Bill. Těšit se můžete i na unikátní spojení Janáčkovy filharmonie a DJ Lova. Vstup je zdarma a nebude chybět ani obří zóna pro děti. Vidíme se 12. a 13. června v Karviné. Více na www.karviná.cz.
2: Michal Fest Ostrava. Festiák, na kterém se rozhodně nudit nebudeš.
1: Vystoupí Lucie Bílá, MIG21, Jamaron, Tereza Mašková, chorvatské učitelice a spousta dalších. Přijďte si užít atmosféru Dolu Michal. Herní zónu pro celou rodinu i skvělé jídlo. Michal Fest už 13. června.
2: Vstupenky na ticketportal.cz.
3: I jedna kapka krve znamená naději. Možná právě tu vaši teď někdo potřebuje. Staňte se dárcem krve i vy a pomáhejte spolu s hematologicko-transfuzním oddělením Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Staňte se součástí rodiny, která je tady vždy, když jde o život. Nemocnice Karviná CZ.
4: Domov Slunečnice Ostrava přijme pečovatele do svého týmu.
1: Nabízíme smysluplnou práci za školení, stabilitu, 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další výhody. Pomozte nám vytvářet domov, kde se naši seniori cítí bezpečně, respektovaně a důstojně.
4: Více na domovslunečnice.cz v sekci kariéra.
5: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
6: Obědovka Rádia Čas.
5: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
6: Když posloucháš, máš vyhráno.
5: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.

0: Pokud jste měli pocit, že mezi písničkami padla výzva, tak to byl správný pocit, nezdálo se vám to. A my jdeme soutěžit a nám se jako třetí v pořadí dovolal Daniel. Krásné odpoledne.
1: Ano, vám také, dobrý den.
0: Odkud voláte, Dane?
1: Z Olomouce.
0: Posílám pozdravy. Jak budete hrát dnešní hru? Budete skromnější nebo se bude riskovat?
1: Asi budem riskovat.
0: Tak jo, jsme připraveni, jdeme na to?
1: Můžeme.
0: Tak pojďme otvírat první box.
2: Otevírám box Rádia Čas, který je plný peněz. 100.
0: Tak máme stovečku, stačí nám?

0: Já doufám i za vás, ať neodejdeme s prázdnou, co box s číslem 6.
1: 600.
0: Ještě tam je. Tak máme 600, opravdu to stačí?
2: No, tak teď jsem novářka.
0: Jo, ono to vždycky je takové trošku riskantní, člověk neví. No je to na vás.
2: Ne, vezmu si 600.
0: Dobře, tak v tom případě pouštím výherní signál, získáváte 600 od skřídka, dneska na vás nevyzrál.
2: Děkuji.
0: A podíváme se, co by tam bylo dál?
2: Jo, mrknem.
0: Nebudete potom naštvaný, jo, že jste mohl mít víc.
2: Tak třeba budu, ale s tím jsem udělám.
0: Pravda, tak pojďme, jdeme na sedmý box.
1: 700.
0: 700 by bylo, co box s číslem 8?
1: 800.
0: Taky by byl, co box 9? Tady by to skončilo. Takže já myslím, že v závěru dobrý. Ano. Tak moc krát gratuluju, ještě nevypínejte telefon, zůstaňte na telefonu, vyřešíme podrobnosti. Mějte se pěkně.
2: Super, děkuju, mějte se hezky.
0: No a vy ostatní nebojte, dneska ještě jeden pokus zbývá, tak pokud jste se teď nedovolali, buďte ve střehu, hlavně poslouchejte, protože výherní nebo signál k soutěži může padnout kdykoliv.
3: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
4: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
5: V pátek se můžeme těšit.

0: I v tuto chvíli vám dělá společnost Rádio Čas a já tady mám pro vás pozvánku, kterou byste si rozhodně neměli nechat ujít, protože už v sobotu 13. června se otvírá Breda Point, což je dočasný prostor přízemí staré Bredy v Opavě. No a po celý den bude připraven bohatý program a v čase od 11 do 14 hodin bude přímo z místa probíhat také živé vysílání s naší moderátorkou Evou Rigler. No a těšit se můžete na zajímavé rozhovory s hosty, kteří se podílejí na budoucnosti Bredy. Mimo jiné celá akce startuje v 8 hodin 30 minut, kdy se otvírá. V 9 hodin nás čeká slavnostní otevření, které bude spojené se symbolickým zakrojením dortu. No a následně se můžete těšit třeba na prezentaci návrhu budoucí Bredy, skryté tajemství Bredy, také kávu s projektovým týmem. No ale nebude chybět ani chillzona, bude tady DJ, spousta skvělých drinků, posezení a atmosféra večerní Bredy. Takže akce pro celou rodinu, pokud vyrazíte, rozhodně nebudete litovat, už tuto sobotu 13. června Breda Point Opava. No a já už posílám další muziku a hity, které milujete.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více

0: službách e-obuví.
1: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
2: Radisox. Ponožky, které se nosí. Vyrobené na zakázku přesně podle vašich představ. Vaše logo, váš nápad, váš styl. Grafický návrh připravíme zdarma. Více na www.radisox.cz. Psáno s X.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Rádio Čas.

0: Posloucháte Rádio Čas za 4 minuty, 15. hodina. Po 15. už se na vás těší Terka Puferka, ale ještě předtím předám slovo Marcelce. Čekají nás zprávy, řekneme si, že začátek prázdnin přinese citelné ochlazení.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Dobré ráno, Moravo.
3: Ranní espresso s Investonou.
4: Našimi hosty byli Petr Jurča, Key Account Manager, a Vojtěch Olbrecht, specialista ekonom ze společnosti Investona. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
3: Ranní espresso s Investonou.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
5: Partnerem je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
3: Hity, které milujete.
6: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na Toyota.cz.
7: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz

0: Řidiči aktuálně pozor v Brně v ulici Poříčí. Srazilo se tady nákladní auto s osobním. A komplikace v dopravě jsou také na dálnici D1 na trase Brno-Vyškov, kde havarovala dvě osobní auta. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Začátek prázdnin přinese citelné ochlazení. Ostrava v září otevře novou krytou střelnici a Litovel chystá opravu Svatojánského mostu. Pohodové odpoledne jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Po teplé polovině června nastane v počasí prudký obrat. Podle meteorologů teploty na přelomu června a července totiž klesnou pod dlouhodobý průměr.

0: týdne.
1: Morava aktuálně.
0: Ostrava na konci září otevře novou krytou střelnici. Moderní centrum se zelenými střechami bude sloužit reprezentaci, klubům i veřejnosti pro kurzy zbrojního průkazu. Více nám prozradil primátor města Jan Dohnal.
2: V České republice takovýchto střelnic opravdu moc nenajdete. Ty kryté střelnice takových parametrů v Česku vlastně vůbec nejsou. Bude to sloužit jak hobíkům, tak profíkům. A už teďka zaznamenáváme obrovský zájem veřejnosti o tuto stavbu a my už dneska víme, že se nám hlásí spolky ze vzdálenosti 100-150 kilometrů. Obrovský zájem ze ostravské veřejnosti, určitě se na to přijde podívat.
0: Areál v Hulvákách za 140 milionů korun.

0: To na Moravě potrvá zhruba 4 měsíce. Kvůli zatékání do konstrukce bude památka zcela uzavřena pro veškerou automobilovou dopravu. Pro pěší pak zůstane průchod přes řeku Moravu zachován.
1: Rádio Čas, sport.
0: A české tenistky se ve čtvrtfinále poháru Billie Jean Kingové utkají s Velkou Británií. Rozhodl o tom dnešní los v čínském Shenzhenu, kde se finálový turnaj hraje od 22. do 27. září. Titul obhajují Italky. Další čtvrtfinálové dvojce tvoří Itálie.

0: dopolední zprávy, ty další v 16 hodin. Krásné odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Radní dvojkou Rádia Čas, Lenčou a Radimem. Pardon. To doufám, že to není vaše běžná reakce na nás dva, jako.
3: Ty dneska musíš zvlášť dýchat a zvlášť kolikat.
2: Kohokoliv uvedu, tak buď to říhnu, nebo na něho kašlu, takzvaně.
3: To se tak stává, hlavně po ránu, mezi 6 a 9, v dobré ráno.

0: Skupina Queen na vlnách Rádia Čas, no a od mikrofonu se hlásí Terka Puferka. Já vás všichni vítám u dnešního čtvrtečního vysílání. Doufám, že si užíváte pohodový den a doufám, že se nám tady na vlnách Rádia Čas podaří vám ten den ještě trošičku zlepšit. Máme pro vás spoustu skvělé muziky, zajímavá témata, no a mimo jiné i v tomhle vysílání teď odpoledne budeme soutěžit s naším skřítkem. Dneska už nám padl krásný bonus mezi 10. a 11. hodinou, takže to bude až zítra. Nicméně klasická soutěž, kde můžete vyhrát krásný obnos, bude a já se těším, jak to dneska dopadne.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Basta.
1: Ladíte Rádio Čiazno a já tady rovnou pro vás mám jeden příjemný tip, jak strávit sobotní den, protože bude probíhat akce Den pro rodinu, konkrétně na fotbalovém hřišti tělovýchodné jednoty Sokol Pustkovec. A tam vás čeká opravdu rozsáhlý program od 11. až do 19. hodiny. Užijete si tam například taneční vystoupení, myslivce, divadélko, porubské trubače, soutěže, smyslohraní s Didy dětským světem a spousta dalšího. Myslím si, že lákavé je určitě i to, že moderátorem bude náš Honza Gavelčík, takže pokud máte čas a chuť, určitě doražte na tenhle pestrý program, který bude bavit dospělé i děti.
2: Otevírám výherní box.
3: Skřítkův poklad Rádia Čas je tady. Hra, kde rozhoduješ jen ty.
2: Odpočítávám. 3, 2, 1...
3: Vezmeš výhru nebo riskneš víc? Pozor, jeden krok navíc a můžeš odejít s prázdnou.
2: Tak co? Jdeš do toho?
3: Skřítkův poklad. Jedině na Rádiu Čas.
4: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
5: Hity, které milujete.
6: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Zažijte léto na horách v Dachstein West. 3 lanovky vás vyvezou do světa zelených pastvin a výhledů na Dachstein. Na děti čeká nový zážitkový svět v Annabergu a na odvážné ferata s nebeským žebříkem. V Dachstein West najdete příjemné ubytování a hory si vychutnáte naplno. Léto v Salzburgu. Proto žijeme.
8: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
9: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
10: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
9: A tak to bude drahé.
10: Depak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
11: I jedna kapka krve znamená naději. Možná právě tu vaši teď někdo potřebuje. Staňte se dárcem krve i vy a pomáhejte spolu s hematologicko-transfuzním oddělením Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Staňte se součástí rodiny, která je tady vždy, když jde o život. Nemocnice Karviná.cz.
12: Breda Point se otevírá 13. června. Nový prostor v přízemí ikonické Bredy v Opavě bude po celý den přístupný veřejnosti. Zastavte se na program, tematický desert, kávu nebo drink. Sobota 13. června. Více na bredaopava.cz.
13: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
14: Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
5: Hity, které milujete.

shape of you. Jste s námi na vlnách Rádia Čas, no a už se nám pomalu, ale jistě blíží doba dovolených. No a to samozřejmě znamená i mnohá dilemata. Některá už asi máme částečně vyřešené, zdali to objednat hodně dlouho dopředu, anebo spíše last minute.

0: Dalších měst se za ním umístili Bukurešť, Tirana, Bělehrad a slovenský Trenčín. Takže kdybyste chtěli nějakou levnou variantu, tohle by určitě mělo klapnout. No a my už se teď pojďme podívat na to, jaké nás zítra čeká počasí.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: V pátek se můžeme těšit na...

Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Jste s námi na vlnách Rádia Čas. No a přátelé, pojďme se podívat na jedno ne až tak příjemné téma, protože já jsem se teď dívala na statistiky a ukázalo se, že nadváhou nebo obezitou už v České republice trpí zhruba 64% dospělé populace a ještě více alarmující je, že s těmito potížemi se potýká každé čtvrté dítě. No a pokud se třeba o tohle téma zajímáte, chtěli byste třeba nějakou dobrou radu, anebo vás to prostě jenom baví řešit jako mě, tak určitě doporučuji podívat se na TV Relax, kde pravidelně běží pořad série videopodcastů s předním českým odborníkem na léčbu obezity, panem doktorem Evženem Machytkou, který tam dává opravdu všemožné tipy, představuje nejnovější metody léčby, radí, jak efektivně a hlavně zdravě hubnout, protože co si budeme nalhávat, diety, to opravdu nefunguje a je to naprosto neudržitelné dlouhodobě. No a mimo to tam taky máte další rozhovory s různými odborníky, kteří představují nejnovější vědecké poznatky o lidském organismu a nové možnosti léčby obezity a nadváhy. V premiéře to běží každou středu od 16 hodin a 55 minut, ale vždycky v sobotu je repríza, takže pokud jste tento týden nestihli, v sobotu ve 14 hodin si můžete poslechnout reprízu.
1: Rádio Čas tě zve na Kontakt Fest 2026. Jedno místo, jedinečná energie a jména, která chceš vidět naživo. Sofian Mečmeč, Vesna, Čechomor, Vypsaná Fixa, Jiří Korn a další. Tohle je Kontakt Fest. Festival, kde nejde jen o hudbu, ale o zážitek, který tě dostane. 13. a 14. června, Frenštát, Trojanovice. Vstupenky právě teď na www.kontaktfest.cz. Rádio Čas, hity a festivaly, které milujete.
2: Partnerem festivalu je Ovocňák. Kvalitní mošty a přesní dávky z českého ovoce. Rodinná firma z Moravy. www.ovocňák.cz.
3: Partnerem festivalu je Valmon. Největší výrobce PVC hadic v Česku. www.valmon.cz.
2: Hity, které milujete. Radio Čas. Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versins 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
5: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 39,90 Madeta jihočeské máslo 250 gramů a Tesco meloun vodní kilo za 22,90 do 16. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
6: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco, zamilujte si nízké ceny.
7: Samozřejmě, že si můžete koupit dodávku nebo rovnou autobus. S námi ale rodinku odvezete na výlet v pohodě s tím, co máte. Hacker Brno. Střešní boxy, nosiče kol a lyží. Hacker Brno. Partner pro vaši dovolenou. Naše prodejny najdete

0: Posloucháte Rádio Čas, no a to byla píseň Señorita, kterou své doby naspíval naprosto ikonický pár Shawn Mendes a Camila Cabello. Nádherně spolu vypadali. Je pravda, že to už je hudba minulosti. Aktuálně je Shawn Mendes spojován s brazilskou herečkou a modelkou Brunou Marquezine. Doufám, že jsem řekla dobře to jméno, spíše ne. No a my už se teď pojďme podívat na to, co nás čeká za chvíli, a budou to zprávy s Marcelkou ze světa, z domova, informace ze silnic, no a také si v téhle hodině zasoutěžíme se Skřítkem.
1: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Na páteční snídani přijde Patrik Habo ze zážitkového areálu u Dobrého pastiera v Čutkovské dolině na Liptově. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
4: Zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastiera v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, ktoré milujete.
5: Čas. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
8: Alza dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
9: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Představte si trávník. A teď ten prudký svah, co máte na zahradě, který vám nahání hrůzu. Už nemusí. Robotické sekačky Roborock jsou stvořeny pro náročný terén s náhonem na všechna čtyři kola. Roborock 4x4 zdolá i ty nejsložitější svahy. Bezpečně a bez námahy. Více na technika u ivety.cz.

0: Řidiči aktuálně pozor v Hradci nad Moravicí na Opavsku. Na Opavské ulici, tedy průtahu městem, havarovala dvě osobní auta. Komplikace v dopravě jsou také na D1 na trase Ostrava Přerov, kde se můžete zdržet kvůli porouchanému vozidlu. A opatrnost se určitě vyplatí také na Vsetínsku na hlavním tahu u Horní Lidče. Tady je komunikace dočasně uzavřena kvůli vážné dopravní nehodě dvou osobních aut. Na místě zasahují i všechny složky integrovaného záchranného systému. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Češi čím dál více nakupují přes mobilní telefon. Jihomoravský kraj podpoří venkovské obchůdky a Frýdek Místek otevře nové zubní ordinace. Pohodové odpoledne, jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Češi nakupují na internetu nejvíce z celé Evropy. Podle posledních průzkumů si online častěji než v předchozích letech objednáváme potraviny, oblečení nebo elektroniku. Výrazně se změnil i způsob, jak nakupujeme. Z počítačů a notebooků jsme se přesunuli na mobilní telefony. K pravidelným online nákupům je podle agentur využívá až 70% lidí.
1: Morava aktuálně.
0: Jihomoravský kraj i letos spouští oblíbený program na podporu venkovských prodejen. Letos má na jejich záchranu vyčleněny 3 miliony 800 tisíc korun. A více podrobností dodává mluvčí hejtmanství Martina Žítková.
2: Obchody na malých vesnicích jsou často i společenským centrem, kde se lidi potkávají. Bez podpory by ale mnoho malých prodejen v obcích do 1000 obyvatel zaniklo. Cílem dotačního programu je tak udržet kvalitu života na venkově. Dotace míří tam, kde v obci funguje pouze jedna jediná prodejna potravin.
0: Frýdek Místek zajistil pro obyvatele nové zubní ordinace v městském bytovém domě. Díky rekonstrukci prostor na třídě Tomáše Garrigua Masaryka tak mohou dva lékaři ošetřit až 3000 lidí. Registrace nových pacientů začíná 22. června. Nové pak bude moderní pracoviště přijímat od 7. července.
1: Rádio Čas, sport.
0: A utkáním domácího Mexika s Jihoafrickou republikou začíná dnes fotbalové mistrovství světa. Čeští fotbalisté pak vstoupí do mistrovství světa zítra ráno zápasem proti Jižní Koreji. Pátek nás čeká prosluněná obloha, většinou bude polojasno až oblačno s teplotami mezi 17 až 19 stupni. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Krásné odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Radní dvojkou Rádia Čas, Lenčou, Radimem. Pardon. To doufám, že to není vaše běžná reakce na nás dva, jako.
4: Ty dneska musíš zvlášť dýchat a zvlášť polikat.
3: Kohokoliv uvedu, tak buď to říhnu, nebo na něho kašlu, takzvaně.
4: To se tak stává, hlavně po ránu, mezi 6 a 9. Dobré ráno, Moravo.
1: Rádio Čas.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
4: Mám prostě od

0: Posloucháte Rádio Čas, od mikrofonu se hlásí Terka Puferka a my si teď pojďme posvítit na českou atletku Karolínu Maňasovou, která před pár dny přepsala českou atletickou historii, když se jí podařilo pokořit ten dlouholetý rekord Jarmily Kratochvílové, který překonala mimochodem dvakrát v ten den a celkově o 8 setin sekundy, což je prostě úžasný výsledek. Ale zajímavé je i to, že ona v ten den toho běhu byla nejenom připravená perfektně po fyzické stránce, ale zároveň také upravená, nalíčená, sebevědomá, což se na první dobrou může zdát jako nepodstatný detail, ale symbolizuje to tu obrovskou změnu, kterou ženský sport za poslední desetiletí prošel. Protože v dnešní době už je přece jenom normální, že mají ženy nalíčené oči na startovní čáře, upravené vlasy pod přilbou nebo pečlivou manikúru, a kdysi to bylo spíše naopak, že si ženy v podstatě musely vybrat, jestli teda budou spíše ta sportovkyně nebo spíše se věnovat svému ženství, a dnešní atletky, tenistky, biatlonistky ukazují, že síla, ambice a ženskost rozhodně mohou existovat vedle sebe, a to je za mě obrovský posun ku dobrému. Úplně původní průkopnicí tady tohoto byla třeba u nás v Česku, si myslím, Gabriela Soukalová, no a v rámci té úplné průkopnice ve světě americká sprinterka Florence Griffith Joyner jednoznačně. Tam to začalo, no a od té doby už to pokračuje. Yes.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.
2: Nosím černý brýle.

0: Posloucháte Rádio Čas. No a kde jsou ty časy, kdy Miley Cyrus vydala ikonický song Breaking Ball, kde se samozřejmě houpala na té demoliční kouli a olizovala kladivo, což je teda to, co vlastně v podstatě lidi řešili úplně nejvíce. Já řeším to, jak úžasná je ta písnička a jak vynikne Miley hlas právě v tady tomhle songu, naprosto geniální. Ne, že by její současné písničky nebyly dobré, jsou skvělé, ale za mě minimálně, co se týká hlasu, jí tahle éra sedla úplně nejvíce. Ta image, ta byla samozřejmě diskutabilní, ale jedna věc se jí nedá upřít. Ona po celou dobu, co je na scéně, tak z hlediska pěveckého předvádí naprosto perfektní výsledek.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: Nejlepší dovolená je ta, kterou si užijete naplno. S balíčkem výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun můžete. Stačí si založit účet u ČSOB. Více na csob.cz/účet na cesty. ČSOB. Jdeme vám naproti.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
6: Dny Karviné se blíží. Už 12. a 13. června rozsvítí park Boženy Němcové hvězdy jako Olympic, Ben Kristovao nebo Divokej Bill. Těšit se můžete i na unikátní spojení Janáčkovy filharmonie a DJ Lova. Vstup je zdarma a nebude chybět ani obří zóna pro děti. Vidíme se 12. a 13. června v Karviné. Více na www.karviná.cz.
7: Michal Fest Ostrava. Festiák, na kterém se rozhodně nudit nebudeš.
6: Vystoupí Lucie Bílá, MiG-21, Jamaron, Tereza Mašková, chorvatské učitelice a spousta dalších. Přijďte si užít atmosféru Dolu Michal, herní zónu pro celou rodinu i skvělé jídlo. Michal Fest už 13. června.
7: Vstupenky na ticketportal.cz.
8: Breda Point se otevírá 13. června. Nový prostor v přízemí ikonické Bredy v Opavě bude po celý den přístupný veřejnosti. Zastavte se na program, tematický desert, kávu nebo drink. Sobota 13. června. Více na bredaopava.cz.
9: Domov Slunečnice Ostrava přijme pečovatele do svého týmu.
10: Nabízíme smysluplnou práci za školení, stabilitu, 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další výhody. Pomozte nám vytvářet domov, kde se naši seniori cítí bezpečně, respektovaně a důstojně.
9: Více na domovslunečnice.cz v sekci kariéra.
7: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
11: Rádio Čas. Hity, které

0: Čas. Posloucháte Rádio Čas, no a kdo dobře poslouchal i před malou chvílí, tak se ozval náš jingle, který značí, že máme volat a pokusit své štěstí. No a ten, kdo se mi dovolal, je Tonda, takže zdravím, Tondo.
1: Dobrý den.
0: Odkud nám voláte?
1: Z Brna.
0: Super, tak posíláme pozdrav. Už jste někdy soutěžil s naším skřítkem?
1: Ne.
0: No perfektně, takže premiéra. O to víc se držíme palce a asi se pustíme rovnou do toho.
1: Ano, můžeme jít.
2: Otevírám box Rádia Čas, který je plný peněz. 100.
0: Tak jak to vidíte, pokračujeme?
1: Tak jedeme dál.
2: 200.
0: Je to tam. Jak se rozhodnete v tuto chvíli?
1: Ještě pojedeme.
2: 300.
0: No taky to klaplo. Co teď, Tondo?
1: Pojedeme ještě.
0: OK.
2: 400.
0: Jak se rozhodnete dál?
1: Pojedeme dál.
2: 500.
0: A i tentokrát to klaplo. Co v tuto chvíli?
1: Možná bych asi skončil.
0: Víte to jistě?
1: Asi ano, nevadí.
0: Dobře. V tom případě 500 je vaše a my se podíváme, jak by to bylo, kdybyste se rozhodl, že chcete jít ještě dál.
2: A nemáš nic.
0: Vy jste to trefil úplně naprosto.

0: To je maximum, co jste v tuhle hodinku mohl vyhrát, takže skvěle, moc gratuluju. Už víte, jak třeba si s tou 500 poradíte, za co ji třeba utratíte?
1: Nějaká grilovačka.
0: Tak to zní moc dobře, tomu fandím. Mějte se krásně, no a my budeme soutěžit zase zítra, takže já věřím, že se do toho určitě pustíte s námi. No a samozřejmě připomínám, opět tam bude i ten bonus někde během dne, tak třeba to padne právě na vás.
2: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz
3: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
4: V pátek se můžeme těšit na

0: Ladíte Rádio Čas, no a já mám pro vás opět jednu pozvánku na skvělou akci a jedná se o slavnostní otevření Breda Pointu, které bude probíhat už tuto sobotu 13.6. No a my samozřejmě s Rádiem Čas budeme u toho. Všechno bude probíhat od 11. do 14. hodiny. Je tam pro vás připravený opravdu bohatý program po celý den. A mimochodem bude tam i živé vysílání s naší moderátorkou Evou Rigler a můžete se těšit na zajímavé rozhovory s hosty, kteří se podílejí na budoucnosti Bredy. Já věřím tomu, že to bude zážitek, který si rozhodně nechcete nechat ujít. Čekají vás tam mimo jiné třeba chill a drinky, DJové, posezení, prostě atmosféra, která stojí za to. A mimo jiné bude třeba přednáška historika Václava Hájka. Tak určitě, pokud máte čas, doražte.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beefeater pravý londýnský gin za 349,90 a Radegast ryze hořká 12ka, prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším, Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
1: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
2: Volejte bezplatně 800 800 872.

0: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Posloucháte Rádio Čas a tady už doznívá nádherný hlas zpěvačky Adele, která mimochodem má za sebou spoustu neúplně příjemných zážitků, nemyslím teď aktuálně. V minulosti zažila velice náročný rozvod, přiznává, že jí to hodně semlelo, ale po rozvodu se rozhodla, že se zaměří na své tělo, začne více cvičit, začne si tímto způsobem čistit hlavu, aby se i dostala z dalších problémů, třeba ze smrti otce. No a nakonec to vzala s takovou vervou, že se jí podařilo zhubnout 50 kilo a dostala se do opravdu úžasné kondice, tak držíme palce, ať se ve všech směrech daří i dál. No a samozřejmě byli bychom rádi za nějaké nové písně, protože ty od Adele jsou jednoznačně výjimečné. No a my už se ale pojďme podívat, co nás čeká dál. Marcelka pro nás má čerstvé zprávy ze silnic a dáme si také informace ze světa i z domova.
1: Zvedneš telefon a otevře se ti výherní box.
2: Uvnitř je výhra. Stovky, tisíce, nebo možná ještě víc. 3, 2, 1.
1: Bereš nebo hraješ dál? Ale pozor, když to přeženeš, box se zavře.
3: A ty odcházíš s nulou.
2: Rozhodni se správně.
1: Skřítku v poklad Rádia Čas.
4: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
5: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas.
6: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, 3x destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: $200,000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
10: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
11: Řidiči, stále si dávejte pozor v Hradci nad Moravicí na Opavsku. Na průtahu městem se odklízí následky dopravní nehody dvou osobních aut. Kvůli porouchanému vozidlu se můžete zdržet také na trase Olomouc-Ostrava a komplikace v dopravě jsou také u Horní Lidče na Vsetínsku na hlavním tahu. Tady je část komunikace dočasně uzavřena kvůli vážné dopravní nehodě dvou vozidel. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. My vám přejeme štěstí. Jasnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
11: České stavebnictví jede naplno, chystá se ale na krizi. Ostrava dostane nový areál sociálních služeb a v Olomouci budou řidiče pokutovat kamery. Pohodové odpoledne jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. České stavebnictví jede naplno, ale ohrožuje ho válka na Blízkém východě. Konflikt v zahraničí totiž znovu prudce zdražuje stavební materiály, benzín i energie. Vyšší náklady už pociťuje většina firem, které mají práci na 10 měsíců dopředu. Stavební společnosti proto varují, že si lidé i stát za nové stavby připlatí.
1: Morava aktuálně.
11: V Ostravě Hrabůvce vznikne moderní zázemí pro seniory i pečující rodiny. Radnice totiž připravuje na konci ulice Majora Nováka výstavbu nového areálu sociálních služeb. A co nabídne, to už nám prozradila mluvčí obvodu Ilona Honusová.
12: Plánovaný areál budou tvořit dvě vzájemně propojené bezbariérové budovy. V jedné z nich vznikne domov pro seniory s kapacitou 32 míst, druhá nabídne odlehčovací službu pro 20 klientů. Součástí projektu bude také garáž pro vozidla určená k přepravě osob se sníženou pohyblivostí. Důležitou součástí areálu bude také centrální zahrada, která nabídne prostor pro odpočinek i setkávání.
11: Olomoucká křižovatka Velkomoravská a Rooseveltova je trnem v oku vedení města. Ročně zde totiž řidiči způsobí velké množství nehod a tisíce přestupků. Na žádost dopravních expertů zde bude proto nainstalován speciální pokutovací systém. Pokud se kamery v budoucnu osvědčí, pak budou nasazeny i na další nebezpečné křižovatky.
1: Rádio Čas, sport.
11: A čeští fotbalisté si v žebříčku reprezentací FIFA o jedno místo polepšili a do mistrovství světa vstoupí ze 40. pozice. Do čela pořadí se vrátila Argentina, která bude na šampionátu v Americe obhajovat zlato. Nové vydání žebříčku národních týmů dnes zveřejnila na svém webu FIFA. Počasí nám zítra nabídne proslunenou oblohu. Většinou bude polojasno, místy oblačno s teplotami od 17 do 19 stupňů. Tolik aktuální zprávy, ty další v 18 hodin. Krásné odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
13: Radní dvojkou Rádia Čas, Lenčou a Radimem. To doufám, že to není vaše běžná reakce na nás dva, jako.
14: Ty dneska musíš zvlášť dýchat a ano, zvlášť kolikat.
13: Kohokoliv uvedu, tak buď to říhnu, nebo na něho kašlu, takzvaně.
14: To se tak stává, hlavně po ránu, mezi 6 a 9. Dobré ráno, Moravo.

Ladíte Rádio Čas, no a my si dáme takovou malou nálož pozitivních zpráv, protože mám pocit, že ve světě se ve velkém mluví o mnohých negativních věcech a přece jenom těch dobrých se děje taky docela hodně, jen se na to nezaměřujeme, což je mimochodem dané tak trošku geneticky, že máme tendenci se zaměřovat spíše na to špatné. Tak jednou z hlavních zpráv, co se týká třeba světa zvířat, je, že na Galapágy se po 180 letech vrátili želvy sloní, což je obrovský úspěch, protože je to samozřejmě ohrožený druh. Dále na Broumovsku žije aktuálně rekordní počet vlků a není to teda v takové fázi, že by to byl problém, že by byli přemnožení, naopak vyloženě ti, co se starají o přírodu, jsou z toho naprosto spokojení a v neposlední řadě se daří třeba i čápům a ve chvíli, kdy přijde nějaká komplikace, okamžitě se objeví někdo, kdo to vyřeší, což se teď stalo v Ústí nad Orlicí, kde se záchranáři podařilo vysvobodit čapí mládě z vlasce, odvezl ho na jipku a ze všeho se dostalo tak, jak bylo potřeba. Takže jak říkám, pozitivních zpráv je stále dost. A nejenom ze světa zvířat. Čas. Radio Čas.

0: Rádio Čas je tady s vámi i při čtvrtečním odpolední, no a my se pojďme podívat, kam si můžeme vyrazit za zábavou. No a začneme 13. červnem, na který mám rovnou dvě pozvánky. Ta první je na Michal Fest v Ostravě Michalkovicích, vystoupí tam Lucka Bílá, MIG21, Jamaron, Tereza Mašková, chorvatské učitelice a spousta dalšího. Mimo to tam bude také herní zóna pro celou rodinu a spousta skvělého jídla. Pozvánka číslo dvě rovněž na tuto sobotu, tentokrát na Městský sportovní klub Orlová, sportovní den plný zábavy pro děti i dospělé, bude tam tenis, fotbal, nohejbal a jedinečný slepecký fotbal, takže si můžete zasoutěžit a vyzkoušet něco nového. No a celá tahle akce proběhne ve sportovním areálu u restaurace Letiště. No a poslední pozvánka, ta už je na 20. června a jedná se o slavnost města Fulnek, která se uskuteční v sobotu. Příští sobotu návštěvníky čeká den plný zábavy, hudby, kulturního programu a aktivit pro celé rodiny. No a součástí bude také doprovodný program v rámci různých vystoupení místních spolků, atrakce pro děti, občerstvení i večerní hudební program. Takže věřím, že to bude nezapomenutelný zážitek.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Ranní espresso s Investonou.
3: Našimi hosty byli Petr Jurča, Key Account Manager, a Vojtěch Olbrecht, specialista ekonom ze společnosti Investona. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
2: Ranní espresso s Investonou.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas. Partnerem je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
2: Hity, které milujete.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
5: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů, a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na Toyota.cz.
7: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro aktivy kefír v Bila klubu za 21,90 a Laurenca Prosecco při koupi od dvou kusů za 59,90 za kus. Bila, to dobré začíná u nás.
1: Rádio Čas. Co nového v Ostravě?
8: Bezpečnost je v Ostravě na prvním místě a také proto město realizuje k ochraně obyvatelstva celou řadu opatření a aktivit. Jak nám řekl primátor Jan Dohnal, aktuálně radnice pořídila nové cisterny pro dobrovolné hasiče.
9: My jsme před dvěma lety výrazně akcelerovali výměnu vozového parku, kdy oni opravdu často ještě měli 40 let staré cisternové vozy. Já si myslím, že si tu techniku zaslouží lepší, proto jsme se rozhodli velkým nákupům. Aktuálně jsme koupili 7 nových cisternových vozů. Akceschopnost i tu profesionalitu těch jednotek, to zase postrčí dopředu.
8: Podpořen byl také Český Červený kříž.
9: Konkrétně okresní sdružení tady v Ostravě, kdy jsme je podpořili částku necelých 200 000 korun k tomu, aby si mohli koupit nové zásahové obleky.
8: To nám řekl primátor města Ostravy Jan Dohnal.
6: Pořad Co nového v Ostravě vám přináší statutární město Ostrava.
10: Domov Slunečnice Ostrava přijme pečovatele do svého týmu.
11: Nabízíme smysluplnou práci za školení, stabilitu, 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další výhody. Pomozte nám vytvářet domov, kde se naši seniori cítí bezpečně, respektovaně a důstojně.
10: Více na domovslunečnice.cz v sekci kariéra.
1: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
2: Radio Čas.

0: yeah.
1: Posloucháte Rádio Čas, no a my si posvítíme na zpěvačku, kterou taky pravidelně znáte z vln Rádia Čas, a to je Pink, má velká oblíbenkyně, která teda není jenom majitelkou úžasného rockového hlasu, ale zvládá úplně s přehledem třeba i muzikálové písně. A navíc je známá tím, že má opravdu neskutečnou fyzickou kondici, maká na sobě od rána do večera a je schopná předvádět úžasné taneční a akrobatické kráce. No a teď to přesně ukázala se svým vystoupením na udílení cen Tony Awards 2026, které probíhaly minulý týden v New Yorku, kde se oblečená jako Peter Pan vznášela nad pódiem v rámci závěsní akrobacie, prostě na závěsných lanech, a během svého vystoupení předvedla desítky vzdušných piruet, no a u toho samozřejmě naprosto dokonale zpívala. Je to prostě důkaz toho, že někteří lidé neznají slovo nejde, nefunguje a dokáží úplně všechno. A mimochodem, video najdete na internetu, tak doporučuji se určitě podívat, je to zážitek.
2: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
3: V pátek se můžeme těšit na prostě.

0: Ladíte Radio Čas, no a my už jsme dneska nakousli to téma těch dovolených. Řešili jsme tady nějaké vyloženě low cost dovolené, které stejně stojí za to. A teď se naopak podíváme na ty v uvozovkách nejlepší z nejlepších. A především, pokud poslouchají milovníci moře a pláží, zpozorněte, tady bude něco pro vás. Jelikož se dělal žebříček těch nejkrásnějších pláží na světě a ku velkému překvapení, v první trojici se hned dvakrát umístila Kréta. Druhé místo totiž získala Elafonisi a třetí Laguna Balost. No, je pravda, že první místo máme trošku z ruky, to je mexická pláž Isla Pation u ostrova Cozumel, ale v rámci té Kréty to je úplně v pohodě cestovatelská destinace pro nás Evropany. A já jsem se teda dívala na fotky a musím uznat, že obě dvě vypadají naprosto nádherně. Především teda ta, co skončila jako druhá, Elafonisi, se vyznačuje mimo jiné tím, že má na některých místech vyloženě růžový písek a je to jako vyloženě jak ze světa Barbie. Takže pokud hledáte opravdu nádhernou pláž, tohle je sázka na jistotu.
1: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Na páteční snídani přijde Patrik Habo ze zážitkového areálu u Dobrého pastiéra v Čutkovské dolině na Liptově. Poslouchej po 8. hodině Radio Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Radio Čas.
4: Zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastiera v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Radio Čas.
5: Eta Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
6: Připravení na letní zážitky? K vodě i na výlety stylově a bez starostí. S letní kolekcí Speny. Osušky, sluchátka, láhve na pití i nepromokavé batohy nyní pořídíte se slevou až 57%.

0: Je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Kámen a zahrada.
2: Připravili jsme pro vás nový sortiment. Třeba nádherné kamenné fontány, které vykouzlí z vaší zahrady opravdový ráj. A navíc právě teď nakoupíte vybrané dlažby za nízké ceny.
3: Já, tu se stavte!
2: Těšíme se na vás
1: v Kámen a zahrada.
2: V areálu stavebniny Janík.
4: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
5: Volejte bezplatně 800 800 872.
6: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
7: Obědovka Rádia Čas.
6: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
7: Když posloucháš, máš vyhráno.
6: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
8: Rádio Čas. Hity, které milujete.

Posloucháte Rádio Čas, no a to byla vzpomínka na film 50 odstínů šedi s Ellie Goulding. No a přátelé, nás už za malou chvíli čeká finále dnešního vysílání, takže já se s vámi pomalu, ale jistě loučím. Mějte se nádherně, těšit se budu zase zítra po třetí hodině. Jako vždy připomínám, držte si úsměv na tváři a já si myslím, že s písničkou Michaela Jacksona Black or White to jde jako po másle.

0: Fest 2026. Zastav se na chvíli a zažij festival, který má duši. Sofian Mečmeč, Vesna, Čechomor, Vypsaná fixa, Jiří Korn a další na jednom místě. Hudba, emoce a chvíle, které si zapamatuješ. 13. a 14. června, Frenštát, Trojanovice. Více na www.kontaktfest.cz. Rádio Čas, hity a festivaly, které milujete. Partnerem akce je Tankars.cz Opava, český specialista na Subaru. Objevte opravdový svět 4x4 s filozofií, technikou a bezpečností Subaru. Subaru-opava.cz.
1: Partnery akce jsou
2: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
1: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá. Nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na Toyota.cz.
5: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
6: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.

0: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor. V Ostravě na Cingrově ulici havarovala tady dvě osobní auta a zdržet se můžete také na trase Pohořelice Brno. Neprůjezdné jsou tady dva jízdní pruhy. Na místě policisté vyšetřují dopravní nehodu mezi nákladňákem a osobním autem. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Začátek prázdnin přinese citelné ochlazení. Ostrava v září otevře novou krytou střelnici a Litovel chystá opravu svatojánského mostu. Pohodové odpoledne jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Po teplé polovině června nastane v počasí prudký obrat. Podle meteorologů teploty na přelomu června a července totiž klesnou pod dlouhodobý průměr.

0: Morava aktuálně.
1: Ostrava na konci září otevře novou krytou střelnici. Moderní centrum se zelenými střechami bude sloužit reprezentaci, klubům i veřejnosti pro kurzy zbrojního průkazu. Více nám prozradil primátor města Jan Dohnal.
2: V České republice takovýchto střelnic opravdu moc nenajdete. Ty kryté střelnice takových parametrů v Česku vlastně vůbec nejsou. Bude to sloužit jak hobíkům, tak profíkům. A už teďka zaznamenáváme obrovský zájem veřejnosti o tuto stavbu a my už dneska víme, že se nám hlásí spolky ze vzdálenosti 100–150 kilometrů. Obrovský zájem ze ostravské veřejnosti, určitě se na to přijde podívat.
1: Areál v Hulvákách za 140 milionů korun nabídne špičkové zázemí pro vzduchovkové, pistolové i puškové disciplíny. Litovel v červenci zahájí opravu historického svatojánského mostu. Rekonstrukce nejstaršího funkčního kamenného mostu na Moravě potrvá zhruba 4 měsíce. Kvůli zatékání do konstrukce bude památka zcela uzavřena pro veškerou automobilovou dopravu. Pro pěší pak zůstane průchod přes řeku Moravu zachován.
0: Rádio Čas, sport.
1: A české tenistky se ve čtvrtfinále poháru Billie Jean Kingové utkají s Velkou Británií. Rozhodl o tom dnešní los v čínském Shenzhenu, kde se finálový turnaj hraje od 22. do 27. září. Titul obhajují Italky. Další čtvrtfinálové dvojce tvoří Itálie s Čínou a Ukrajina s Belgií.

0: 12 hodin. Krásný podvečer.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Radní dvojkou Rádia Čas, Lenčou a Radimem. Pardon. To doufám, že to není vaše běžná reakce na nás dva, jako.
3: Ty dneska musíš zvlášť dýchat a ano, zvlášť kolikat.
2: Kohokoliv uvedu, tak buď to říhnu, nebo na něho kašlu, takzvaně.
3: To se tak stává, hlavně po ránu, mezi 6 a 9. Dobré ráno, Moravo.
1: Rádio Čas. Ženy v čase. Styl.
4: Posloucháte Rádio Čas a taky pořád Ženy v čase. Od mikrofonu vás zdraví Eva
3: a Lenka.
4: No a ten dnešní díl bude takový hodně slunečný a světlý. Teda aspoň minimálně se o to budeme snažit při dnešku. A probereme slunce, teplo, trendy, rady našich babiček, ale taky probereme, co se týče trendu a stylu, taky lněné oblečení. Leni, všimla jsi z toho, že len je teď úplně všude, ale úplně všude?
3: Všimla jsem si toho, protože se vrací do módy přírodní materiály a ten úžasný len, který je skvělý na těle, ovšem ta údržba je pro mě trošku ouvej, protože je hodně mačkavý. Ale když si Evi začala o tom lnu, víš, co se mi vybavilo jako první?
4: Co se ti vybavilo jako první?
3: No tak kdo jako první prosadil v módním průmyslu len?
4: Já to netuším, pouč mě, prosím.
3: Napovím ti malou nápovědou a malým zvukem. Je to postava, která dělala, ach jo,
4: já jsem v pasti.
3: Krteček měl lněné kalhoty.
4: Tak já se teda jako přiznám, že promiň, že jsem nepochodila úplně v tomto kvízu.
3: Doufám, že to byl len nebo bavlna. Ne, oni to namáčeli, byl to len, ne? Že měl nové kalhotky. Ne,
4: netuším, já už jsem krtečka docela dlouho neviděla ani nečetla.
3: Teď jsme úplně někde jinde, že?
4: Ale je moc milé, že máš takovou kvalitní četbu před spaním. A věřím, že se ti potom bude dobře spát, že ty noci jsou posléze kvalitní.
3: Já si myslím, že na mě to sluníčko má takový hodně odvázaný vliv, takže bychom se měli na módu a lněné záležitosti zeptat většího odborníka.
4: No. A tím je samozřejmě naše modní guru a stylistka Petra Kasalová. Peti, takže co ten len? Máme ho nosit, nenosit, je to opravdu trend?
5: Len je přírodní materiál a oblečení ze lnu je na léto ideální. Len je velmi oblíbený pro svoji prodyšnost, pro svoji savost, ale také pro antibakteriální účinky. Dalším benefitem lněného oblečení je, že nás chrání před UV zářením a je také velmi odolný, více než bavlna. Jeho jediná nevýhoda je, že se mačká, ale když to přijmeme jako přirozenou součást lněného oblečení, nemusíme se trápit nějakým drastickým žehlením. Z lnu se vyrábí kraťasy, kalhoty, košile, ale i také celé komplety a z lnu dokonce můžete mít třeba i povlečení. Takže nebojte se ho, to, že se krčí, je opravdu jeho přirozená vlastnost a na kůži je velmi, velmi příjemný.
4: Souhlasím, že na kůži je velmi, velmi příjemný a že je to takové příjemné letní oblečení, ale má to jeden háček. Třeba i teď v tom období, když se vydáme do nákupních center a máme třeba v plánu si pořídit nějaký kostýmek, sako nebo něco reprezentativního, protože si to žádá nějaká akce nebo příležitost, tak je prostě nemožné koupit něco, co není ze lnu.
3: To je pravda. A já teda musím říct, že opravdu ten komfort toho nošení je boží, ale já to nedávám s tím, že vždycky vypadám, jak kdyby mě vytáhli krávě z huby, no.
4: Ale evidentně přesně takto si trendy.
1: Ženy v čase na Rádiu Čas.
0: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Ženy v čase, trendy.
1: Já si ještě pamatuju, že když se řeklo sýr, tak jsme se všichni museli povinně usmívat a na všech fotkách jsme měli takový ten úsměv od ucha k uchu, takové ty baránky. Byla to vlastně taková povinnost se usmívat na všech fotkách. Ovšem, to už je dlouho, co já jsem byla mladá a usmívala jsem se na fotkách a zjistila jsem, že ten trend je teď úplně jiný.
2: Leni, máš pravdu a psali o tom teď i v aktuálním Vogue. Já ti ještě skočím teda do řeči, protože to sýr, kdy uvažuješ nad tím, že vlastně v České republice se standardně používalo sýr, tak to ale pochází z angličtiny a z Británie, kdy se neříkalo sýr, ale cheese. A udělá ti to vlastně ten úplně stejný rohlík. No, ale evidentně to už je pasé. Takže ne, neusmívejme se, protože jinak nebudeme vůbec trendy. Aktuálně totiž je nejvíc nejlepší pózou takzvané Gen Z pout. Je to takové to typické nešpulení rtů, chladný výraz bez emocí a je to teď jeden z nejvýraznějších vizuálních trendů na sociálních sítích. Takže usmívat se na fotkách je teď už prostě pase.
1: No ale víš, kolik to zabere času. My jsme byli s mým přítelem v kavárně a seděli jsme tam asi, a to fakt nekecám, minimálně hodinku a půl a dvě slečny si v té kavárně dělali přesně tyhle fotografie. Jo, oni si teda nekoupili kávu, ale maču samozřejmě, protože jsou mladší. A ty tam pózovali a dělali si ty selfiečka a pořád se natáčeli a my jsme na ně koukali a říkáme si, tak to už jako mají asi 150 fotek s tímto výrazem. Ani jednou se neusmáli a fakt špulili ty rtíky a tak nějak jako zkoušeli různé pózy a opravdu nekecám, byli tam hodinu a půl. Já jsem z toho byla úplně, jsem si říkala, kam ty fotky použijí.
2: Evidentně každý z nás má jiné představy o trávení volného času, ale zase se chci vrátit k tomu, že trendy se neustále opakují. A ten trend tady byl vlastně dávno před námi, když si vybavíš takové ty fotky našich pradědečků, prababiček a historicky se podíváš na ty fotografie, tak tam je vážná kamenná tvář. A mělo to několik důvodů. Za prvé, ta dlouhá expozice, protože opravdu teď to nebylo, vezmu si mobil a fotím, ale ta expozice probíhala opravdu velmi, velmi dlouho a oni museli udržet ten co nejvíc kamennější výraz. To byla první věc. Zároveň šlechta se vždycky stvárňovala s tou vážnou tváří. Mm-hmm. I když se podíváš na dávné obrazy, protože ono to dávalo tu důstojnost, sebevědomí, moc, nadvládu. Takže to bylo už historicky dáno. A naopak, ten úsměv na rtech se spíše spojoval se spodinou a s těmi, co úplně jako neměli moc majetku. Mm-hmm. Takže bylo to tady už dávno před námi, jenomže teď to trenduje ještě z jiného důvodu. A ten je úplně prozaický. Stárneme. Všichni stárneme.
1: Ne, já ne.
2: Kromě tebe, Leni, úplně všichni.
1: Já s tím nesouhlasím. Já se tohodle účastnit nebudu. Děkuji.
2: Přijímám tvou revoltu a my všichni ostatní se bohužel budeme muset smířit s tím, že ten věk je neúprosný. A když se usmějeme, tak co se nám stane? Objeví se ty vějířky kolem očí. Objeví se ty vrásky. A právě tady to Gen Z pout. A tady tenhle vážný kamenný výraz má zamezit té tvorbě vrásek na těch fotkách. Nicméně, co je ještě další zajímavá věc? A krásně o tom mluví psycholožka, psychoterapeutka a vlastně odbornice na polyvagální teorii Martina Mašková. A mluví o tom, že právě ten úsměv a ty vrásky jsou pro nás jako pro lidi takovým, dejme tomu, znamením, že se v přítomnosti toho druhého můžeme cítit bezpečně. Že proaktivně vyhledáváme pocit bezpečí a je to třeba skrze ten úsměv nebo skrze ty vrásky okolo očí. A že ve chvíli, kdy začnou trendovat právě takové věci, tak se najednou podíváme na ty dívky, které se usmívají, mají ty vykulené oči, nemají ty vrásky a působí to na nás lehce psychopaticky.
1: To teda jo. A my vám přejeme, ať u poslechu Žen v čase máte vrásky jenom a jenom ze smíchu, protože ty jsou fajn.
0: Ženy v čase na rádiu Čas.

0: v čase rady našich babiček.
1: Kde roste třezalka, tam smutek nemá stání. I tak zněla rada našich babiček a zní možná stále dokola, protože třezalka patří mezi velmi, velmi oblíbené byliny v našich domácnostech. Leni, máš nějakou zkušenost s třezalkou?
2: Já teda se musím přiznat, že tady jsem lehce nepolíbená, že tak nějak matně, zcela matně si vzpomínám na třezalkový čaj, ale ne, že bychom ho nějak používali jako jenom tuhle bylinku nějak konkrétně, ale spíš, že byla vždycky součástí nějakých bylinných směsí. A teď nevím, jestli to má nějaký důvod, anebo ne, a to budeš určitě vědět ty.
1: Já bych ti ještě doporučila nechat se políbit třezalkou.
2: Oh.
1: A to z jednoho konkrétního důvodu, protože když promneš květ třezalky mezi prsty, tak se objeví takové načervenalé zbarvení. Mm. Takže když ji budeš líbat, budeš mít krásně svěží červené rty, mimochodem.
2: Paráda, paráda.
1: Ale naši předci právě věřili, že to, že se tam objeví ta červená míza, připomínající trošku krev, takže je to symbol životní síly a ochrany. Ale ve skutečnosti je to takové trošku prozaičtější, je za to zodpovědná přírodní látka, která se jmenuje hypericin. Ale teď teda k těm účinkům třezalky. O třezalce se hodně mluví jako o velmi účinném a silném přírodním antidepresivu.
2: Mm-hmm.
1: Má opravdu velmi zásadní a významné účinky na naši psychiku a psychické prožívání. A je to zase taková bylinka slunce, protože se i traduje, a bylo mi to teď potvrzeno jednou velkou odbornicí na byliny, že třezalka se opravdu má sbírat za plného květu, ideálně v jasném dni, ideálně někdy okolo poledne, kdy to slunce má největší sílu, a takto nasbíraná třezalka má potažmo taky největší sílu a je nám schopná dodat tu energii a působit na ten náš nervový systém.
2: To znamená, že pokud bychom se chtěli uklidnit, udělat si nějaký hezký čas pro sebe a trošku se zbavit toho každodenního stresu, tak třezalkový čaj je jasná volba.
1: Třezalkový čaj nebo případně to může být tinktura, případně taky, jak jsi mluvila o té směsi bylin, nějaká hladivá směs na psychiku je taky skvělá a ta třezalka tam může být jenom doplňkem, protože standardně právě ty třezalkové čaje, případně tinktury se využívaly při smutku, při nervozitě, neklidu, nespavosti a nebo při psychickém vyčerpání.
2: Takže já si myslím, že moje další kroky přímo tady z žen v čase povedou do nějakého bylinkářství a budu potřebovat minimálně kamion. Doufám, že vy se máte krásně, pohodově a třeba u žen v čase si můžete nějaký třezalkový čaj dopřát.
0: Ženy v čase na Rádiu Čas. Tohle nebude obyčejné léto. Tohle bude léto, které uslyšíš všude kolem sebe. Velké výhry, velké zážitky a hity, které milujete. Mega léto Rádia Čas se blíží. Poslouchej Rádio Čas. Už brzy odstartujeme léto, které milujete.
3: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
5: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
6: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
5: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
6: Co si vezmu na sebe?
5: Zalando.
7: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
8: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Čokoládu Milka mléčnou, bublinovou, bílou a další druhy až 100 gramů za 32,90. Poctivé české špekáčky Prantl Premium 100 gramů za výtečných 16,90. Fernet Štok Original Citrus či Blood Orange půl litru za 159,90. Nebo oblíbenou Kofolu Original Nulka Citrus nebo Vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na moje Hruska.cz.
9: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
3: Hity, které milujete.

0: Magie života.
1: Přemýšlím, kde jsem ten citát slyšela, ale je velmi známý, že i pod mraky je slunce, i když ho třeba nevidíme. A ten citát hovoří nejenom o slunci, jako o té zlaté zářivé kouli, ale hlavně o té naději, že prostě to světlo tam někde, buď v nás, nebo v nějaké situaci vždycky je, i když třeba na první pohled není viditelné. A právě o tom si budeme teď povídat v Ženách v čase.
2: Leni, já jsem se s tím taky setkala, nebo že za každým mráčkem, já to slýchávám od své maminky a ona ráda zdrobňuje, za každým mráčkem vyjde slunce, nebo po každé bouřce vyjde slunce. A to slunce je takové symbolické, nejen v červnu, kdy opravdu máme toho slunečního svitu nejvíc v celém roce, ale to slunce bylo vždycky takovým symbolem vědomí a životní síly. Je to prostě období, teď aktuálně, období světla, období slunečního svitu. Dny jsou nejdelší, příroda je v plné síle, všechno kolem nás kvete, roste, dozrává a právě ne nadarmo už naši předci spojovali toto období s energií života, vitalitou a tou vnitřní silou. A pro naše předky nebylo slunce jenom zdrojem tepla a světla. Byl to mimo jiné taky symbol pravdy, vědomí a schopnosti vidět věci takové, jaké skutečně jsou. Protože jsou zkrátka nasvícené tím sluncem a těmi slunečními paprsky. Zatímco ten druhý kontrast, ta tma představovala neznámo, chaos a to světlo přinášelo jasnost a pochopení.
1: No a nejenom světlo, slunce jako nějaká veličina se nám objevuje v životě i v té historii, ale také božstvo. I slunce má svého boha. Třeba v Egyptě to byl bůh Ra a ty si říkala, že k němu máš nějaký krásný příběh a já jsem úplně napjatá.
2: K tomu bohovi Ra pojí se k němu právě krásná historka, která z mého úhlu pohledu má opravdu moc hezký přesah i na to, co tady žijeme, tady a teď, dneska, co všechno řešíme. Protože ta staroegyptská legenda o bohu slunce Ra zní tak, že on každé ráno vyplouval na své sluneční lodi a přinášel světu nový den. Ale aby mohl vyplout, aby se mohl zjevit, tak každou noc, úplně každou, musel projít podsvětím a v tom podsvětí se utkat s hadem Apopem. A ten had Apop byl symbolem strachu, chaosu a nejistoty. A teprve, když ten bůh Ra nad tou temnotou zvítězil, tak mohlo to slunce znovu vyjít. A je vlastně fascinující, že ten příběh přežil tisíce let a pořád se o něm mluví, ale myslím si, že je to krásná paralela k našemu životu, protože každý si někdy prochází tím obdobím pochybností, únavy, nejistoty. My tady máme o čem povídat a stejně jako ten bůh Ra, prostě musíme občas projít tou vlastní tmou, abychom našli znovu to světlo. A to je to hlavní poselství.
0: Ženy v čase na rádiu Čas.

0: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
1: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
0: A tak to bude drahé.
1: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
4: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím, Dana Sislová.
5: Haj, haj a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. ddbike.cz.
6: Ženy v čase. Mindset.
7: Tak máme červen, blíží se čas dovolených, někteří z nás už si ji třeba i dopřávají, myslím si, že velmi zaslouženě, ale my tady teď otevřeme téma, jestli je dovolená takovým rozmarem té dnešní doby, protože třeba já si v minulosti nepamatuju, že bychom vyjížděli tak často na dovolenou, třeba když mě bylo 8-9 let, jako třeba teď. Mm-hmm. Co ty, Lani? Máš to třeba srovnání, jak to bylo, dejme tomu, před 20 lety a jak to máš v hlavě nastavené teď?
8: No, určitě jo, protože já, když jsem byla malá, nebo když jsme s rodiči řešili nějaké výšky, tak vím, že jsme jezdili hodně po České republice, mm-hmm. že vlastně každý víkend jsme někde byli, ať už to byly hory, lesy a podobně. A taky se víc chodilo na výlety a na čundry. A teď mám v podstatě pocit, že se nám to tak nějak zhlukuje do toho jednoho úseku, že už tolik netrávíme třeba venku a na těch víkendových výletech, ale spíš směřujeme ten odpočinek právě do uzavřené formy, jako je týden, 14 dní u moře, nebo prostě v nějaké třeba i exotické krajině. A myslím si, že je to způsobené i tím, že můžeme, že vlastně jsou otevřené hranice, můžeme cestovat, máme třeba i více finančních prostředků, je to mnohem dostupnější. Protože když si představím, když já jsem byla malá a bavili bychom se o nákupu letenek, tak to bylo něco, co si opravdu mohl dovolit tak jako jeden ze sta. Mm-hmm. Jo? Takže i tím si myslím, že je to způsobené a podle mého je dovolená v dnešní době totální nutnost.
7: Já s tím absolutně souhlasím, ale co vnímám taky jako to negativum dnešní doby, že když se bavíme o těch čundrech a výjezdech a nějakých procházkách v horách, tak kdysi jsme při těch procházkách neměli telefon, neřešili jsme e-maily, nebrali jsme si sebou na dovolené laptopy, abychom mohli pracovat a ten mozek vlastně nevypíná stále ani na té dovolené.
8: Je to pravda.
7: A mimo jiné, podle odborníků na stres a pracovní výkon může dlouhodobá absence kvalitního odpočinku zvyšovat riziko vyhoření, úzkosti i poruch spánku. Takže já si myslím, že bychom si tu dovolenou prostě měli naordinovat.
8: Určitě. Mimochodem, když se tak zamyslíte, jak třeba relaxujete, nebo to se mi celkem jako stává, že je to třeba u počítače, u nějakého filmu, ale to jsou pořád podněty pro ten mozek.
7: Takže jak to je s tou dovolenou? Je to teda rozmar dnešní doby, že si kupujeme ty letenky, nebo je to absolutní nutnost? A na to nám odpověděla psycholožka a psychoterapeutka Sylvie Navarová.
9: Je dovolená rozmar dnešní doby nebo nutnost pro psychické zdraví? Slovo dovolená pochází ze slova dovolit. Dovolit si nebýt k dispozici, nedělat výkon, jenom být, jenom dýchat. Z výzkumu víme, že dovolená zlepšuje náladu, snižuje stres a znovu spouští kreativitu. Nenadarmo se dříve dovolené říkalo rekreace, z latinského slova recreatio, tedy znovu vytvoření. Platí to ale pouze tehdy, když si dopřejeme dovolenou minimálně 7 až 10 dní, bez pracovních zpráv, bez připojení k internetu, s prostorem pro smysluplné činnosti a jenom bytí. Dlouhodobé průzkumy ukazují, že lidé, kteří dovolenou většinou čerpají pravidelně, jsou šťastnější a psychicky odolnější. Vzniká u nich takzvaný efekt vzestupné spirály. Pozitivní emoce posilují psychickou odolnost a to zvyšuje pravděpodobnost dalších pozitivních emocí a zážitků. Dovolená tedy není výstřelek moderní doby. Je to mentální investice do sebe, do svého zdraví a duševní pohody.
8: Takže my vám děkujeme, bylo to s vámi hezké, frčíme na dovolenou a budeme se těšit za týden v Ženách v čase.
6: Ženy v čase? Na rádiu Čas.
10: I ty, které milujete. Čas. Rádio Čas.

0: koupíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
1: Radisox. Ponožky, které se nosí. Vyrobené na zakázku přesně podle vašich představ. Vaše logo, váš nápad, váš styl. Grafický návrh připravíme zdarma. Více na www.radisox.cz. Psáno s X.
2: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
3: Volejte bezplatně 800 800 872.

0: ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Radní dvojkou rádia Čas, Lenčou a Radimem. To doufám, že to není vaše běžná reakce na nás dva, jako.
2: Ty dneska musíš zvlášť dýchat a ano, zvlášť kolikat.
1: Kohokoliv uvedu, tak buď to říhnu, nebo na něho kašlu, takzvaně.
2: To se tak stává, hlavně po ránu, mezi 6 a 9. Dobré ráno, Moravo. Rádio.

0: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energie mi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energie mi. Jedině na Rádiu Čas.
1: Rádiu Čas.

0: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
1: Dny Karviné se blíží. Už 12. a 13. června rozsvítí park Boženy Němcové hvězdy jako Olympic, Ben Kristovao nebo Divokej Bill. Těšit se můžete i na unikátní spojení Janáčkovy filharmonie a DJ Lova. Vstup je zdarma a nebude chybět ani obří zóna pro děti. Vidíme se 12. a 13. června v Karviné. Více na www.karviné.cz.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

Světlo. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

Samozřejmě, že si můžete koupit dodávku nebo rovnou autobus. S námi ale rodinku odvezete na výlet v pohodě s tím, co máte. Hacker Brno. Střešní boxy, nosiče kol a lyží. Hacker Brno. Partner pro vaši dovolenou. Naše prodejny najdete v

Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.

0: otevírám výherní box.
1: Skřítkův poklad Rádia Čas je tady. Hra, kde rozhoduješ jen ty.
0: Odpočítávám. 3, 2, 1.
1: Vezmeš výhru nebo riskneš víc? Pozor, jeden krok navíc a můžeš odejít s prázdnou.
0: Tak co, jdeš do toho?
1: Skřítkův poklad, jedině na Rádiu Čas.
2: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
3: Hity, které milujete.
4: Radio Čas.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
8: Volejte bezplatně 800 800 872.
9: Představte si trávník. A teď ten prudký svah, co máte na zahradě, který vám nahání hrůzu. Už nemusí. Robotické sekačky Roborock jsou stvořeny pro náročný terén s náhonem na všechna 4 kola. Roborock 4x4 zdolá i ty nejsložitější svahy. Bezpečně a bez námahy. Více na technika u ivety.cz.

0: s Radimem a Lenkou.
1: Radní dvojkou Rádia Čas s Lenčou a Radimem. Pardon. To doufám, že to není vaše běžná reakce na nás dva, jako.
2: Ty dneska musíš zvlášť dýchat a zvlášť kolikat.
1: Kohokoliv uvedu, tak buď to říhnu, nebo na něho kašlu, takzvaně.
2: To se tak stává, hlavně po ránu, mezi 6 a 9. Dobré ráno, Moravo.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
4: Žiju příběh z Lepurela, skládám stránku ke stránce.

0: Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Filmtime je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.
1: Hity, které milujete.

0: Lidl jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Tati, kam dnes pojedeme na výlet?
4: To se ještě domluvíme.
5: Co kdybyste letos nemuseli vybírat? Přijeďte objevit krásy Olomouckého kraje, kde se setkává kouzlo Hané s divokou přírodou jeseníků s kartou plnou výhod.
6: Olomouc Region Card otevírá dveře k tomu nejlepšímu v Olomouckém kraji.
5: Vybírejte ze 100 vstupů zdarma a více než 80 výhodných slev. Jedna karta, desítky míst, tisíce zážitků.
6: Olomouc Region Card. Chytrý klíč k cestování a zážitkům po Olomouckém kraji. www.olomoucregioncard.cz.
7: Hity, které milujete. Radio Čas.

Rádio Čas. WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.

0: Ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Radní dvojkou Rádia Čas s Lenčou a Radimem. Pardon. To doufám, že to není vaše běžná reakce na nás dva, jako.
2: Ty dneska musíš zvlášť dýchat a zvlášť polikat.
1: Kohokoliv uvedu, tak buď to říhnu, nebo na něho kašlu, takzvaně.
2: To se tak stává, hlavně po ránu, mezi 6 a 9. Dobré ráno, Moravo. Rádio.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Hity, které milujete.

0: potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Čokoládu Milka mléčnou, bublinovou, bílou a další druhy až 100 gramů za 32,90. Poctivé české špekáčky Prantl Premium 100 gramů za výtečných 16,90. Fernet Stock Original Citrus či Blood Orange půl litru za 159,90. Nebo oblíbenou Kofolu Original 0 Citrus nebo Vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na moje Hruska.cz.
1: Radio Čas.

0: Oravo s Radimem a Lenkou.
1: Radní dvojkou Rádia Čas, Lenčou a Radimem. Pardon. To doufám, že to není vaše běžná reakce na nás dva, jako.
2: Ty dneska musíš zvlášť dýchat a zvlášť polikat.
1: Kohokoliv uvedu, tak buď to říhnu, nebo na něho kašlu, takzvaně.
2: To se tak stává, hlavně po ránu, mezi 6 a 9. Dobré ráno, Moravo.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: vnímat.
1: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
2: Čas. Rádio Čas.

Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.

0: Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Radní dvojkou Rádia Čas s Lenčou a Radimem. To doufám, že to není vaše běžná dneska, reakce na nás dva, jako.
2: Ty dneska musíš zvlášť dýchat a zvlášť kolikat.
1: Kohokoliv uvedu, tak buď to říhnu, nebo na něho kašlu, takzvaně.
2: To se tak stává, hlavně po ránu, mezi 6 a 9. Dobré ráno, Moravo.

0: Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Hity, které milujete. Čas.

0: srdce.
1: Ty, které milujete.
2: Včera mi byl málo, dneska je mi pocit, co to stalo, nevím. Každopádně jsem
1: zvědavý. Ty, které milujete. Radio Čas.

Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Hity, které milujete.

0: Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Rád